Český rozhlas.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Meth Lab 3.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

children to distribute it to the world.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Kdo určitě je svatá gajátek? Kdo to nevím?

0: říkat motek.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave. Kapitán.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
0: Dnes od 12 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Je neděle 12. června, právě odbyla 8. hodina raní a to znamená jedinou věc, že právě startuje víkendový on air na rádiu Wave. 4 hodiny plné muziky, kulturních tipů a taky podcastových ukázek s Michalem Lyrý.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Ústecká kapela Meluzína a anglický zpěvák Bakar odpálili dopolední On Air a playlist 8 hodiny. Ještě než se definitivně probudíme s britskou zpěvačkou Rose Grey a její nedávnou novinkou Clap to Your Arms, povíme si, co nás všechno čeká, než odbije 12. V téhle hodině si řekneme, kam vyrazit na výstavu, povíme si něco o pubingu a ignorování okolí kvůli telefonu, no a v dalších hodinách už si pustíme ukázky spot podcastu Rádia Wave. A to konkrétně z videoherního questu, který ve speciálním letním díle přinesl tipy na tu nejlepší videoherní muziku. Potom v dalších hodinách ještě samozřejmě u tématu muziky zůstaneme, protože všechno, co se důležitého stalo za uplynulý rok ve světě hudby, nám poví redakce Rádia Wave. No a pak nás taky čeká Hotcast Pod, kde se zase bavili o tulení. Rozdáme taky pozvánky na tipy na dnešní koncerty, ale i stále probíhající festiáky. Určitě si taky řekneme, kde všude můžete o prázdninách na Radio Wave narazit a kde Radio Wave potkat. A samozřejmě nás čeká hromada muziky a tou nejbližší je už zmíněna Rose Grey a hned potom Jaša 96 nebo rapper Lil Uzi Vert. A příjemný poslech ranního on airu vám od mikrofonu přeje Michal Lirý.

Možná už jste narazili na termín fabbing. Pokud ne, tak poslouchejte, ano, a pokud ho znáte, tak poslouchejte taky, protože nejen mládež tráví čas u obrazovek a nová studie ukazuje, že i rodiče mohou kvůli telefonům přehlížet své děti, které se pak cítí znehodnocené, odmítnuté nebo i nedůležité. Termín fabbing vznikl před několika lety a označuje situaci, kdy člověk ignoruje svoje okolí, protože zrovna používá telefon. A podle nové studie může mít přesně tohle chování dlouhodobé negativní dopady i u rodičů, kdy se ho dopouštějí v přítomnosti svých dětí, píše Guardian. Výzkum, který vyšel v červnu v recenzovaném časopise Frontiers in Psychology, zjistil, že rodiče připoutaní k obrazovkám mohou u dětí a dospívajících posilovat úzkost a nejistotu. Výzkumníci oslovili 600 mladých lidí ve Spojených státech ve věku od 12 do 17. A zjišťovali, jak na dospívající působí tahle situace, kdy se rodiče během jejich snahy navázat kontakt soustředí místo na ně na telefon. No a mnozí z nich uvedli, že se kvůli tomu cítí odmítnutí nebo nepodstatní. Jak ale upozorňuje server Gizmondo, výsledek studie netvrdí, že nadměrné používání telefonu rodiči samo o sobě způsobuje u dětí nejistotu. Nelze totiž vyloučit ani opačný vztah, že nejistí teenageři mohou být více otrávení tím, že jejich rodiče jsou závislí na telefonu. A tuhle možnost ostatně připouštějí i samotní autoři studie. Tak si asi musíme sáhnout do svědomí, jak často ignorujeme svoje okolí kvůli telefonu. Každopádně my už se teď vracíme zpátky do našeho víkendového playlistu, protože před námi je Táňa Lvovská, Emlock Springs nebo taky Winston Surfshirt.

0: Podle Slejváku se začátek července nese ve znamení romantiky. Na Empire State Building vylezla ruská dvojice se vzkazem o lásce a žádostí o ruku. Kontroverze vyvolala Taylor Swift se svou pompézní svatbou v srdci New Yorku a press tour k filmu Enola Holmes 3 provází atmosféra nového alba Olivie Rodrigo. K Mírovi se přidala do nové epizody webeditorka Rádia Wave Anna Vavanová, taky známá jako DJka Anna Banana. Došlo taky na reality show Party Shore, písně od Aquababes nebo spor Osis a i Toolem Sora. Tohle všechno v nejnovějším Slejváku, který můžete v repríze slyšet už dnes ve 13 hodin. No a nezapomeňte ani na Slejváčí narozeniny už druhé, které podcast oslaví už v pátek 17.7. v kavárně Archa Plus.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 13:00 na rádiu Wave.

0: Pražská rodačka Majla nás přenesla k prvnímu dopolednímu kulturistánu, ve kterém se mrkneme na výstavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme v Kutné Hoře v galerii Středočeského kraje, výstava Na divoko. Výstava představuje nejnovější tvorbu Petra Válka jako fantasmagorický svět obrazů, zvuků a objektů na pomezí výtvarného umění, hudby a performance. Výstava pracuje s fiktivní pamětí Sudet, psychedelickými obrazy generovanými pomocí umělé inteligence, s falešným folklorem a dětskou imaginací. V níž se mísí punková hra, hororové záběry a groteska. Na divoko je výstavou o vzpomínkách na dětství, o drsné krajině sudetského venkova, o chaosu současné reality, ale taky o nespoutané svobodě tvorby a neobvyklé kráse ošklivosti. Tohle všechno ve výstavě Na divoko v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Kdybyste náhodou jeli do Kutné Hory, můžete to vzít přes Malešov, přes Muzeum Malešov, které je jenom pár kilometrů od Kutné Hory. Je tam výstava s názvem Čas krmení. Potrvá do téměř do konce srpna, konkrétně do 22. a probíhá každý víkend. Čas krmení propojuje díla trojice spřízněných umělců, kteří ve společně vytvořeném fiktivním prostoru vedou dialog skrze materiály i specifické tvarosloví, imaginární flóry a fauny. Ústředním dílem výstavy je instalace Hello, Who Are You? Ta proměňuje tradiční honosnou hostinu v kritický dialog. V Malešově v Muzeum Malešov. Poslední výstavní pozvánka míří do smíchovské Meat Factory. Deep House. Výstava představuje rozsáhlou realizaci polského umělce Cezary Poniatowskiego. Galerie se v čase zastaveném na Doomsday Clock několik minut po půlnoci proměňuje v syreálně přízračný byt opuštěný svými původními obyvateli. Hmyzí objekty si pohrávají s věcmi jako děti, plynové ohřívače nás prozařují teplem a Cezaryho nástěné reliefy z posledních let doplňují prostorové scény jako pomyslné relikviáře plné potlačené paměti. Poniatowski vytváří reliéfy a objekty ze starých koberců, černé koženky i izolačních pěn, typických pro panelákové byty východního bloku, které v mnoha z nich přežívají dodnes. V pražské Meat Factory výstava Deep House.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: David Lindovský doznívá v 8 hodin a 53 minut ve stále ještě ranním vysílání rádia Wave a pomalu nám tak začíná uzavírat první společnou hodinu nedělního on airu. Timea a její track Záleží nás doprovodí k 9. a s Matyášovými kamarády pak načteme další program. A hned z kraje se na nás chystá ukázka Questu, který přinesl tipy na tu nejlepší videoherní muziku na léto.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenský producent, zpěvák a hudebník Fulcrum nás z Ostra vrhnul do 9. No a ještě než se dostaneme ke slíbenému questu, je tady americká hudebnice Fušej, berlínské elektroduo Sodomland nebo další zástupce slovenské scény, hudebnice Sara Rikas.

0: Sarah Rikas, Feel My Love, 14 minut po 9. hodině. No a před námi už slíbený quest z letního speciálu herního podcastu. Tentokrát vám doporučí spoustu herní hudby, která nám navodí tu pravou letní náladu. Ať už se chystáte na jízdu ve svém kabrioletu a hledáte, co vám bude řvát z rádia, anebo právě stojíte někde na nástupišti a hledáte spoj na vaší vysněnou pláž. Nacpou vám do uší tolik herně hudebních typů pro vlahé letní dny a večery, že si jimi pořádně nabustíte playlist, říkají moderátoři questu. Celý díl můžete hledat na našem webu Rádia Wave ve vašich podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tady už je krátká questová ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Lukáši, co je tvým neautomobilovým snem v rámci jako letních soundtracků?
4: No, spíš jsem se právě zamýšlel nad tím, že my jsme tady hodně popsali takové ty soundtracky, která na pláž, k vodě, k nějakému cachtání, k nějakému řízení, odjíždění do západu slunce, nebo jenom prostě kamkoliv nás napadne. Tak já si pak říkám, že jako léto taky pojďme být realističtí. Ostatně ta šívená vlna veder, co nedávno udeřila, tak nám připomenula, jak léto může být velmi jako náročné i pro ty, kdo ho mají rádi, a to já nejsem, takže pro mě to bylo dvojnásob náročné. A říkal jsem si, že vlastně existuje taky takové jako léto, které vlastně v němž rozstávají nějak zábrany, v němž pak přichází třeba ten večer a je čas na nějakou letní neplechu a tak podobně. A k tomuhle mi strašně zase na první dobrou, podobně jako ten Outrun, tak mě vytanuli soundtracky od mého oblíbeného herního vývojáře, který zároveň dělá muziku k těm svým hrám. Dřív ji dělal se svojí, myslím, že byly trio, Archie Pelago, a teďka už to dělá sám. A je to chlapík, který si říká Cosmo D. A mohli jste od něj hrát třeba The Norwood Suites, to byly, nebo Tales from Off Peak City. Off Peak byla vlastně jeho taková úplně první věc. A pak já bych hrozně doporučil záležitost Better Out at Club Low, která jednak všechno to jsou super zajímavé hry a hodně jako své rázné. Ale ty beaty, které tam znějí, tak to jsou... Ty by byly odpovědí, kdybych je tady uměl na tu hubu napodobit, tak to klidně udělám, ale dáme to tady do nějakého toho playlistu, ať si to můžete pak poslechnout, ale byly by přesnou odpovědí na to, co ty si Jardo říkal, jako co je ten jiný, ten, co je to alternativní léto. A já si myslím, že když jsem si to teď jako pouštěl před dnešním dílem, tak úplně jsem si představil takovou nějakou alternativní realitu, ve které je stejně příšerné léto a vy se před ním jdete schovat do nějakého klimatizovaného nákupního centra, ale to centrum není jako, nevím takhle jak na vás, ale na mě už opravdu tahle ta místa působí velmi jako svíravě a trávím jich nejradši co nejméně času, oproti tomu, když mi bylo 10 a myslel jsem, že to je nejlepší místo na světě.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Dnes je neděle a to na rádiu Wave znamená krom jiného i premiéru nového dílu Boys s Krištofem Šimkem. Tentokrát k němu dorazil herec a akrobat Adam Joura. Rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství, o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu. Na jevišti možná extrovert a bavič, doma ale občas morous, co chce klid. To všechno přiznává s úsměvem v rozhovoru s Krištofem. No a vy si tenhle ten rozhovor můžete poslechnout už dnes ve 20 hodin.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Rina Savajama doznívá a posouvá nás tak k dalšímu Kulturistánu, ve kterém se mrkneme ještě na festáky, co dnes probíhají.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ten první jsou Boskovice, je to 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť a právě dnes ještě probíhá hudba, film, literatura i divadlo. Dnes vystoupí například B4, Housekeepers, Ruce naší Dory, Mucha a nebo taky Cermak. Druhý festivalový tip míří na pražskou Štvanici, kde probíhá Creepy TP Festival. Festival se poprvé od svého vzniku v roce 2009 přesunul mimo Kutnou Horu, a to právě na pražský ostrov Štvanice. Denní program se uskuteční na outdoor stage, no a na noc se hudba přesouvá do klubu By Jesus a Fuchs 2. No a dneska vystoupí například Car, Underwater, Frost Children, Kavary a nebo Track Violence.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Je 9 hodin a 640 minut. 2 hodiny do poledního on airu téměř za námi, ale to znamená ještě 2 před námi. Než se překlopíme do té druhé poloviny, ve které nás krom muziky čekají třeba tipy do kin nebo ukázka z podcastu Pod, zazní brooklynský písničkář Araya nebo Anna Vaverková s trackem Hoří. Je neděle 12. července a svátek má dnes Bořek. Tak ze studia Rádia Wave posíláme přání všeho nejlepšího, a to i našemu kolegovi, kterého můžete pravidelně slýchat v ranním vysílání.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Desátou hodinu jsme na rádiu Wave odpálili z Bokoju, ta taky z Doja Cat. No a před námi Olivia Rodrigo a její spolupráce s frontmanem The Cure Robertem Smithem, taky Ella Minus a Smack s P Moneym. No a potom už si pustíme bilanci uplynulého půl roku ve světě muziky od hudební redakce rádia Wave.

0: a P-Money, 17 minut po 10. hodině ve víkendovém vysílání Rádia Wave. No a hudbu neopouštíme. Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je čas bilancovat vynesená témata, zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujících se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro Slacker Rock nebo AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Tady už krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem, mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i Ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Rádio Wave.
4: Prostor české scéně.

0: Za doprovodu Penčiko a jejich Chapel of Soul se nám přiblížila 10:30 a tím pádem se přiblížil i Kulturistán s tipy na dnešní koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První koncertní tip míří do Brna na Sibiř už od 17 hodin Octopulp a taky Echo Terror. Francouzsko-korejsko-mexický chapadlovitý one-man band, polonahý multiinstrumentalista oscilující mezi matrockem, hardcore punkem a geekorem. Echo Terror to je pak drum synthpop impro s hardcoreovými kořeny. Už od 17 hodin v brněnské Sibiři.
1: Víkendový on air.
0: A přesouváme se do hlavního města na Strahov do klubu 007. Od 18 hodin Oxidized Razor, Prulen, Sperm Canal a Sant Mincer. Mexická Gord Grind úderka se dvěma lokálními supporty už od 18 hodin na Strahově.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist, čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Frankie Kosmos, Marina a taky Anet X společně s Nobody Listen. Ti všichni už za námi v playlistu 10. hodiny. Naopak před námi kanadská písničkářka a modelka Sophia Stell, která je zatím pořád tak trochu na začátku svojí kariéry. Nicméně loni magazín NMA zařadil do stovky největších hudebních nadějí současnosti. Zatím vydala dvě EPka. Písně Sophia Stell mají zvláštní hypnotickou kvalitu a pohybují se na pomezí introspekce a klubové euforie. A tyhle obě polohy zvládá obsáhnout i novinkový single Molly in the Club, který je stejnou měrou hypnotický i osobní, no a ten si právě teď dáme. Po ní nás pak čeká Dušan Vlka nebo Klara Kimmera.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, by dal jsem taky, že...
3: Další den, následující.
2: Jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mu...

0: Klara Kimmerá a její Eye to Eye nás posunuli do závěru další hodiny. Z desáté nám zbývá už posledních 10 minut a ty budou patřit skupině Omni, kapele Obligátné a stihnou to taky Los Angeleští Yo Mama. Ti nás doprovodí k 11. hodině a my tak odpálíme finální program dopoledního On Airu. Povíme si, kde o prázdninách potkáte Radio Wave, čeká nás tulení s podcastem Pod a nezapomeneme se pozvat do kin. To všechno stihneme, ještě než odbije 12.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Radio Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vlko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Prázdniny jsou už v plném proudu a s tím i spousta festivalů a akcí, na kterých můžete potkat Radio Wave. Tím nejbližším jsou Colors of Ostrava. Už 17. července večer se ukážou Buchty live v aule Gong. No a pokud tou dobou nebudete náhodou v Ostravě, můžete přijít v pátek oslavit druhé narozeniny Slejváků do pražské Archy Plus. Zapojíme se i do letní podcastové scény. Můžete si přijít živě poslechnout Casablanku 14. července, Quest o den 23. července, chtěl jsem říct o den dřív, ale není to tak. No a v srpnu budou Chudáčci, konkrétně 6. srpna, to všechno v Trojském pivovaru v Praze. No a od pozvánek na letní akce s rádiem Wave zpátky do našeho víkendového playlistu. New Yorkský rapper Vicky a jeho nedávná novinka Right Away.
1: I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're bonding. He about to play some.

0: Mazlení je podceňované a objímání je vytlačované ze společnosti, říkají moderátoři podcastu Pod a haptičtí aktivisté Eliška Soukupová a Karel Vladyka. Epizodu o tulení začaly odbornými fakty o kortizolu a nervu parasympatikus, který se objímáním aktivuje a je paradoxně mnohem příjemnější než sympatikus. Tím ale odborná diskuze skončila. Řeč se přesunula k očekáváním o tulení u filmů a k masážím. Celý díl hledejte na našem webu a ve vašich podcastových aplikacích. Tady je už krátká ukázka.
1: Se hrozně rád tulím s kamarády. Samozřejmě jako musí tam být nějaký hranice nastavený, protože i s kamarády jako to může třeba přerůst v něco jiného.
2: Kamarád taky rád.
1: Kamarád taky rád, takzvaně. A celkově jako ty hranice jsou důležité, že jo, protože takový to známe, že jo, streamovací platforma a chill, tak to může jako, je tam hrozně důležité si nastavit asi, jestli to pro nás znamená to samé. Jakože když řekneme, dáme dneska streamovací platformu a tulení, tak víš, tak jakože třeba jeden člověk od toho jako může automaticky očekávat, jakože to znamená anál.
2: Já jsem jeden ten člověk v ten moment. Pokud bys mě pozval, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
1: Ne, kdybych pozval já tebe.
2: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
1: A taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak...
2: Ten anál, nebo co?
1: Ne, naopak, jako, to my si dneska jak nerozumíme, Aleško.
2: Ne, já to miluju.
1: Jakože, i když s někým začínáš randit, tak jako... Jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo?
2: No tak vždy víš, co
1: počkáš, počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na líbačky velký, na orální sex, na to, že se prostě slíknete spolu.
2: Já už tak rozepínám jako, košily tady. Už
1: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
2: Rozhodně.
1: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

0: Těsně před 11:30 doznívají Illuminati Hotties a sunou nás tak k poslednímu Kulturistánu tohoto dopoledne, ve kterém si rozdáme tipy do kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme hororovými filmy, konkrétně v Hodoníně v kině Svět od 17:30 večer, mysteriózní thriller Backrooms a ve 8:45 pak další horor Posedlost. Přesouváme se do Jablonce, na dni jsou do kina Radnice. Od 17 hodin Backrooms a od 20 hodin další hororový thriller Smrtelné zlo v plamenech. Něco zcela jiného nabízí kolínské kino 99. Už od 17 hodin tam budou promítat animák Odvážná Vajána a od 19:30 večer film ze světa Star Wars Mandalorian a Grogu s Pedro Pascalem. Poslední kinotypy budou pražské a budou mířit do kina Atlas. Od 20:30 akční superhrdinský film Supergirl a pak od 21:45 finské drama Zrozen z temnoty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Zářící hvězda pařížského kabaretu.
4: Jste dokonalá.
3: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
5: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
6: Nech minulost být.
3: Ale stále jim ničí životy.
7: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
3: Montmartre.
8: Legenda zvítězí.
3: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Jakub Kajfoš, a.k.a. Laser Viking, doznívá a před námi americký R&B a funkový zpěvák Steve Lacy. Steve Lacy chystá na polovinu července nové album Oh Yeah a skladba, kterou my si dáme, která nese název Is It Cool, je druhým promo singlem z nahrávky. Singlová novinka má hodně letní, bezstarostný vibe, ale nicméně hned v prvním verši Lacy vzpomíná na svého tátu, o něhož přišel, když mu bylo 10. No ale ve Spojených státech pak ještě chvilku zůstaneme s popstar Lolo Zuai a jejím trackem Scooter.

0: 11. hodina téměř za námi a to znamená, že se ocitáme v závěru dopolední části nedělního On Airu. On Air sice končí, ale vysílání Rádia Wave rozhodně pokračuje, protože jakmile odbije pravé poledne, začne cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým, který si tentokrát pozval Jana Vláška a ten povyprávěl o Packraftovém dobrodružství v Laponsku. V jednu hodinu pak začne Slejvák, který uvítal webeditorku Rádia Wave Anu Vavanovou. Řeč byla o reality show Party Shore, došlo na písně od Aqua Babes nebo spor Osy s AI Toolem Sora. No a odpolední nedělní On Air začne ve 2 hodiny, tentokrát s kolegyní Janou Mikolandovou, která vás provede vysíláním až k 6. hodině. 12. se neúprosně blíží a s ní i čas nějakého dobrého nedělního oběda a tak, jak se říká, dobrou chuť, pokud právě obědváte. A já už se opravdu loučím. Užívejte neděli i celý následující týden. Mějte se krásně a čus.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Honza Vlášek je můj dnešní host. Ahoj.
4: Ahoj všichni, mějte se pěkně.
3: Budeme se bavit o packraftingu, o téhle podobě vodáctví, budeme se bavit o evropském severu a o spoustě dalších věcí, které Honza Vlášek do dnešní Casablanky přináší. Když říkám věcí, tak to nemyslím jenom nějak jako obrazně, že si o tom budeme povídat. Máme tady ve studiu nafouknutý packraft, pádlo, loďák a všechno, protože ty se ještě dneska chystáš na vodu?
4: Jo, ještě dneska jdeme na vodu, ono to začalo týc, dneska je. Konec února vlastně, takže to je ideální počasí nebo podmínky pro to vyrazit na vodu. Ono to teče, taje, sluníčko svítí, takže vyrazíme na Kamenici, to vypadá na sever.
3: Tak uvidíme, jestli se dostaneme i do těch českých poměrů. Já se chci soustředit hlavně na Laponsko, na jednu z tvých posledních zahraničních výprav. Ale pojďme na začátku říct, jak ses dostal k packraftingu. Co to packrafty vlastně jsou pro posluchače, posluchačky, co je dejme tomu třeba nikdy neviděli?
4: No, je to jako packraft, když to řeknu takhle, tak jako je to samozřejmě složenina dvou, je to anglický slovo, je to složenina slova asi pack, jako balit, a raft, jako nafukovací loď. A je to vlastně věc, kterou jako vy jste vlastně asi posluchači outdoorově založený většinou, tak si myslím, že to je věc, kterou jako nutně musíte mít, protože to myslím úplně zcela vážně, protože já jsem se k vodě dostal až ve svých 35 letech. Jo. Já jsem nikdy nebyl do svých 35 letech na vodě, teď je mi 43, což je zvláštní, dělal jsem všechny možné věci, prostě všelijaký expedice, lezli jsme po skalách, na skialpech, všechno možné, ale voda mě jako minula z nějakého důvodu. Ale možná je to dobře, protože jak jsem se k ní teď dostal, jak si to fakt užívám. A ten packraft mi vlastně otevřel další cesty pohybu vlastně v té přírodě. Jo. Je to taková třetí dimenze pohybu, já říkám, jakoby outdoorovýho, protože vy sebou můžete mít loď na zádech, která je lhůčka, unesete ji úplně v pohodě a když dojdete někam k vodě, tak vlastně vyrazíte. No. A já jsem se k tomu dostal tak, že přesně se mi narodil kluk, jo, a když mu byly nějaký 3-4 roky, tak jsme se začali toulat po přírodě na klasický vandry, ještě s kámošema, co měli stejně starý děti. A myslím si, že jsme přišli na Orlík, jo, kdysi, když byl vypuštěný, on je pořád teda vypuštěný, a zrovna po deštích tam kolem tý, tam je Otava, že jo, a jak se jmenují ty řeky, co tam do toho tečou, teď nevím. Ale šli jsme prostě podél řeky a tam to vypadalo prostě jak někde v Kanadě, ne? Takhle jsme tam s těma dětma stáli, jim bylo asi 4 roky, já si říkám, tyjo, kdybych tady jako měl loď, ne, teďko, to by bylo úplně super, bych to nafouk a jel bych a pak by zase z toho slézt. Pak další rok jsme šli zase kolem Stvořidel na takovýhle vandr a zase jsem říkal, to já bych fakt potřeboval tu loď. Ale současně jsem vlastně nechtěl loď, se kterou bych se musel táhnout, to jako prostě 20-kilovou loď na zádech, bágl jak blázen, do kterého už nic nedáte. Tak jsem potom bádal a měl jsem kámoše, co se odstěhoval do Ameriky a pořád jsem viděl, že tam na něčem jezdí, tak jsem z něj vytáhl, že vlastně tam všichni jezdí na těch packraftech. Jo. Začal jsem se o to zajímat a vlastně jsem zjistil, že existuje loď, a teď se dostáváme k tomu, co to vlastně je, že existuje loď, co je jako extrémně lehká, lehoučce zbalitelná a na který vlastně sjedete úplně všechno. Když to umíte, tak klidně můžete s tím skákat vodopády a pětkový peřeje. Samozřejmě těch packraftů jsou nějaký jako typy, takže ne s každým to zvládnete, ale můžete s tím jezdit těžkou divokou vodu, můžete s tím s dětma na pískovny, jako klidně můžete s tím dělat cokoliv. A vlastně vám to takhle jako přiblíží tu přírodu, jak chcete. No.
3: A když jsi měl svůj první packraft, tak jsi s ním vyrazil kam?
4: No, úplně první, co jsem udělal, tak jsem vzal mladýho, já jsem si koupil, tehdy úplně svůj první byl pro dva, ať si myslel, že s tím budu jezdit s dětma hlavně, tak jsme vyrazili na Vltavu hned, že jo, samozřejmě, a teď jsem se o něj děsně bál, ne, poněvadž ona, jak ta loď je lehůčka, a vlastně ona váží ta loď 5 kilo maximálně. Jo,
3: počkej, bál ses o loď, ne o syna?
4: Bál jsem se o loď i o syna pak, protože já jsem jako o té vodě nic nevěděl, že jo, téměř. Ale bál jsem se o loď a teďko ta Vltava, jak to znáte, tak tam to je vlastně mělký, že jo, pořád rhnete. Tak jsem říkal, to nemůže prostě vydržet, ne, ta loď. Protože když máte 5 kilovou loď, tak z podstaty věci si říkáte, že jako to hned zničíte o nejbližší kámen. Postupem času jsem zjistil, že se toho bát jako nemusím. že ty lodě vydrží děsně moc. No takže jsme dali takhle nějakých pár vod a potom jsem volal svýmu kámošovi z Finska, jo, já mám takový všude možně po světě. Říkám mu, já jsem si pořídil nějaký jako Pechcraft, to je bezva věc. Jde nějaký typy tam u tebe v tom, v té divočině, tam je Finsku, on pořád se tulá po tom Laponsku a tak. A on říká, no tak to já samozřejmě mám už dávno, jako, že jo. Takže jsem zjistil, že to je věc, co nefičí jenom u nás, ale jinak všude po světě v těchto těch, ty outdoorový kluci to mají. Kanada, Amerika, že jo, takový tyhle ty Laponsko, Skandinávie. No a tak jsem vyrazil s ním hned prostě, on říkal, hele, já jdu teď do Veceri, do Laponska, někam do nějaké oblasti na sever Finska, úplně 500 kiláků ještě nad severní polární kruh, tak nechceš jít se mnou. Jsem říkal, no tak to já pojedu, jo. A za dva týdny jsem tam seděl v Ivalu na letišti a jeli jsme asi 10 dní úplnou jako divočinou, kde jsme 10 dní vůbec nikoho nepotkali po jezerech. Tam je taková oblast Veceri, je to vlastně úplně u hranic Ruska a Norska na severu. Je tam druhý největší jezero finský Inari. A tím se nechá 200 kiláků na sever postupovat dál a dál. A fakt jsme nepotkali ani živáčka. A úplně jsem říkal, tak tohle to je fakt jako pro mě ne. To je přesně ono. Já totiž ty lidi moc nevyhledávám. A takhle někam zmizet s lodí. My jsme chodili pěšky mezi těmi jezerama, pak jsme jezdili na těch lodích a takhle jsme pořád postupovali tou přírodou dál. Až jsme došli někam úplně na sever, kde pak byla autobusová zastávka, někde jeli jsme zpátky. No a bylo to fantastický. No. Takže od té doby jsem tomu úplně propad.
3: Lidi si možná budou představovat, že když to přenášíš mezi jezery, kus jdeš pěšky a máš batoh s lodí na zádech, takže pořád nafukuješ a vyfukuješ jako blázen.
4: No, můžeš, záleží, co tě čeká, jako co tě čeká. Jo. My jsme to tady zrovna v tom Finsku řešili tak, protože ty přechody nebyly moc dlouhé, že jsme to táhli za sebou jako psa. Normálně jsme to, měli jsme to na provaze tu loď a táhli jsme ji za sebou. Což vlastně zase potvrdilo to, že to vydrží všechno možný, protože jsme ji nakládali v těch lesích, tam jsme to táhli nějakýma houštinama jako děsně. Ale když se čeká třeba nějaký delší přechod, což na nějakých jiných výletech jsme absolvovali třeba 30 kilákový přechody, tak samozřejmě si to člověk smotá do baťušku. A to je jako další výhoda té lodi, že když ji smotáte, tak vy samozřejmě si myslíte, z podstaty věci znáte třeba ty velký nafukovací dobrý lodě, že jo, ty baraky a tak dál. Tak to je loď, co je super, ale má to 25 kilo a je to bágl přes celý záda, že jo. Když to tohleto smotáte do velikosti, my to měříme třeba na láhev piva, to se dobře představí. Takže pivo na pivo vlastně a máte takovýhle balíček, když hodně chcete, tak to fakt smotáte takhle malý. Dáte to do báglu, ale do toho báglu se vám vyjde ještě všechno ostatní na třítýdenní putování, někde po divočině, stany, že jo, jídlo, všechno možný. A k tomu tam máte tu loď. No. Jako samozřejmě, když pak jedete na divokou vodu, tak to musíte mít ještě, že jo, vestu, helmu a takovýhle věci trochu bezpečnostní. Takže vám to pak nabubná, ale ta loď samotná je fakt lehoučká. Jako no. Takže se s ním nechá putovat vlastně jakkoliv, kdekoliv, úplně na lehko.
3: Takže se otvírá ta severská romantika, ohníčky, zásoby na týden a víc, trasa k nějakému prameni řeky, potom splouvání a potom třeba cokoliv dalšího.
4: Přesně tak. A jinak to vlastně s jinou lodí to neuděláte tohle. Jo. Když byste měli kaják, klasický nebo plastovou loď, tak to je jako neřešitelný. Kluci občas, že kajakáři někam něco tahají takhle, ale je to tak, že to vytáhnou nahoru a sjedou, ale sjít s tím někde 3 týdny to nejde. S velkou, jako velkou nafukovací lodí je to taky těžký, že, protože jak jsem říkal, tak to má 20 kilo, že, ty velký lodi. A k tomu pak ještě táhnu další věci, tak to není sranda. Ale takhle, když vymezmete si na 3 týdny putování, že jsme ten bágl měli teda taky 30-kilovej, ale byla v tom loď se vším všudy, všechno v oblečení, stany. Jestli na 3 týdny putování, že jo, jsme ten bágl měli teda taky 30-kilovej, ale byla v tom loď se vším všudy, všechno v oblečení, stany, jídlo na 3 týdny,

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast dneska s Honzou Vláškem o packraftingu. Pojďme teďka k té tvojí asi nejčerstvější severské výpravě. Vy jste vyrazili do Abiska, což je jedno z těch známých laponských center na severu, a v okolí, zhruba řečeno, jste si vybrali dvě řeky. Podle čeho jste si vybírali, jak dostupné jsou informace, jako kam vyrazit, aby to bylo bezpečné, aby to pro vás bylo příjemné, aby se to dalo naplánovat i třeba v nějakém počtu dní, co jste na to měli a tak?
1: No, my jsme hledali nějaké řeky, aby jsme se dostali co nejdál od lidí vlastně. To je takový jako základní kámen toho mýho putování, že nechci moc jako potkávat lidi, když to jde. A to Laponsko je na to nejlepší z pohledu jako nás, vlastně, nebo Evropana, je to blízko, vlastně tam doletíte za pár hodin, za dvě hodinky, nebo pak popojedete vlakem. A současně jako fakt tam najdete v oblasti, kde nikoho nepotkáte. No. Lepší je na to samozřejmě Kanada, tam už je to jako ještě o level víc. Jako já vždycky říkám, že to Laponsko je super věc z toho pohledu, že je to sice divočina, ale pořád ještě jako když se fakt něco stane, ne, což se vždycky může stát, tak to máte nějaký den pochodu někam, nebo někam kousek někam pojdete na kopec a máte signál nebo něco takového. Takže nejste úplně v pytli, kdežto v té Kanadě samozřejmě tam jako jste úplně zmizelí, to je až další level putování, co nás teda čeká, samozřejmě. Ale to Laponské je pro tak, jako bych řekl, dobrodruhy začátečníky, příjemný. A prostě hledali jsme řeky teda, který splňují tyhle podmínky, a našli jsme tady ty dvě, Vistaselven a Kaitumelven, což jsou řeky na severu vlastně ve švédském Laponsku. Bohužel teda z pohledu toho putování to začíná v Abisku, kde začíná ten slavný Kungsleden Trail, což možná mnoho z vás zná, že jo? To je jakoby slavný putování švédském, je to taková ta královská stezka. A my jsme tam byli poslední víkend v létě ještě, takže tam ještě byli nějaký lidi, protože tam je hodně lidí v létě. Jako jo. Tam jsou nějaký chaty a tak dále, takže tam to chodí spousta lidí, ale kdyby tam člověk chtěl jít jako vážně a nikoho nepotkat, tak by musel nějaký druhý týden září, až kdy ty chaty jsou zavřený a pak už tam vážně nikdo není. No nicméně jsme vyrazili z Abiska a byly to asi 3 dny putování k té řece. Nejdřív 2 dny potom Kungslednu, ale jakmile jsme z něj odbočili vlastně do toho údolí té řeky Vista, tak už jsme téměř nikoho nepotkali. Jo, takže to bylo pak už fajn. A

0: A vy
1: bylo
0: jste
1: vlastně.
0: byli ve třech, ve čtyřech?
1: No, my jsme byli ze začátku v šesti lidech
0: V šesti.
1: a potom dva kluci nás v půlce opustili, protože tam v půlce je jakoby ústupový bod takovej, oni to měli v plánu, poněvadž ještě postupovali, pak jeli ještě do Finska, měli na to méně času vlastně na celý ten výlet. Takže tam byl jediný ústupový bod z trasy ve vesnice Nikalukta, což je vlastně takový jakoby vesnice, ze který se vychází na nejvyšší vrchol Švédska, takže je tam nějaká hospoda tak a jediný místo vlastně celého toho výletu, kde se nechá něco dokoupit. No, takže tam vlastně tohle možnost byla, ale bylo nás čtyři a dal šest a nakonec jsme došli čtyři a nejstaršímu z nás byl 73 let, jako. Mm-hmm. Tady tomu klukovej, což byl tam vlastně táta se synem, Lukáš s Petrem a nechal se to absolvovat i v 73 letech s tím Pekraftem.
0: No a měl někdo, když jste vyráželi na ten třídenní pochod nahoru k řece, míň než 30 kilo na zádech?
1: No, neměl. Jako v podstatě kolem těch 30 kilo to bylo všichni nějakých mezi 25 a 30 byly ty nejlehčí baťohy, když to hodně někdo osrouhal. Jenže my jsme se utáhli ještě, že jo, třeba drona a nějaký jo, kamery, aby jsme to mohli natočit, vyfotit, takže to pak ještě člověk přidá na váze. Ale potom po půlce jsme se vážili, když jsme došli do té Nikalaukty, tak tam bylo nějaký to turistický centrum a tam měli váhu závěsnou, tak jsme tam potom, co jsme doplnili zásoby, hodili bágle a já jsem měl 34 asi, no.
0: To už jo, není úplně málo.
1: Jako není to úplně málo, hlavně ty ramena, jako to je těžký to nést na těch ramenou. Jako, jinak to je v pohodě, ale těsně z toho bolí ramena. Ať máte bederák, jaký chcete, co chcete, tak je to prostě těžký. Ale pořád se to dá. A kdyby se sebou netahali ty věci navíc, tak by to mělo pod 30 a už by se dodalo ještě líp, nebo kdyby člověk nemusel tahat tolik jídla, protože mít sebou jídlo na dva týdny, tak ono to samozřejmě něco váží. Naštěstí v téhle oblasti nemusíte sebou vůbec to tahat vodu. Jo, tam pijete to, co najdete, tak z toho pijete, když to není nějaký sobí jezírko plesnivý někde nahoře, tak ale jinak všechna voda se dá pít a nijak jsme neřešili žádnou filtraci, nic. Já vždycky, když jsem jel do Laponska, tak jsem pil normálně vodu z jezera, plujete na jezeru, vezmete kelímek, napijete se a jako nemyslitelná věc, jako kdybyste pili z Lipna tady, nebo já nevím, by vás napadlo. Tak tam vůbec jako bez problému, takže vodu neřešíte, ale stejně to je pak těžký. No. Ale současně je to těžký, takže se to dá uníst a máte s sebou kompletní vybavení na divokou vodu, který je těžší než ta loď samotná, jako ty vesty všelijaký a helmy a tak dále, nějaký ty karabinky. No pak tu loď pádlo a všechno ostatní.
0: A s jakou rezervou potravin jste třeba počítali? Jako věděli jste, máme před sebou teďka 3 dny pochodu, pak já nevím, několik dní na řece, vychází to teďka fabuluju třeba na 8 dní, tak vezmeme na 10, jako 2 dny jídla rezerva, nebo tak?
1: No něco, nějakou malou rezervičku jsme tam měli, ale spíš jsme se snažili jíst to nejmín, takže jsem měl pořád hlad. Výhoda by byla, kdybychom uměli jako rybařit, my jsme sebou měli prout, jako... Ale jsme fakt jako špatní rybáři, ale jinak když to člověk umí, tak tam může pořád jíst ryby vlastně, jo. Tam, hlavně na tom Kajtumu to je jako vyhlášená řeka na to, že lidi tam jezdí speciálně rybaři. Tam jsme něco chytli a snědli, ale moc toho nebylo. Takže a zase spolíhat se jenom na to, že člověk něco chytí, to taky není ono. Že? No, takže měli jsme tam nějakou rezervu, ale je to... Já ještě jsem takový ten stará škola, jo, takže já jim takový ty klasický jo, kuře na paprice, nebo co to bývalo od té Vitany v tom pytlíčku, ne, teď se už dělají takový ty jídla vylepšený. Jo. Ale ono vlastně je to stejný, ono to musí být něco, co člověk zaleje vodou, že jo, vlastně, protože víc sebou nějaký jiný potraviny, tak ty jsou těžký. Než to všechno, co se zalývá vodou, tak akorát ještě se dá sníst, takže ráno to jsou kaše. Naštěstí tady v tom Laponsku je spousta borůvek, že jo, brusinek, to tam je všude, dokonce i houby, spousta hub tam najdete, takže můžete jít z houby. No, takže se to dá takhle nějak přežít, ale stejně tak jako to jídlo je těžký, no, je těžký.
0: No, jsou to všechno důvody, které přispívají k tomu, že se člověk těší, že už bude na řece, jednak jako je to ten cíl, jednak máš teda 34 na zádech, takže se fakt těšíš, že už to schodíš po 3 dnech a začneš na tom plout na té váze, ne?
1: Je to tak, přesně tak, ta řeka jako vysvobození. Já teda jsem nikdy úplně nebyl nějaký chodec dálkový, nebo klasická jako turistika, taková mě úplně nebavila. Lezli jsme po horách, jo, tak tam je ten cíl vylézt na ten kopec, prostě normálně takový ty klasický alpský výstupy s těma cepínama, co jsme dělali a tak. Nebo jsme, nevím, no všechno, co jsme dělali, mělo nějaký cíl, ale takový to klasický jenom chození, tak to mě nikdy nebavilo. Ale tady s tou lodí mě to baví hodně. Poněvadž člověk jde, ale má tam ten cíl, že dojde k té řece. A potom, když to fakt schodíte z těch zad a hodíte to na tu loď, tak pak už je to úplná pohoda. Jako. To už normálně jede, samo vlastně, jo. Jako samozřejmě pak jsou tam úseky, to vždycky chytnete, třeba 15 kiláků nějaký stojatý vody, no tak to přepádlujete, že jo, za 3 hodiny bolí vás ruce, ale nemusíte to níst na těch zádech, no. Takže to je velká výhoda.
0: No a konkrétně na té Vista Selven to probíhalo tak, že jste došli a byl večer, takže jste zakempovali na noc a ráno jste potom nafoukli a jeli, anebo jste přišli během dne a byli jste ještě tak nedočkaví, že to musíte hned vyzkoušet?
1: My jsme přišli, to tam ještě k té Vistě se přichází nějaký sedlo, takže to je do kopce z kopce. Přišli jsme úplně teďko jsme došli vlastně k pramenům té řeky, tam člověk dojde a to vytejká nahoře z nějakého malého jezera. Mm-hmm. Takže to si říká, jo, super, už jsme tady, ale ono ještě než ta řeka se stane splavnou, to chvíli trvá, ne? Že musí zesílit a musí tam být nějaká hloubka trochu. Takže pak jsme šli a až pozdním odpolední jsme vlastně našli nějaký nástup. Ale tak moc jsme chtěli jet, že jsme na to sedli, ještě jsme kousek popojili a pak jsme až někde zakempovali, no vlastně. No a potom vlastně ta Vista není moc dlouhá, jo, to je třeba 40 kiláků, než se dojede do té Dykalokty a z toho vlastně den jsou jako peřeje a pak ten poslední den je taková pádlovačka vlastně už po docela klidný vodě až vlastně do toho cíle. Ale my jsme, ta Vista, jako je tam jenom kvůli té Vista Selven, tak je to takový krátký výlet, nic moc, ale my jsme jeli hlavně kvůli té řece Kajtum. Ale chtěli jsme to nějak spojit, nějaký logický celek, aby to bylo zajímavý, takže takhle to bylo zajímavý, že jsme chvíli pluli šli jako. A ta Kajtum to už je potom 110 kilometrů vlastně řeky, minimálně, kterou vlastně sjedete až úplně do jejího konce, kde se vlejvá do řeky Kelixelven, myslím.
0: No ale ta první teda, ta Vista Selven, tak těch 40 kilometrů to bylo jak dlouho?
1: První den jsme upluli třeba 5, jako do toho večera. Další den jsme upluli nějakých 20, jako třeba. To je ta peřejnatá řeka, jo. A poslední den jsme dali těch 15. A ještě teda, my jsme to jako vždycky, já ty výlety dělám rád tak, že si na ně udělám hodně času, jo. A to fakt doporučuju všem, že nemá smysl tam jezdit, takže že si řeknete, musím to fakt dát za 10 dní a být zpátky kvůli něčemu, protože pak je to děsný stres. Jako a člověk fakt je úplně zdělaný, protože místo 20 kiláků denně musí ujít 40 a místo 20 uplout 50 a už to není ono. Takže my jsme tam byli prostě 3 týdny, když by se to dalo zvládnout rychlejc. A potom vlastně člověk putuje takým tom souznění s tou přírodou, že prostě když už se vám nechce, tak prostě nejedete, jo, nebo je vošklivo, nebo naopak zase ráno. Já mám na to nejradši, že vlastně večer, když se stmívá, jo, tak tam není už co dělat moc, jo. Pivo tam není, alkohol nemáte, jako vůbec nic, tak internet nic tam není, takže si zapalíte oheň a když už se vám chce jít spát, takže člověk jde spát třeba v 8, jo, a ráno naopak se zbudí v 6 a říkám, tak co, tak zase pojedu, že jo. Takže tam odpadá takový to, tak já teda vlastně v 8 to ještě nemůžu jít spát, si musím pustit televizi, nebo já nevím, co lidi mají. Já to takhle teda nemám, ale dokudu si představit, že spousta lidí to takhle má. Takže člověk normálně souzní s tou přírodou takhle a putuje tak, jak mu to vlastně ten tma a čas dovoluje. No, takže my jsme si na to nechali spoustu času a vlastně jsme putovali kolem těch 20 kiláků za den. Nejvíc 20 pěšky a nejvíc třeba 25-30 na vodě, když to teklo. Ale fakt jsme třeba končili ve 4 a udělali jsme si oheň a vykoupali jsme se a nebyl s tím žádný stres. No.
0: Jak to bylo s tím počasím?
1: No počasí, já mám vždycky štěstí na počasí. Já kamkoliv jedu, tak je vždycky hezky. Když jsem byl poprvé, jak jsem říkal, v tom Veceri, tak jsme vystoupili v Ivalu 500 kiláků nad severním kruhem. Že jo? A tam si to všichni lidi fotili, letiště 32 stupňů tam byl. Ten, a ani jeden komár. Ne? A takhle bylo celou cestu. A teďko leto znova. Teplo normálně bylo a komáři, tam ty jsou největší problém v tom Laponsku, jsou ty komáři. A bylo tam komárů občas, jako když jde člověk v lese tady na borůvky, ale jako jinak nezažil jsem takový to, že si sundáváte tisícovky komárů s rukou a cítíte jejich maso, jak vždycky říkají ty Laponci, ne? Takže počasí bylo fajn, občas zapršelo, ale jenom tak lehce, takže jsme měli štěstí. Ale může se stát tady v těch oblastech, že to chtíte opačně. A naopak, jako je zima, tam už může být sníh klidně v září, že jo? Kluci, co to jeli před námi, co jsme se vlastně od nich inspirovali, byli dva Belgičani, tak ty to dojeli a měli tam po kolena sněhu. Takže může se stát...
0: Ve stejném období, jo?
1: No, o to jeden později, asi třeba o dva. To byl zase nějaký extrém takový, jo. Ale já tam jezdím, tady do toho Laponska ideální jezdit jakoby na konci léta, hlavně kvůli těm komárům, jo. Už to počasí není tak hezký třeba, ale nejsou tam ty komáři. Naopak, když vyjedete na jaře, třeba v červnu, tak oni byli z těch bahen a občas tomu pak jako to není sranda, no.
0: No ale znamená to, že jsi teda sebou měl nabalené i oblečení, co si nevyužil, protože bylo prostě teplejc, než si počítal.
1: No jako, já myslím, že ani ne, protože já jsem neměl téměř žádný oblečení. Nebo jako člověk si sebou vezme fakt minimum oblečení, protože ho nepotřebuje. Že? Pořád nesete jedny ty kalhoty, jedno triko, pak si tam možná jedno druhý si vezmete, nebo se někde vypere. Ale vlastně výhoda tady toho putování po těch řekách, když nejdete pěšky, takže celý den je člověk v tom suchým obleku. Jo. Je potřeba mít ten sucháč, suchý oblek je vlastně nepromokavý oblek, do kterého se celý zavřete a vůbec vám tam neteče, když plavete. Jo. A používá se to na lodě nebo na vodácký sport, na jachty, na cokoliv. A současně ale, když prší, tak nezmoknete, že jo? A když máte nějaký jako slušný ten oblek, taky jako dejchá docela. Takže v podstatě od rána do večera jsme byli v tom sucháči. Maximálně jsme si ho třeba sundali, jako, že jsme si nechali kalhoty a uvázali jsme si ho kolem pasu, protože to je taková kombinéza. A vlastně až večer jsme vylezli ze sucháče zase rovnou do stanu a šli jsme spát třeba. Nebo když bylo víc času, tak jsme to sundali, ale ten suchý oblek, jako to má člověk na sobě pořád vlastně. A víc jakoby v oblečení není třeba, panč, tohle to je jako v oblečení do deště. Nějakou lehkou tu klasickou skladnou péřovčičku na večer, když je zima a teplý spacák, no. Takže jako v oblečení sebou doporučuji tahat na tyhle výpravy spíš míň, ale tak, aby to měl člověk vyzkoušený, že to funguje, no.
0: Jak teda nejradši trávíš ten večerní čas u ohně? Když je to parta kámošů, tak se prostě kecá o blbostech, nebo?
1: No jako jo, to jo, ale on zase občas člověk je tak vzdělaný, že jde spí spát. Jako.
0: Že ani nekecá.
1: Jo, že ani sní nekecá. Já mám věcně rád to vaření na ohni, ne? Prostě, nebo ten oheň jako samotný, že my, když jsme mohli, samozřejmě měli jsme sebou benzín, jako, vařili jsme na benzínu, ale když to šlo, tak jsme vařili klasicky na ohni. Takže sebou jsme měli velký kotlík a ten jsme píchli do ohně, nebo stejně tak ryby, co jsme chytili, tak jsme dělali na ohni. To se mi líbí, pač tam je ten proces takový vůbec ten oheň jako rozdělat a pak na něco uvařit. A ono to celý docela trvá, ne? Takže to takhle 2 hodinky, než vůbec, když je mokrý dřevo nebo něco, tak to zabere a potom už najednou je tma a jde člověk spát. Takže vlastně, že bychom tam jako nějak seděli po večeru u ohni a povídali si. Ani moc ne, tak ono zase potom, když člověk je 3 týdny s těma lidma pořád, každý den, ne, tak leckdy třeba i chce být sám, že jo. to taky není špatný. A já jsem se naučil tady od toho svého kámoše finského, protože to je takový samotář, že my třeba jsme, když takhle spolu někam jedem, tak my spolu třeba celý den vůbec jako nepromluvíme, jo. Ale ne, že bychom jako se nenáviděli nebo něco, ale každý si tak jde sám a pak se kouká, že jo, co je kde hezkýho a pak večer si nějaký vtípky uděláme a jdem spát. Takže jako, každý to má jinak samozřejmě, ale že by byla nějaká velká extra zábava, úplně jako taky není, no. Kytaru jsme sebou nevezli, já vždycky, jako samozřejmě v Čechách, když jedete na vodu, tak si vezmu kytaru, ne, a oheň dám si 6 piv a je to jako jiná liga zase. Ne, že bych vyznával ten alkoholický vodácký sport, to taky ne, ale občas je to poštěstí, že jo.
2: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Casablanca na Radio Wave.

0: Honza Vlášek je host dnešní Casablanky a nové epizody, kterou věnujeme packraftingu, a to hlavně na evropském severu. Pojďme na tu druhou řeku, kterou jste zvládli po Vistaselven. Jakže se jmenovala?
1: Kajtum Elven.
0: Jaká byla ta?
1: No, Kajtum Elven je jakoby z pohledu tady toho řeka jiná. Ta Vista, to je taková jakoby úzká řeka, hlavně nahoře, točitá s kamenama, a ten Vistaselven, ten, to je jako veletok, už je to fakt široká řeka, která valí, má velký průtok a vytýká tam někde právě spod té nejvyšší hory Švédska. Teď nevím, jak se jmenuje, to je jedno. A teče potom až těch 100, 110 kiláků, my jsme po ní jeli a nastupovali jsme kus pod začátkem, takže to má třeba 150 kiláků celý ten tok a vlívá se do Kilixelven. No a je to taková vodnatá řeka, široká, která se občas zúží a vytvoří fakt zajímavý peřeje. A ta teče jako vážně první 3-4 dny jako vážně divočinou, že tam vůbec nic není. A potom za osadou Kajtum, kde vlastně je vlak a kde je jakoby možnost tam odtaď ustoupit, tak už je to taková jakoby řeka trochu jako, nechci říct sázavá, ale jsou tam občas nějaký domečky, chaty, takže tam nějaká civilizace je. Ale pořád to děsně moc pěkně teče až vlastně do cíle. Tam to končí, většinou můžete vyskončit v Lapesuandu, anebo kdybyste chtěli ještě další dva týdny, tak dojedete až k moři, potom Kilixelven. Výhoda těch řek je, že oni jsou vlastně neregulovaný. Jo. Tam vlastně nejsou žádný přehrady, jezy, vůbec nic tam není. To je prostě divoká řeka, která pořád jede dál, maximálně přes nějaký vodopády peřeje, ale nenajdete tam žádný vlastně lidský výtvor, který by to reguloval.
0: Kebnekaise je ta hlavní nebo nejvyšší hora Švédska?
1: Kebnekaise, no. To je jediné, jakoby tady na tom výletě, kdybyste to absolvovali, tak jediný střed s civilizací je na té Nikelokce, který je vlastně centrum, odkud se vychází na to Kebnekaise, a tam normálně lítají vrtulníky, tam vozí lidem batuhy a je to takový jako špindl trochu, nebo špindl to není, pánč, tam je jedna hospoda, ale je to jakoby takový jediný střed civilizací, ze kterého je lepší zase zmizet.
0: Takže o výstup na ní jste se nepokoušeli?
1: Ne, to už, já jsem les po horách hodně a pak jsem zjistil, že jsem se začal bát kdysi na nějakým hřebenu a od té doby jsem už někam neles.
0: Výšek, jo, se začal bát?
1: No normálně, to jsme přecházeli kompletní nějaký travers Monte Rosy, nebo něco, jsme chtěli přejít všechny ty kopce a na Liskamu nahoře, tam je ten Liskam, jakový ten hřeben šílený, tak kouknu doleva do Itálie, doprava do Švýcarska, říkám, tyhle, já se fakt tady bojím, ne, víš? A normálně mi to nebylo příjemný a od té doby jsem přestal jíst, jako, já jsem říkal, jako, proč bych tam lez, když jako, mi to není příjemný, že jo?
0: To je zajímavý.
1: Jo, a to jsem předtím, jsme lezli fakt pekla, takový jako ty těžký výstupy v Alpách a docela takový ty, já nevím, AAD, že jo, plus, a takový tyhle ty hodnocení, jako mačky cepína, ne úplně ty choďáky. No a pak mě to nějak pustilo, naštěstí možná včas, že jo, on pak člověk taky může někam spadnout.
0: Jako může. No, jako znám lidi, kteří třeba se báli výšek a začali postupně líst jako po skalách a vlastně to odbourávali a zbavili se závratí nebo strachu z výšek, tak ty jsi jako vlastně opačný směr, že jsi dlouho lozil a pak si zjistil, že ti teda výšky jako od nějakého momentu nedělají dobře, tak se na to vypadnu.
1: No, jak, nevím, jak prostě se to takhle stalo a pak už jsem neměl ani jako chuť tam jako vlastně líst, pak jsem z toho měl nějaký špatný pocit. Začal jsem místo toho surfovat tehdy. Tam je člověk umře, to nemá kam spadnout. Maximálně vás to smotá zase od nož, jo. Takže jsme zase začali dělat jiný věci, no, ale teďko se k tomu malinko vracím s mladým, jakože chodíme po horách, ale nějaký horolezectví to úplně není, jo.
0: Co byly nejtěžší pasáže, které jste teď v rámci toho laponského výletu pádlovali? Bylo tam něco, co jste přenášeli, protože to třeba pro vás bylo příliš a tak?
1: Jo, tak ono záleží, jak je člověk vodák, jako, že jo, samozřejmě, takže my nějaký trochu zkušenosti už máme, ale nejsme nějaký extrémně jako dobrý vodáci, jako ve smyslu, že bychom skákali nějaký vodopády a ani k tomu nemířím, to bych zase dopadl jako na těch horách, že jo, že bych se začal bát. Takže vlastně jsme přenesli za celou dobu asi dvě pasáže, nějaký pětkový a šestkový vodopády takový, nebo fakt jako těžký peřeje. Kdybyste se na ty řeky vydávali, tak jsou k tomu, jako najdete na internetu průvodce nějaký, nebo mapy té řeky, kde jsou označený peřeje vlastně tím hodnocením 1 až 6 tady v tom případě. To je klasický hodnocení řek, ale oni to tam mají po nějakým laponským způsobu, že to je vlastně asi dělaný na otevřený lodě, až tam se kdysi jezdilo na kánojích hlavně, že jo. Takže to třeba o nějaký stupeň chce jako schodit dolů, takže co je šestka, tak je třeba pětka, co je čtyřka, tak je trojka. I tak jsem si myslel, že to nějak je, že když jsme jeli nějakou čtyřku, tak to bylo taková jako spíš salza nějaká v Rakousku, jo? Že to nebylo něco úplně divokého. A taky jsme měli málo vody, takže ono záleží, jak to vždycky se sejde. Jestli je hodně vody, málo vody a tak dál. Ale prostě jsou tam fakt pěkný peře, jako fakt jako velký vlny a kameny a všechno možný. Takže když kouknete někam na nějaký videa z tady z toho našeho výletu, tak to uvidíte. A občas je lepší si to přeníst, ale to jsme udělali jenom ve dvou případech, kdy to bylo fakt jako vypadalo, že do toho člověk nechce jet.
0: Kdy ses naposledy cvaknul na Packraftu?
1: No cvaknul jsem se v životě zatím jenom dvakrát, když nepočítám teda kanály, já hodně chodím v Budějcích na kanál, kde teda člověk si může tak jako vyblbnout a zkoušet všelijaký nesmysly, ale jinak jsem se cvaknul jednou naposledy asi někde na salze, někde v nějaký tý soutězce. Si pamatuju, že mě to otočilo, ale jinak vlastně ne, protože...
0: Jako v nějakém válci, jo?
1: No, někde mě to nějaká vlna otočila, ne, že bych zůstal někde ve válci, ale prostě mě to někde otočilo. A ona totiž výhoda, to je další výhoda těch Packraftů, mimo to, že jsou skladný a lehký a tak dále, tak je, že oni vlastně z vás dělají lepšího vodáka než z té, jo. Což je výhoda i nevýhoda, protože ta loď je fakt jako extrémně stabilní. Těch typů těch Packraftů je spousty, ale všechny jsou vlastně stabilní. Některý méně, některý víc, co jsou udělaný fakt na divokou vodu, tak jsou zase víc obratný, takže nejsou úplně extrémně stabilní. Ale když si sednete do kajaku a neumíte to, a když si sednete do Packraftu a neumíte to, tak to je jako diametrální rozdíl. Jo. Člověk, co neumí jezdit jakoby na kajaku, tak na tom Packraftu sjede třeba i tu salzu, když chce. Ale nedoporučuju to, než se to člověk trochu naučí. Jo. Samozřejmě to zase nechci, aby to vyznělo tak, že člověk si má sednout na Packraft a hodit se někam do peřejí. To vůbec. Je lepší malinko se s tím seznámit, když nejste dobrý vodák. Ale ta loď jako děsně odpustí. Jo. Fakt to děsně moc odpouští, je to prostě nafukovačka taková. A dělá z vás lepší vodáka, než vás to někde semele, samozřejmě. No. Což se nevyhnutelně stane někdy. Ale z hlediska pohodlí a takového toho, že když člověk fakt není extrémně dobrý vodák, tak ten Packraft je jako ideální. No. A současně ty modely, co se dělají pak na divokou vodu, ty modely Packraftu na divokou vodu, tak jsou šitý už trochu jako kajaky a vlastně se chovají jako kajak. Můžete normálně ho postavit na hranu nebo přejíždět ty proudy z vracáku do vracáku. To všechno se s tím dělá líp, než s tím třeba víc turistickým. Jo. Takže jich zase spousta typů. A užijete si na tom jako hodně srandy, víc než na kajaku, protože ještě, když se cvaknete, jo, tak nevím, ten, kdo jezdil na kajaku, tak to zná, tak jako vůbec vytáhnout tu loď, vylejt z ní tu vodu, jako. A vůbec se z té lodi občas dostat, to není sranda, že jo, když neumíte eskimáka. Když to ten Packraft, prostě se otočíte, vypadnete z toho, otočíte ho ještě na té řece zpátky a skočíte do ní zpátky a jedete dál, jo. Když, jako samozřejmě, musíte to trošku mít nacvičený, jo, ale dá se to. Takže to je další jako velká výhoda, že nemusíte se s tou lodí trmácet někam na břech a vylejvat jí a tak dál. Takže výhod to má spoustu. Ještě bych mohl říct, že to má nějakou nevýhodu a totiž jakože samozřejmě, že když pojedete na kajaku a budete dobrý kajakář a pojedete na Packraftu, tak je to samozřejmě lepší na tom kajaku, protože ta loď je jako fakt obratná a můžete na ní dělat všechny ty fígle, co umíte. A současně je ta loď samozřejmě rychlejší. Tahle ty Packrafty na klidné vodě mají nějaký cestovní tempo. Jo. Takže když vy pojedete přes jezero, tak pojedete maximálně nějakých 5 kiláků hodině. Jo. Není to žádný sea kayak, který fakt letí po té vodě, ale máte nějaký cestovní tempo do 5 kiláků hodině, se kterým musíte počítat na klidné vodě. No. Ale ono to nevadí, protože většinou na těchto výletech se nikam nespěchá. Takže prostě, když by člověk chtěl fakt spěchat, tak pojede 6 a bude se dřiny jak blázen. Takže doporučuju jet to, co ta loď povolí a nevýhodu to má, jako když foukne proti, jo. Když vám foukne proti vítr, tak ono, jak to má ty trubky širší, tak to nabírá ten vítr, je to ještě o něco těžší. Naopak, když vám foukne dozad, tak sebou vozíme na fukovací plachtu takovou, jo? A můžete plachtit, což je taky pěkný.
0: OK, takže na jezerech, tam už se to vyplatí a máš s sebou fakt plachtu, jo?
1: Ano, taková, je to kulatá plachta na fukovací, hodíte ji napřít a musí foukat, nedá se s tím úplně křižovat, jako, ale když fouká ze zadu, tak normálně to jede jak ďábel, no. Jo, není to jako nějaký plachtění, ale prostě vám to pomůže, nemusíte vůbec pádlovat a jede to, je to fajn.
0: A když už tě teda někde na řece semele nějaká vlna, tak na Packraftu eskimáka neuděláš, nebo jo?
1: Uděláš, když to umíš, jde to hůř než na kajaku, protože to má širší ty boky. ale jako kluci kajakáři, co si pak sednou na Packraft, tak otočí téměř každý model, jako ať je široký akce, tak to prostě otočí. Jo. Ale samozřejmě musí to člověk umět, no. Ono v té lodi jste vlastně zapřený, tam jsou normálně kolení popruhy, kterýma ovládáte vlastně tu loď nohama, že jo. Tak na kajaku tu loď ovládáte taky nohama, vlastně nakláníte se různě. A ten náklon je jakoby důležitý a tady s tím to můžete dělat taky, až na to, že tam nemáte tu pevnou zarážku jako na kajaku, ale jsou tam vlastně kolení popruhy textilní, řekněme textilní, a jste tam zapřený nohama vlastně jako v kajaku. No. Takže to můžete ovládat. No. Takže je to vlastně takový nechci říct začátečník, ale pro jakýkoliv vodák je to takový příjemnější kajak. No.
0: Turistáček taky trochu.
1: No, turistáček. Ono pak samozřejmě, když si pořídíte nějakou loď fakt turistickou, tak to už je taková jako loď, co se snad nedá ani otočit. Je to taková jako fakt nafukovačka. Pohodlná, prostě sednete s tím na Vltavu a sjedete si ji úplně v pohodě a nemusíte vůbec nikde nic řešit. No. No, ono ještě záleží, jestli tu loď máte samovylejvací, nebo samozřejmě se špritskou, to jsou dva modely. Buď to se ta loď vylejvá, nebo je samovylejvací, to je klasicky jako rafty, že jo? Že máte vlastně díry ve spodu té lodi.
0: S takovou nohavičkou někdy?
1: No, tady to řeším, takže jsou fakt jako díry ve dně, takže vám do té lodi kontinuálně teče a kontinuálně z ní vytejká, že jo? Takže když vás zaleje v peře i vlna nebo někde, tak to vyteče tím spodkem. Jo? Takže vlastně vám tu loď zaleje jenom na chvilku, nebo to hned vyteče. A ne, ale vlastně zase pořád sedíte potom v mokru, jo, to je jasný. Takže musíte mít ten sucháč, nebo v létě je to asi jedno, ale prostě sedíte k jakým vlhku. A nebo máte loď s palubou a s klasickou špritskou kajakářskou, do které se zavřete, pak je ta loď suchá, no.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu.

0: Co jsou tvoje další plány teďka s Packraftem? Ty jsi trošku naznačil tu Kanadu, mně se zdálo.
1: Jo, taky už plánujem nějaký Kanady, protože ta Severní Amerika přeci je jako fakt pěkná. Si myslím, jako je tam to spousty těch řek a všeho možného. A blbý je, že spousta těch řek je jako tak, na takový ty povolenky, kteří se vlastně nedají dostat, nebo jsou o to ty losovačky. A když se vás vylosujou, tak tam nakonec teda jedete, ale pak vlastně stejně je to řeka, kde jsou jako lidi. Jo. Takže lepší, a to je hlavně ve Spojených státech. Takže my spíš máme vyhlídlou i takový ty oblasti úplně odlehlý v Kanadě, takový ty severozápadní teritoria, kde fakt jako sice jsou národní parky, ale tam jenom někomu nahlásíte, že tam jedete, protože tam vůbec nikdo nejezdí. Jo. Tam vlastně nic není. Maximálně, jak se tam dostanete, že vás vyhodí někde na jezeře nějakým hydroplánem, nebo tam musíte někam dojít dlouhým putováním. No a potom tam jste úplně pryč, no, na 3 týdny, na měsíc, než zase někam doplujete. To je jako pěkný, no. Ale ještě chvilku k tomu, jako nějak to dáváme dokupy, tak to je jako nejbližší plán, nějaký větší expedice, jinak na ty vody řeky jezdíme pořád, jo. Já bych nechtěl, aby to vyznělo jako, že to je nějaký extrémní sport, ten packrafting, protože na tom je fakt nejlepší to, že vy, jak máte tu loď doma, která se vám vyjde do poličky, jo, tak kouknete z okna, já bydlím v Budějcí, kouknu z okna, je hezky, tak prostě si vezmu do ruky, takhle do druhý stán pádlo, baťůžek se svačinou, skočím na vlak, jo, popojedu pár stanic po Vltavě a nevyskočím třeba ve Zlatý Koruně nebo ve Vyšáku, že jo, ale někde nějaký vesnici prostě, kde mě napadne, se běhnu 20 minut k vodě. Sjedu si 2-3 hodinky, až mi to přestane bavit, tak zase to vyfouknu a jdu zase na vlak nahoru. Nebo dojedu klidně až do Budějic na náměstí a tam to mám 5 minut domů, že jo. Takže takovýhle výlety se dají dělat a normálně se dají dělat i tak, že fakt nepotkáte ani živáčka. V létě na Vltavě, jak pořád do vás spouže, jsou tam ty zácpy na těch jezech, ne, a takový ty pekla, co si vždycky tam fotí. Tak my jsme normálně s dětma jeli letos, protože ty packrafty jsou i pro 2, jako pro 3, jako normálně rodinný lodě si můžete koupit. A i tak ta loď váží 6 kilo, jo, 6,5 kilo, takže je to malý balíček. Tak jsme normálně vyrazili v půlce léta v srpnu o víkendu a vyskočili jsme přesně někde nějaký vesnici pod Zlatou Korunou a potkali jsme za celou dobu jednu loď normálně. A na dívčím kameni jsme spali a byli jsme úplně sami, takže prostě je to všechno řešitelný a ten packraft vám vlastně dává tu svobodu na té řece, že můžete jezdit bez těch davů. Nebo když tady v Praze vyskočíte po práci v 5 večer na vodu někde pod Týncem, v těch Krhanicích třeba, tak do 9 jste v cíli v Pikovicích, v Petrově, sedete si celý pikovický peřej a taky nepotkáte ani živáčka. Protože všichni ty půjčovny jsou odjetý už, jo, všechno je pryč a vy jste na té řece úplně jako sami. Takže to je na tom, možná je to na tom to nejlepší prostě, že vám to otvírá tu řeku úplně jenom pro vás.
0: Mně se na tom líbí ta kombinatorika, no. Vyrazit někam daleko, tam to nafouknout, ta samonosnost celé té akce.
1: No, přesně tak. A nebo i pro cyklisty, že vy jste měl tu Viktorku, že jo, Rys.
0: Viktorka Rys krásně zápasila, všichni, kdo jste neslyšeli Casablanku, tak si to poslechněte i kvůli těm dalším zážitkům, ale i kvůli těm packraftovým. Nebo Ždána měl nějaký packraftový cyklistický pokusy, to si pamatuju, taky jsme se o tom v Casablance bavili.
1: Je to tak, no ono, když máte, můžete na tom cestovat si s kolemku, zase si pořídíte packraft o něco třeba širší nebo s nějakou větší nosností. Jo, a vlastně vyjedete na kole, šoupnete si packraft někam dozadu, je to malinkatý s pádlem, někam to uvážete a dojedete k řece, hodíte kolo na ten packraft, tam se dovozí, takže sundáte přední kolo, vlastně jinak to tam uvážete napříč, no, můžete jet kam chcete a pak zase to vyměníte. Jo. Takže tohle to taky kluci dělají nebo hodně lidí a dají se s tím dělat jako právě pak velký expedice, protože zase máte větší dojezd s tím kolem, že jo, takže můžete ty řeky všelijak kombinovat a to i v Čechách, že jo, vlastně, prostě to se dá tady tak pospojovat ty řeky, takže vám to otvírá děsně moc možností, no.
0: Tak jo, tak díky za to, že s nám packrafting přišel do Casablanky představit, půjdeme to vyfouknout teda teďka.
1: Vyfoukneme tu loď tou samou poupičkou, co jsme ji nafoukli. To jsme tady ještě neřekli, to možná může zaznít nakonec. Že já jsem nenáviděl vždycky třeba na pedalboardech, když jsem jezdil, nebo na nějakých větších lodích, jak jsem se musel tahat tu pumpu, ne? A teďko to člověk vždycky pumpuje 15 minut úplně hotovej. Tak tady tuhle tu věc nafouknete pumpičkou, co je velká, jak tyjo, sklenička.
0: Vypadá jako takový vapovátko trochu.
1: Vajíčko, no. Fouknete a za minutu a půl to máte nafouklý a můžete jet. Takže to je, a když nemáte pumpičku, tak prostě se používá takzvaný nafoukovací vak. Jo, to je takový vak, který, do kterého chytnete vzduch a vymačkáte ho. Tím to nafouknete za 15 fouknutí taky. Jako. Jo, a je to taková úplně věc, ke který nepotřebujete žádnou elektřinu. Takže to je takový další ještě benefit. Úplně nakonec. Prostě je to všechno jasně moc zmenšený a zlehčený a nakonec to sjede všechno.
0: Říká Honza Vlášek, díky za to, že jsi dneska sem do studia Radio Wave přišel.
1: Díky, uvidíme se na vodě.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma v Casablance budu naslyšenou těšit brzo u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
4: Čau Ani.
5: Čau Míro.
4: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Vítám tě ve Slejváku poprvé.
5: Já ale děkuji vlastně, za pozvání.
4: Jako já jsem moc rád, že jsi tady. Kdo nevíte, tak vedle mě teď sedí Anička Vavanová, tedy na Waveu si web editorka oficiálně.
5: Přesně tak.
4: A zároveň si DJka a novinářka a prostě jsi renesanční žena úplně. Mimochodem Aničku můžete znát jako DJku Anna Banana z třeba z našich akcí.
5: Tímto.
4: Jo, tímto.
5: Jestli nás rovnou zvu na vlastně, další Slejváčí narozeniny.
4: Můžeme spoknout už teďka mega. Tak tímto vlastně ano, Aničku můžete vidět i nejenom jako na obraze, ale i jako reálnou osobu na našich narozkách, který budou 17. července v kavárně Archi Plus, což je pátek, je to večer v pátek, to je ideální datum, si myslím, na tohle. A my tam uděláme takovej jako malej Slejvák živě a pak se toho chopíš. A
5: tak se toho chopím a zatancujeme si a pak bude ještě karaoke.
4: Yes, a pak bude karaoke. Co tě, jakoby ještě než přejdeme k prostě spoustě věcí, které dneska chceme řešit. Tak já chci řešit Empire State Building, svatbu Taylor Swift, ty chceš řešit Party Shore, já chci řešit ještě
5: Madonu
4: vlastně, Olivii Rodrigo, protože ty to máš taky ráda,
5: ano,
4: to nový
5: ano.
4: Album, takže já jsem rád, že tady konečně někdo může doplnit, ale to se k tomu všemu dostaneme.
5: Ke všemu se dostaneme.
4: Tak mě zajímá, co ráda hraješ, když hraješ?
5: No, hodně záleží, já mám jako někdy mám ráda akce, takový ty odpolední, kdy je nějaký jako market, nebo nějaký brunch, nebo něco takového.
4: Hraješ na těch brančích?
5: No, to jako takovýhle druh jako kavárnových akcí.
4: Hustý.
5: A to mě docela baví, že tam si můžu hrát takový ty věci, že mě tam vlastně nikdo nevnímá, takže si hraju hodně pro sebe. A to mě potom baví hrát klidně i nějaký jako R&B, nevím, Kajtrana, Da Vibe, trošku do houseu a tak, ale když chci jakoby party, tak já mám ráda, já jsem uřvaná hrozně a mám ráda, když ti lidi řvou na mě zpátky. Takže jako já potřebuju strašně tam mít tu interakci, takže já zpravidla budu hrát, hodně se přizpůsobuju tomu, jaký ten crowd je.
4: Na co tam jako reagujou.
5: Jo, na co reagujou. Jako jestli tam je víc mužů, víc žen, v jakém věku a tak, že prostě tomu to hodně přizpůsobuju. A prostě fakt jdu potom, aby se mi jako vracela ta energie, kterou já do toho v ten moment vkládám. Takže většinou to jsou takový jako popíky, fakt jako co zná každý na spaměť. Tady ty jako fakt vypalovačky, tak to mě baví asi jako nejvíc, když jako party. Ale když třeba vím, že hraju pro nějaký, já nevím, víc jako queer crowd, tak mě prostě baví hrát třeba trošku víc jako hyperpop a takovýhle věci. A vím, že mi odpoví zase, když vidím, že tam je hodně jako mladých straight kluků, tak prostě hraju hodně rap.
4: Jo.
5: A pak oni prostě na mě křičí zpátky, že prostě hodně to přizpůsobuju tomu, no. Jako na Slejváku mi
4: strašně je to mega alchymie vlastně.
5: Je to mega alchymie. Jako na Slejváku mi třeba vždycky fungují strašně takový ty bubbly věci, jako Zary Larson. Že to, a to mě hrozně baví, že fakt každý crowd je jako hrozně specifický a já to prostě nejsem takový ten DJ, že bukujete si mě pro můj repertoár. Já jsem takový ten hodně jako klubový DJ, co jako bukujete si mě proto, že já vám udržím ty lidi tady, co nejdýl.
4: Hey, a chodí za tebou ještě furt lidi jako hrát na přání?
5: V kuse.
4: Furt se to dělá.
5: V kuse se to dělá a hrozně moc a je to, nedělejte to. Nedělejte to, je to hrozný. Nebo takhle, jako když za mnou někdo přijde, mega milé.
4: A že má jako tip.
5: Jo, s respektem. A je jako, omlouvám se, můžu se zeptat prostě. A já,
4: tak jako ty seš tam ta královna toho večera, tak oni by takhle měli chodit ty lidi.
5: Jo, jako mě. Fakt s pokorou, ale to není jako standard s pokorou.
4: No
5: vůbec.
4: Není, samozřejmě.
5: Jako, že jsou fakt lidi, co jako klepou, co šahají do toho pultu a křičí a teď mají takhle na telefonu napsaný Fín Travis Scott a jsou jako Fín, Fín, Fín a já vždycky z toho úplně jako šílim prostě a mám jako různý taktiky a to bych asi neměla odhalovat jako
4: tak,
5: úplně.
4: Tak ne, ale... tak řekni nějakou jakoby univerzální taktiku.
5: No jako třeba, tvojí. Že řeknu a v životě to nezahraju, to je jako by jedna z nich.
4: Okay.
5: No, že řeknu, zakývala jsem pro ty, co poslouchají na audio.
4: Nikdy lidi dělají, že nejsou online a hrajou jenom z toho, co prostě mají, že to nemůžou.
5: Jo, to taky říkám, to taky říkám. Ale jako někdy fakt nejsem online, jo, ale většinou jo. Jsem online. Jakoby když mě něco napadne, tak to meka jsem schopná zařídit.
4: Samozřejmě.
5: Ale často, jo, častá výmluva je, a my jsme teďko, jak jsou ty kluby často ve sklepech, to říkám, tady není signál, tady to jo, fakt no, jako nejde. Jo. Tady jako já bych jinak, kdyby jsme hráli jako nad zemí, tak já to zvládnu, ale prostě tady není signál. To potom mám, že jakoby řeknu, že jo, a pak dělám, že jsem zapomněla a znova na to zapomenu. Mám takový jako, a potom, když už jsou zlí, tak už jsem jakoby zlá taky občas někdy.
4: No tak to je jako správně. Jako párkrát
5: jsem poslala lidi, že do jednoho baru nejmenovaného na národní třídě, že tam je jukebox a že ten je za 5 korun zahraje cokoliv a že já to ne, že já nejsem jukebox.
4: Já jsem viděl někde někoho, kdo měl ceduly, nejsem jukebox.
5: Jo.
4: No, tak jako nejsi, no.
5: Jako, ale to říkám fakt jenom takovým těm lidem, co jsou jako neodbitný a přijdou za mnou 450krát, že chtějí Red Hot Chili Peppers, když já celou noc hraju Lady Gagu a jakoby fakt se mi nedaří vysvětlit, že jako ne, tak jo. To potom už jako vytáhnu jukebox, ale jako fakt, že přijdu mé se souřadnicem a řeknu, pojďte doleva, dopra a tam mají jukebox. 5 korun a zahraju vám Red Hot Chili Peppers. A ty lidi vždycky se na mě tak podívají, že no, nevěděj, ale...
4: Ne, to je dobrá odpověď, si myslím. No, já jsem si říkal, že úplně na úvod, já jsem chtěl zkusit něco novýho a přemýšlel jsem, co. A vzpomněl jsem si, že teď v červnu oslavila 12 let, takový jakoby výročí, prostě 12 let od vydání první písně z dívčího uskupení nebo takového projektu Aqua Babes. A, no a říkal jsem si, že bychom mohli udělat jako takovej blind ranking jejich písní, který já vždycky pustím, aniž bys teda tušila jakou.
5: Dobře.
4: A ty je zařadíš
5: dobře.
4: Prostě do nějaký škatulky a uvidíš, jak se ti to tento žebříček vlastně jako vytvoří.
5: Dobře, pojďme na to. Já nejsem teda velká expertka, co se týče Aqua Babes.
4: V pořádku, já to doplním.
5: Avizuji předem, kdyby to byl nějaký velký fanoušek Aqua Babes.
4: To jsem já, takže myslím, že jiný není.
5: Tak doufám, že nebudeš prest jako ze špatného rankingu.
4: Já si pamatuju, že jsem byl obsessed tou první, neříkej mi baby, a, ale jako nejdřív jenom jakože jako vtip. ale ve skutečnosti to tak nebylo, ale mega jsem dělal, že to jako haha, jako vtip prostě.
5: Tak jsem takhle měla Five Angels, že to bylo jako vtip.
4: Ježiš, ale jo, tak
5: ty
4: mají některý fakt bangry, no.
5: Ty mají, ale nevybavím si ani jednu. Nějaká láska
4: rád,
5: byla, ne?
4: Ježiš, M plus DDL rovná se VSL, nevím, co ti říct, štveš mě a co víc, já nevím, jak se to jmenuje. No tak to jsou, a ještě pak mám rád Long Lost Weekend a to byl nějaký prostě už jako jejich
5: to
4: éra.
5: To je nějaká novější, ne?
4: No, to je ta jakoby poslední éra, kdy se pokusili asi prorazit do zahraničí.
5: Ok,
4: a, Long Lost Weekend. A to je weekend. Jako... Zapadlo to prostě, měly být nová Fifth Harmony,
5: no,
4: měly
5: mega,
4: být Five Angels.
5: Mega měly být Destiny's Child 2 kecaj.
4: No hele, tak jdem na to. Tak pustím prostě libovolnou píseň.
5: Dobře.
4: Já ti to dám i takhle, abys viděla
5: prostě
4: nějakého vizuálu. To je tvoje můza.
5: To je moje můza.
4: Éru tady toho lítání.
5: Je to taká sprchová éra, jakoby. Budu tvoje můza, každej. Za mě to má hodně reklama na deodorant vibe.
4: Mega, mega
5: reklamní
4: píseň.
5: Takže dávám
4: píseň.
5: Tomu, já věřím, že oni mají lepší písně v jejich archivu a proto dám tvojí muzu na 5. místo. Prostě věřím, že větší flop už to
4: šetříš,
5: nebude.
4: šetříš si ostatní. Já ale asi musím říct, že tvojí muzu Já jí dávám na 4. Mm-hmm. Já vím, co přijde totiž. Mm-hmm. Ale já dávám 4. No, to je prostě už byla jako závěr Aqua Babes. Je to rok 2017, čtvrtý uskupení.
5: Jasně.
4: Kdy teda to byl projekt, abych to přiblížil třeba lidem, kteří jako nemají tady tu... hyperfixaci, tak to byl projekt, který se každý rok se vybrali nový členky. Který udělali tady tu jednu velkou písničku, která

0: Tak to je cute, v životě jsem to teda neslyšela. Ale to je mega fascinující. Mě obecně jako fascinuje koncept girl groups. Já jsem jakoby...
1: Vlastně, hej, ale my jsme tady měli reálně ten jakoby koncept toho, jak poskládáš tu skupinu s random lidí, jako je Cat's Eye a tak.
0: Jo,
1: Tak
0: já
1: tady
0: to
1: bylo
0: úplně
1: už v roce
0: miluju.
1: 2014 u nás.
0: 14,
1: My
0: to
1: jsme
0: je
1: byli
0: hustý. My jsme byli jakoby
1: přesně
0: před K-popem prostě. Byl Czech pop.
1: Tak
0: Ale...
1: jo, tak jdeme na tu poslední z roku 2019.
0: To je reklama? Ne. A to je takové jazzy.
1: To je změnili.
0: Tam je
1: A
0: Aiko.
1: byla tam Aiko.
0: No tak ta je famous,
1: No
0: ale ona byla
1: právě.
0: v
1: Jo, já jsem zapomněl, že
0: Aquabit.
1: tam byla Aqua, že tam byla teda Aiko v Aquabit, já na to zapomněl.
0: Ale tohle má takový jako Betty vibe za mě.
1: Jako
0: Takový trošku
1: trošku.
0: I'll take my whiskey
1: Mega.
0: No jako dám ji na trojku. Přijde mi,
1: Trojka, okej.
0: baví mě, že to je jiný trošku, že se to vymyká. Nečekala bych, že to jsou Aqua Babes. Baví mě to různorodé složení. Baví mě, jakože poznala jsem, viděla jsem známou, ne, že bych
1: Vlastně
0: se
1: jo,
0: poznala
1: tak
0: s
1: já jsem
0: Aiko, ale...
1: zapomněl, tak já jsem jako omlouvám Aiko, já jsem jako by se jí upozadil za Karolínu a Bambuláčka, ale prostě, ano, Aiko je asi tady známější z nich, ale ten rok 2019, já ho musím dát na pětku, prostě podle mě už to vůbec nejsou
0: No už to není
1: Aquababes,
0: moc
1: už to
0: Aqua
1: není
0: Babes, jako
1: Aquababes, jako
0: tohle
1: kde je
0: byla
1: nějaká
0: taková,
1: voda?
0: no byla to taková reklama na něco, jako na, spíš jako vibe na nějaký pečený produkt,
1: Jo,
0: no jako.
1: nebo nějaký stavebnictví si takhle dovedu představit,
0: Jo,
1: úplně, jak se v tom lese
0: stavebně.
1: tam do domečku.
0: Dřeviny.
1: Tak jo, tak jo, jdeme na další.
2: Před tebou stojím a ty
1: Hej,
0: nevíš,
1: to je
0: proč. To
1: mega
0: je hodně
1: kecaj.
0: kecaj. Chceš utéct, nebo mě svlít. Dream Academy, prostě royalty. A mají tu choreografii. To je outfit change. A
1: Jo,
0: ta choreografie
1: mega.
0: mě baví, jako.
1: Jo, mají
0: Jako...
1: chorošku. Jak hodnotíme, nejsem další?
0: No, já dávám dva a jedničku si šetřím na ten
1: Hele,
0: jeden hit, co
1: já
0: znám.
1: unpopular opinion, já jsem sice odkojenec, neříkej mi baby, ale jakoby musím teď dát prostě nejsem další na číslo jedna.
0: Já rozumím.
1: Já
0: Ty
1: prostě
0: outfity.
1: ty outfity, já úplně mám v radost, když tu píseň
0: Jo,
1: slyším.
0: baví mě to. Mě baví prostě koncept několika báb, který dělají nějakou fun campy aktivitu. Jako vždycky mě to fascinovalo. Vždycky,
1: Vlastně
0: vždycky.
1: jo, no. Prostě mě hrozně mrzí i, že se nic víc jako nepovedlo těm. Ježíš, a jak se teď jmenoval? Little Mix.
0: Little Mix, no to mě mega mrzí. Já jsem milovala Little Mix. A co já jsem ještě milovala jako na tohle brdo, jako diverse skupina bab, tak to bylo Bratz, ten animák. Tak to je jakoby animák, co mě odchoval a podle mě to se propisuje do spoustu věcí, které dělám jako dnes a denně.
1: Jako Bratz jsou hrozně ikonický, no.
0: Strašně. A proto miluji Kecaj, podle mě jsou real life Bratz, oni tak vypadají.
1: A Brez mimochodem pouštíme za tebe na Slivák akcích.
0: No, to je taky pravda,
1: Na
0: takže
1: tanečku.
0: přijďte, bude to zase.
1: Někdo to vymyslel a prostě si to
0: Jo,
1: uchytilo a je to vlastně
0: to je to
1: geniální.
0: geniální.
1: Tak jdeme na teďka druhou, je to asi 2015,
0: Aha.
1: Čistá jako láska, jo.
0: Já jsem zapomněla, tu mám ráda.
1: Máš ráda to.
0: Já jsem tvá a jediná.
1: A taky mají
0: Čistá.
1: choreo
0: A taky mají tu
1: trošku.
0: vodu. A nebyly oni
1: Ona to byla jako
0: klama
1: sama na
0: na vodu.
1: vodu. Ale taky mají malinko
0: Láska.
1: jako to, no.
0: Ale pamatuju si to lepší. Jako čistou lásku. Vlastně mi vůbec nevadí to dát na tu trojku, co mi tam... Nebo zbyla mi trojka, ne? Už jenom. Pamatuju si to taky emotivnější. A vlastně to znělo tak
1: No,
0: lacině,
1: jako
0: než
1: byl
0: si to
1: to
0: pamatuju.
1: To možná je tak, no, prostě, ale tak jdeme na tedy poslední a to už je jasný, kam se zařadí. Originál. To je...
0: To má ten disco zvuk.
1: To tě nutí tleskat na koupališti a zpívat to.
0: Absolutně.
1: Tak...
0: Mám chuť někoho pocákat, tebe.
1: A do rytmu, ale
0: Do
1: ještě.
0: rytmu.

0: Ne, to je prostě český hudební zapomenutý klenot.
1: Jo, jo. A hlavně je to takový jako vlastně docela feministický, víš?
0: No
1: že
0: mega
1: neříkej
0: vlastně.
1: Mi baby.
0: Ne, neříkej, nejsem tvoje kotě.
1: Nejsem tvoje kočička, jako vůbec. Prostě. Já
0: říkej
1: jsem žena.
0: Neříkej mi pusinko, nejsem ze sněhu.
1: Fakt, ale fakt. Má to, možná to je jako taky jeden z důvodů, proč jsem taková, jaká jsem.
0: Well, je to tvoje číslo jedna.
1: Je to moje číslo jedna.
0: Moje číslo dvě. A na, tady ta píseň má prostě na YouTube 16 milionů zlídnutí, jako...
1: To je prostě
0: ty holky,
1: Česko a půl.
0: To, se to je Česko a půl a prostě jim se to povedlo, no. Jim se to povedlo, oni to dokázali a já je tímto docenuji.
1: Jo, ne, mě to baví, mě to baví. A baví mě, že rotovali, to jsem vůbec nevěděla. Já jsem si
0: jo,
1: myslela, že jsou to stejný holky. Jako nevypadají stejně, ale ten fakt, že Aiko byla Aqua Babes.
0: Aiko byla Aqua Babe,
1: jako
0: reálně.
1: Ne to, furt jsem se nepřenesla přes to vůbec. Slivák
0: na rádiu Wave. Pojďme na teďka aktuální věci. Už se teda nebudeme vracet do 12 let dozadu, ale jenom týden dozadu. Protože já jsem si říkal, že ten červenec začal a hrozně tak jako romanticky.
1: Jo?
0: No jako romanticky. Tak je, jako přijde mi to, že se nese ve znamení lásky celý. Protože skončil prostě Pride Month
1: no.
0: A straight lidi jsou jako...
1: A straight lidi jsou jako teď je náš čas.
0: Protože hnedka 1. července vyleze na Empire State Building ruskej pár a ty se jmenujou, já jsem si to tady napsal, Angela Nikolaou a Vania Berkus, který si tam vylezli a vyvěsili vlastně i celý banner o lásce.
1: Lásce, to je pravda. No.
0: Že když síla lásky porazí lásku k síle, nebo moc lásky porazí lásku k moci, svět pozná mír, což je vlastně docela hezká.
1: Za mě to
0: message.
1: Je mega hezký.
0: Fakt pěkný.
1: A jako je pravda, že to přineslo do toho internetového prostoru jako hrozně moc citátů. Všichni teď dávají prostě citáty, kde jenom přepisují tady ten citát z té fotky.
0: No, ale
1: a
0: jako
1: to je
0: zároveň
1: trošku,
0: na to,
1: jako, to je trošku cringe.
0: No,
1: za mě,
0: co mi
1: ale...
0: přijde úplně nejhorší, tak jak na to naskočili jako brandy, společnosti,
1: jo.
0: Marketing, který hned jako byl, že uděláme tady ten reaktivní marketing a prostě to AI game přemodelují a napíšu si tam nějakou svoji reklamu.
1: Ne, laciný mi to přijde.
0: Jo,
1: no.
0: Strašně, už jsme over it, podle mě. Už to...
1: To mělo těch svých 24 hodin slávy.
0: No,
1: ale
0: mně jako
1: se
0: fakt...
1: to hrozně líbilo, jako celý tady ten...
0: Mně se to mega líbilo, mně se to mega líbilo. Já jsem to sledoval fakt, na mě to vyskočilo nejdřív jako... že tam ty lidi jsou a byli takový, jak tam ta helikoptéra
1: lítá a ty komentátoři.
0: Jo.
1: He's on his knee prostě, one of them is on their knees, no proto to bylo mega cute.
0: Bylo to hezký.
1: A potom mě bavilo, jak jako vyplavávaly ty záběry vodních, protože mě hrozně pobavilo. Oni byli totiž na jedné streamovací platformě v nějakém seriálu o tady
0: jo, který se jmenuje Skywalker's Love Story.
1: Jo. A já právě nevím, jestli tady ten záběr byl z tady toho, anebo to bylo z toho, jak lezli teď.
0: Mm-hmm.
1: Ale našla jsem záběr jako jich dvou, vyskočilo to na mě na sítích někde, jak ona jemu jako strašně nadává, že nelezla přece takhle vysoko, aby udělal hrozný fotky, že on ji jako vyfotil a jí se to nelíbilo a ona byla jako ne, to je strašně ještě jednou prostě a on říká ne, lásko, budeš unavená a ona a tak nelezla jsem až sem nahoru, abych byla moc unavená na dobrou fotku a byla to taková jako hrozně cute vlastně, jako rozepře. A nevím, jestli to bylo z toho Empire State Building nebo z nějaký jako jiný situace.
0: Jako já jsem viděl jenom, jak dávala prostě ten, tu fotku hned, jak se to proběhlo, teda ta žádost o ruku, tak ona pak hnedka se to vyfotila vlastně z toho Empire State Building, tu ruku dala to na Instagram. No a oni pak je nějak zadrželi a teď jsou stíhaní na svobodě.
1: Aha.
0: Jestli se nepletu.
1: Já jsem jenom viděla, že jako už nejsou ve vězení.
0: Jsou stíhaný na svobodě a uvidí se, co je jakoby s nima bude. No.
1: Jo.
0: Což vlastně tam se řeší to, že teda vnikli neoprávněně na nějaký takovýhle místo, ohrozili sebe, ohrozili svoje okolí a že to bylo jako nelegální. Ale zároveň se teda jakoby vzhledem k tomu, jak to bylo jako takový silný gesto i celý ten prostě banner s tou láskou a tak dál, tak to jako mají hrozně velkou podporu i v tom veřejném prostoru, kdy lidi píšou věci jako jo, tak ať jsou potrestaný, ale až třeba po těch lidech v Epstein Files.
1: To jsem taky viděla tady ten argument a vlastně se mi to jako líbí, protože to... Nikomu neublížilo.
0: Neublížilo, jako... no. Na druhou stranu ano, tak
1: mohlo
0: asi. A oni teda ten celý ten celá ta věc se udála tak, že oni přespali nahoře v té Empire State Building a pak tam tady ráno jako vylezli, vyšplhali a vyvěsili to.
1: Jako já bych to nezvládla určitě. Mám strach z výšek, takže...
0: Jako já jsem na to asi, no já jsem na to takový celý moc opatrný asi. Na sebe.
1: Na sebe.
0: Jsem na sebe strašně opatrný, takže já myslím, že...
1: Ne, ale jako je to takový jak z filmu prostě.
0: Je to mega právě, je to mega jak z filmu. Úplně, nevím, dlouho jsem neviděl vlastně asi takhle nějakou opulentní, romantickou věc, která je zároveň hezká.
1: A zároveň politická, že... Trošku.
0: A taková jako, takový velký gesto, který ale jako hodně romantický. Jo. No o něco takového se pokusila asi i Taylor Swift, která splňuje minimálně teda tu část jako tu opulentnost a velikost. Ale Taylor Swift se vdala za Travise Kelceho 3. července, vybrala si tady to datum záměrně před tedy...
1: Škoda, že si nevybrala 6. července.
0: To je, ne, to není dneska, to bylo teďka.
1: 6-7 day.
0: No, jako by bylo by to aspoň vtipný, no, protože jinak na té svatbě, já nevím, ona si teda, oni se rozhodli, že se vezmou v Madison Square Garden, což je centrum New Yorku. A řekli, že zároveň si přijou, aby lidi respektovali jejich soukromí, a víceméně, že jako chtějí, aby to byl jako jejich den a neměli tam prostě paparazzi a kdo ví co a tak dál a tak, aby si jako, aby to lidi respektovali.
1: Není v Madison Square Garden dost prostoru na to mít soukromí, já nevím, to je obrovský.
0: No jako jo, ale oni kvůli tomu zavřeli, že jo, x ulic v centru New Yorku, taky bylo zavřených, protože prostě, aby tam vůbec nikdo se k tomu nemohl ani přiblížit. Měli pozvaných 1000 lidí, 1000 hostů, který ale nevěděli přesný místo ani datum a měli obálku, dostali pozvánku, kde bylo jenom buďte v tenhle den v New Yorku, nebyl tam dress code, nebylo tam vlastně řečený ani kam jdou, jako přesně, že jsou zvaní na svatbu, jenom prostě tušili, že asi jo, a že mají být prostě v tom New Yorku. A potom je... Jako tam převezli snad poslepu, jakože je vyzved, fakt úplně jak v nějaký gangsterce, vyzvedne vás tady auto, pojedete na nezná, na tajné, na utajené místo.
1: Že to bude v té Madison Square Garden, protože já mám pocit, že to vím už jako díl.
0: To byly drby, byly drby, že to tam bude, ale jako ty hosti, kteří byli pozvaní, tak jako nevěděli nebo neměli oficiální informaci, kde, kdy a co to vlastně bude. Já jsem si to projížděl, oddával je Adam Sandler.
1: To je mega cute, jako nebránila bych se, to je takovej papa prostě, co tě oddá.
0: Jako on točil totiž s tím Travisem nějaký film loni a já si furt říkám, že nevím, chceš soukromou svatbu, opakuješ, že vlastně chceš, aby lidi respektovali tvoje soukromí, ale proč jako já vím, skoro všechno o tom, co se tam stalo. A když si vezmu, tak Zendaya s Tomem Hollandem taky měli svatbu a nevíme nic.
1: Nevíme
0: vůbec nic.
1: A hlavně jakoby...
0: A nemluví o tom.
1: Víme všechno, ale my jsme věděli všechno, ještě než ta svatba byla. Jakoby tyhle informace, co ty jsi mi říkal, já prostě nesleduju vůbec dění okolo Taylor Swift, protože se mi nedaří k ní si vybudovat jakékoliv sympatie, ať se snažím sebe víc. Ale stejně tyhle věci vím, ale ne jakoby z 3.7., ale prostě někdy z konce června, kdy už jakoby jsem někde zahlídla, jak bude vypadat
0: no, mega. Osoba,
1: že není to, no ale já obecně mám strašně ambivalentní pocity z toho, když si celebrity dělají svatby ve městech a zavírají kvůli tomu.
0: No tak máme tady příklad, že v Bezos tady zavřel celý Benátky.
1: Celý Benátky.
0: Dua Lipa, která zavřela nějaký to italský město.
1: Kterou absolutně miluju, ale prostě je to jakoby, vlastně mi to přijde hrozně disrespectful k tomu prostoru a k těm lidem, co tam žijou, že kvůli svatbě nějakých dvou lidí, kteří je vůbec nezajímají, tak prostě...
0: Jo, prostě se všichni omezejí. Ještě co bylo zajímavé u té Taylor Swift, tak to bylo vlastně v den, kdy tam byla extrémní, nebo v období extrémních heatwaves v Londýně v Americe. Takže jako šílená vlastně doba a ona zavře jako celý centrum prakticky New Yorku. Tak za to byla docela kritizovaná. Nevím, no, jako fakt, jo, já jsem si říkal, OK, tak na druhou stranu mě fakt fascinuje to, že z té fotky není, teda, že z té svatby není jediná fotka, že se to fakt povedlo jim udělat, takže jako nic jsme neviděli, co oni nechtějí, aby jsme viděli, což je jako asi obdivuhodný, protože u Duji tam se nějaký paparazzi smotali a vlastně jako jsme ty věci jsme viděli. A, takže jako to je zajímavý, ale nevím, no, jako pak jsem si fakt vzpomněl na to, že počkat vlastně, když Zenda s Tomem Hollandem taky už se to mělo, už měli mít tu svatbu.
1: A vlastně nikdo nevíme.
0: Nikdo neví nic. To je jakoby úplně epicky, jak je to jako utajený. A říkám si, jestli chceš, jakoby, aby lidi respektovali to soukromí a mít to jako nějaký, tak to přece můžeš mít jinde než v centru New Yorku.
1: Podle mě to je strašně jednoduchý, jakoby fakt existuje tolik luxusních vil, lodí, nevím, nějakých farem, pozemků, hotelů,
0: ostrovů,
1: reálně tolik míst, kam nikdo nemá důvod chodit, dokud na to nemá fakt hodně peněz, kde můžete udělat úplně nejkrásnější svatbu, co by za to prostě lidi dali. A vy ne, musíte zavřít náměstí nebo prostě centrum New Yorku. Mně to přijde tak zbytečný, já se neumím jako do tohohle vůbec vcítit, vůbec, jako in the slightest, ale tenhle problém já mám s Taylor Swift úplně pořád, že ona pořád dělá do rozhodnutí, do kterých já se nemůžu vcítit.
0: Hned potom, co vlastně ta svatba teda probíhala, tak na Times Square se dosvítil billboard, že už se vzali a jako vlastně fakt si říkám, jako ona teď je v období, kdy vlastně všechno, co dělá, je jako brand.
1: Jo.
0: A už to není člověk, už je to fakt značka.
1: Jo. A i když bude mít jako sebecitlivější texty těch písniček, tak já už mám k tomu vybudovaný taky odpor, že já si říkám, že neexistuje vesmír, ve kterém já bych s ním měla mít něco společného, jakožto obyčejná baba prostě v Česku s Taylor Swift.
0: Miliardářkou.
1: Neexistuje, jako neexistuje podle mě jediná middle ground, co my spolu máme. A v momentě, kdy já poslouchám ty její texty a říkám si, že bych jako s tím měla nějak jako
0: se na to napojit,
1: tak si říkám, že to je jenom proto, že já se nechávám krmit tím cukrem prostě, na kterým ona vydělává. A já to nechci. Já nechci být tenhle člověk, co na to skočí prostě. Takže jako by...
0: Jako já mám furt ty její vlastně písničky starý rád. Nevím, jako fakt mám soft spot pro album Folklore, který podle mě je víc relatable než její běžná tvorba, protože je to jako covidová věc, ona byla taky vlastně jako, tam vlastně se stalo to, že prožívala asi to, co všichni, že byla jako najednou někde zavřená, teda někde ve svém teda domě v lese, ale jako byla tam ta izolace, ale jako myslím si, že tam i vypráví tam jako ten příběh, který není o ní a proto je to jako snažší, že to je jako takový storytelling prostě, jako že si vymyslíš příběh, který vyprávíš v té hudbě a proto je snaží se na to napojit, než když zpíváš o sobě a svých jako problémech, které jsou v tady té fázi tvýho života jako pro nikoho
1: nejvíc
0: absolutně jako se s nima nikdo nemůže stotožnit. Ano, přesně. Takže jako to se mi líbí, ale prostě mám pocit, že fakt to album jako Life of a Showgirl bylo jako hrozně, jakože to mě hrozně zklamalo a víceméně ty další kroky, které se jako děly a všechno to dění kolem téhle svatby, nevím, no, jako, je to, jako mám pocit, že vlastně tam se stalo fakt to, že jako ty Eras Tour byly strašný úspěch, bylo to super, jasně. Já jsem si to užil. Ale jakože vlastně to tak strašně jako nakoplo, že samozřejmě jako cokoliv ona teďka udělá, bude brutálně sledovaný, takže jako fakt teď musí se chovat, ale chová se až moc jako značka.
1: Jo. Ale mě ještě vadí jako na ní asi to, že prostě ona není taková ta, já miluju, když si lidi vyberou tu cestu, jo. Jedna je prostě, a možná to je trochu hot take, ale jedna je třeba ta Olivia Rodrigo, ke který se dostaneme, která je přesně ta holka, se kterou se umíš stotožnit. Mm-hmm. A druhá je ta Beyoncé nebo Zara Larsson, která jde a umí prostě zpívat, tancovat, kostým, všechno. A mě prostě nebaví ani ta jako diva poloha u té Taylor Swift, ani ta jako holka odvedle poloha.
0: Prostě
1: a vlastně
0: mě
1: to prostě hrozně nesedí. Mm-hmm. Jako to je asi nebudu zase tady si obracet všechny Swifties proti jako svojí osobě.
0: Ne, je to dobrý, že sedíš na velmi místě, protože vlastně jakoby je tady tenhle ten element jako zachován, protože Velma říká stejný
1: jako
0: věc.
1: Okay, takže dobrý.
0: Poslední věc, tak to mělo údajně rozčílit Donalda Trumpa za to, že to zastínilo jeho pompézní oslavy 4. července, protože se mluvilo možná i víc o svatbě Taylor Swift, tak to je jenom takový jako bod na závěr tohoto tématu. Zmínili jsme Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo teda vydala svoje album, už jsme o něm několikrát tady jako mluvili, ale já prostě se k němu nedokážu, nebo mně se mega líbí to album You Seem So Pretty For A Girl So... You Seem So Sad For A Girl So...
1: So In Love.
0: You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.
1: You Seem Pretty Sad.
0: Jako já si k němu, mně se líbí, ale nedokážu se ho si jako sednout a soustředěně ho poslouchat celý asi nějak. Furt jsem, jako vždycky mám, jako mám pocit, že mi každý týden baví nějaká jiná písnička z něj.
1: No já jako nejsem nějaká úplně diehard faninka Olivia Rodrigo, že vždycky jsem cenila to, co ona dělá, přišla mi kreativní, zábavná, jiná a to se mi na ní líbilo, ale nebyla jsem jako, že bych čekala a prostě sledovala celou její press tour a nějak jako mega prožívala to, že vyjde tohle album. A potom jsem si všimla, že i lidi jako v mém okolí, který jsem, nejsou jakoby diehard faninky Olivie Rodrigo, tak to začali doporučovat, takže mě to tak nahlodalo. A já tak obecně prostě, když vyjde něco novýho od někoho takhle známého, tak si to většinou poslechnu, protože prostě chci vědět. Takže jsem byla taková, že OK, že pustím si to, ale že potřebuji být na tom v dobrém rozpoložení. No a byl takový, měla jsem takový náročný prostě 3-4 dny, kdy jsem prostě hodně pracovala, bylo mega vedro, furt jsem někam chodila, prostě neměla jsem vůbec klid. A potom jeden den, prostě po práci v největším vedru, jsem přišla domů a byla jsem taková jako taková smutňoučka prostě a říkám, tak teď je ten moment a pustila jsem si to. A to bylo jako normálně a to teď jako aktuálně ani neprožívám žádnou jako love story, na kterou já bych tohle byla schopná napasovat. Vůbec, ale mě to úplně odrovnalo to album, jako celý, že já jsem se ho fakt pustila od začátku do konce. Jako text jsem si četla u toho, což podle mě hodně pomohlo.
0: No to je
1: tomu.
0: Potřeba, si myslím, u tady toho alba.
1: Zrovna u toho tamto sonicky, jako podle mě úplně nenapoutá.
0: No
1: ale
0: jako to, jako... mi přijde, že zvukově se to jako dost slejvá v momentě, kdy to jako jo, nevnímáš ty texty.
1: Jo, mega. Ale tam fakt jako jde o ty texty a ona je básnířka prostě v mých očích. Jako já jsem z toho byla úplně v kolenou. A to musím říct, že takhle dlouho jsem nebyla v kolenou z něčeho podle mě od Heated Rivalry, že to byla taková...
0: A to jsi byla ale hodně.
1: To jsem byla hodně v kolenou. Hodně v kolenou. A teď jakoby od té doby, tak teď přišel ten moment jako s Olivio a fakt mě to, a fakt jsem to nečekala, fakt jsem jako vůbec, spíš prostě, jak říkám, to bylo takový tak jako...
0: No a který skladby tě nejvíc hitly?
1: No úplně na ten první poslech, a asi doteď, tak Les. To prostě, to mě úplně jako... A já jsem viděla totiž, Les jsem já totiž slyšela ještě... předtím, než jsem si poslechla to album, protože jsem viděla edit na Normal People.
0: Já jsem Les taky slyšel jenom z editu. Nebo jakoby, to, jako vybavím si ho jenom z editu.
1: A to takhle. Úplně jako sedělo na to. A já jsem byla úplně, že ježišmarja, tak ta holka jak se zbláznila jako s tímto textem. A pak jsem si to pustila a teda to byla, jako to byla plakačka. Já jsem teda uplakánek, jo. Jako já z hodně věcí brečem, takže to nemá zase takovou váhu jako někdo jiný, když řekl, že u něčeho se rozbrečel, že já jako mám takový prostě slzavý oči. Dneska jsem nastydla, takže možná budu jako slzený tady, ale z tohohle jsem, to nebylo jako žádný jako ukápla, to bylo jako hysterický, já jsem nebyla v pohodě vůbec, vůbec a já nevím, čím to, jak říkám, jako já si vůbec ničím takovým teď jako neprocházím, ani, ale asi tak jako a podle mě hrozně baví, jakože jak rosteme s ní a jak ona byla taková hrozně angsty v těch jako prvních dvou albech, nebo angsty, jak se to řekne česky. Líbilo se mi, že byla taková
0: víc,
1: naštvaná.
0: Jo, víc takový punk trošku to bylo.
1: No, malinko. No. A byla taková, jako mi přišlo, že hodně ukazovala prstem a byla taková, jako a vy mě štvete a ty mě štveš a prostě. A to člověk má v sobě, když mu je prostě 17 a teď šla do, fakt jakoby do takových jako mnohem komplexnějších jako emocí a vlastně nikdo není vlastně úplně bad guy na tom albu, ale jako je to takový vlastně hrozně hezký, já se do toho umím.
0: Já jsem přemýšlel, co je jako, nebo takhle, ona ještě zpívá, nebo v tom albu nějak popisuje víceméně takový jako svůj její vztah, který trval asi 2 roky s tím Louisem
1: Partridgem.
0: A to je ještě zajímavé propojení s Millie Bobby Brown teďka,
1: no.
0: Protože Louis Partridge a Millie Bobby Brown mají teďka společnou press tour k filmu Enola Holmes 3 a Louis Partridge je jako trošku vnímaný jako takový jako záporák, i když ona jako tam nějak obvinuje i sebe a tak dále, ale jako... Je to takový konsenzus, no, že prostě
1: přirozeně,
0: jako...
1: rozešli se prostě
0: se za
1: a ona
0: on.
1: Má zlomené srdce, takže její teta za to asi nemůže.
0: A, no, a, no a právě Millie Bobby Brown hrozně roustí v těch rozhovorech. Viděla jsi něco z toho?
1: No, viděla jsem
0: to všechno.
1: Já to
0: miluju úplně.
1: Já to úplně miluju, ale přijde mi teda, abych byla úplně upřímná, tak mi přijde, že lidi občas si to jakoby trošku cucají z prstu.
0: Jo, hrozně.
1: Ty reference, jako, že ona řekne, to bylo mundane a Olivia Rodrigo řekla slovo mundane v její písničce úplně v jiném kontextu a tady jsou jako ona reference Olivia Rodrigo a tak to mi přijde trošku sradovní, ale zároveň podle mě někdy to mega reference, třeba když říkala, že si myslí o něm, že je floppy kvůli jeho vlasům. A Olivia Rodrigo zpívá With your floppy hair.
0: Wow, OK.
1: To podle mě byla přímá reference.
0: No, lidi to mega spojují. Pak mě ještě hrozně pobavil moment, kdy on říká, on je takový, já prostě mě přijde strašně performativní.
1: Prostě.
0: On je prostě úplně extrémně performativní. On
1: tam jednu chvíli... přízvukem to má jako úplně...
0: Nedávám.
1: No,
0: a on tam celou dobu, on tam prostě se najednou spustí takový jako... takový jakoby poučnej monolog o nějaký historii něčeho, co v tom kontextu jako zábavný rozhovor na MTV nikoho nezajímá.
1: No,
0: a on tam spustí tady ten jako ten, nebo tam má takový jako, já neposlouchám tu hudbu, která je teď jako v žebříčcích.
1: Protože je o tobě.
0: No. Tak to mě pobavilo. A já jsem pak ještě přemýšlel nad tím, co je jako... jako song tohohle léta, nebo obecně jako hudba tohohle léta. A měl jsem hrozný problém s tím něco najít, protože jako furt je tady Midnight Sun, jako díky bohu aspoň za to, který jakoby tady už ale žije druhý léto, svítí stále, nekonečný slunce.
1: Jo, jako
0: slunce.
1: Stále nekonečně, never ending prostě.
0: Díky bohu za něj, ale jinak to vlastně nic moc se neobjevuje. A vlastně si říkám, že možná je tohle léto takový víc smutný, jako v té hudbě. Že ta Olivia je taková smutná.
1: Ale já bych úplně neřekla. Já mám totiž playlist Summer 2026.
0: OK.
1: Takže se do něj...
0: Tam...
1: A tam nemám moc smutný věc. Jako ta Olivia je mega smutná.
0: Olivia je smutná,
1: a podle mě i jako nová Charlie XCX bude trošku do tady ty polohy
0: dána. Ta bude
1: dána.
0: Smutná, myslím si... Přemýšlím, co
1: ale
0: ještě vyšlo.
1: Ale jako já mám tahouna tohohle léta.
0: Ano.
1: Už jako vybraného, prozatím. A... To je dle mého názoru Slater, prostě.
0: Já se omlouvám, 100%. No jo, ne, to je fakt, my tady řešíme, co je nás kulturní blind spot a to je rozhodně Slater prostě.
1: A to je Slater,
0: já si
1: jako...
0: Já se musím dovzdělat.
1: Ne, ona
0: díky bohu,
1: je...
0: že někdo o ní tady
1: ona
0: mluví.
1: Ona je perfektní, já spustím rant klidně takhle z očí do očí diváků a divačkám. Slater, nejlepší letní hudba ever. Prostě to má... Já prostě nikdy nezapomenu Bread Summer 2024. To byl moment, který jsme všichni podle mě potřebovali a Slater je přesně tady to jako trochu trashy vlastně, ale záměrně a vkusně. Strašně zábavný, strašně energický a že je to vlastně takový nízkoprahový, jo? Že se na to napojí každý, že ona tam prostě referuje o tom jejím životě prostě, ona je z Missouri, myslím, ze St. Louis, jestli to je Missouri, jsem studentka politické geografie a měla bych to asi vědět, ale nejsem si úplně jistá, ale jakoby je to takový, strašně popisuje situace, do kterých se člověk může strašně snadno nacítit, prostě party u někoho doma, rozbitý boty, tancování, zábava a je to fakt dobrý prostě. Já to úplně miluju, miluju tu estetiku toho, ona mi je strašně sympatická, celý mě to hrozně baví a to je podle mě jakoby soundtrack
0: k tomuto děkuju. Let. Prodala jsi mi to, musím se, musím to dohnat do příštího týdne.
1: Jo, no
0: ve
1: absolutně.
0: Velkým, no, protože jako vlastně no, jako
1: a KGB tam... od Adele ještě.
0: KGB, jo. Já furt, ona má už brzo vydat...
1: No všichni čekáme,
0: EP.
1: Ale datum
0: Red,
1: není.
0: Red Bottom.
1: Ale podle mě ona je ještě další naděje, no. Jako s nějakýma pořádnýma popovejma... Ona na tý svojí tour totiž.
0: Ne, tak pardon, jo. No. Teď se spekuluje, že to bude A1.
1: A1.
0: Ani se neví, kdy to má vyjít.
1: Zajímavý. No právě, to se vůbec neví. Ale podle mě to bude letní. Protože ona na té tour s Demi Lovato zpívala písničku Ain't in LA. Tam se zpívá, že nejlepší baby nejsou v LA. Aha. A je to podle mě. A má to takovej zvuk jako bangers od Miley Cyrus.
0: No mega, já si myslím, že ona by mohla mega být jakoby
1: jo.
0: It girl tohodle léta, ale já nevím, jestli ona to nevydá na podzim. No.
1: Jestli není pozdě. A my všichni čekají na podzim. I ty kecaj prostě čekají na konec léta.
0: Ale myslím si, že jako by si vydávali hudbu vždycky v květnu a v červnu. No. Oni věděli prostě, když se, když se vydává skladba léta. Jo. Jako. Teďka to prostě vydáváme na podzim.
1: Mám a jako co, budeme co celý, to celý rok vařit, než teda... Jako my se umrzneme tady a pak bude teplo.
0: Tak a pak si pustíme konečně tu Adélu.
1: A pak si konečně pustíme prostě KG Bitch. Jako no.
0: A ještě ta Madonna.
1: No ta Madonna, vlastně. Poslouchala jsi?
0: Jenom ne celý ještě bohužel.
1: Já už třikrát.
0: Už třikrát. Mně to přijde úplně skvělý. Mně to jako z toho, co jsem slyšel zatím, mi to přijde fakt skvělý, jak to zní hrozně moderně. Je to teda album Confessions 2, který navazuje na Confessions of a Dance Floor, který je už 20 let starý. No, jako hodnotíš zatím tu Madonu?
1: No právě, mně se hodně vyvíjel ten názor, jo, že první poslech, tak jsem byla na nákupu potravin. Takže jsem byla v takovém jako stresu a moc jsem to jako nedala jsem podle tomu tolik pozornosti, kolik se to jako zasloužilo. A usoudila se velmi jako chytrá paní prostě, že nic moc, že to má takovej AI nákupákovej vibe. To byl jako můj první názor, po prvním poslechu, jako při vybírání vajec. A potom jsem byla taková, že, a jenom, abych jako ujasnila své preference. Já miluju Madonu, fakt, já jsem jakoby diehard faninka Madony. Já si myslím, že jako je určitě v mých top 3 pop girlies, ať už obecně nebo aktuálně prostě jako nemizí z mých playlistů, prostě fakt miluju Madonu. A byla jsem taková, nemůžu o Madoně tohle říct, prostě na základě jednoho poslechu v obchodě, takže jsem tomu dala druhou šanci a šla jsem na procházku. A to najednou jsem úplně čuměla, jak je to dobrý. Fakt, to je tak energický, ale je to takový hodně do klubu, že fakt to chci slyšet na velkým speakeru, je to taková hudba podle mě, kterou chcete
0: jako u mě sdílet. U mě to z počítače v obejváku moc nehitovalo právě. Ve sluchátkách lepší a vlastně jako pak jsem se na to, jako já jsem, mě bavili, ona tam má písničku se Sabrinou Carpenter, která mě překvapila a je mega dobrá. A mega mě to překvapilo tady ten collab, nebo za stolik ne vlastně, protože oni spolu zpívali už na tý Coachelle, což bylo epic. A je mi to fakt sympatický. Pak i ta první, ta I Feel So Free mě fakt bavila. Obecně jako by mě to hrozně navnadilo a no.
1: A potom má nějakou s nějakým latino pánem na F. Nebo jestli latino, španělský s
0: pěncím.
1: No a ta je mega dobrá.
0: Read My Lips
1: je mega dobrá. A no cení mě to prostě fakt baví. Jako je to trošku podobný, ale zároveň to má ten zvuk prostě svůj to album a takovou svoji atmosféru a je to fakt jako v 67 napsat klubový hymny.
0: Prostě brutálně do... Co?
1: Je 6-7, mě to vůbec nedošlo. Je 6-7. Můj bože. 6-7, ale tak to se nedivím, že napsala takový prostě rozhoupaný album.
0: No a jakoby ano, je to evidentně zlatý věk a já jsem koukal i na nějaký recenze a prostě fakt všechny ty velký média, Guardian, Variety, People, to píšou, že je to jako její nejlepší album za 20 let. On to doprovázel i jeden takový kraťas, který je na YouTubeku, Confessions 2, kde jsou takový ty písničky, to já jsem si právě procházel taky a tam jsou ty písničky jako nějaký zkrácený verzi a to je taky dobrý. A pak jsem se koukal, o čem ona tam tak porůznu zpívá a vlastně ono to je docela deep album hodně.
1: Ona tam
0: zpívá o jako svý rodině, o vlastně třeba smrti svého bratra, o vztahu s svojí dcerou Lourdes.
1: Dneska mi řekla Klárka Nováková, že tam zpívá jí dcera. S tou jsme to poslouchali dneska při pracování a taky to bylo dobrý prostě. Cítila jsem se jako taková kancelářská.
0: Jo, bedy prostě bedy kancelářská. Prostě.
1: Chyběly mi jenom úzký brejličky a cítila bych se na vrcholu svého trůnu.
0: přemýšlím, to je z hudby asi vše. A ty ještě si viděla, prosím tě, Party Shore.
1: Jo, takže
0: co to
1: Party
0: je?
1: Shore Slovensko.
0: Už loni byla první série, tohle je druhá,
1: jo,
0: že jo?
1: A já jsem z první série viděla po něm první dvě epizody třeba a z druhé jsem viděla, vyšly zatím dva díly. Vy, když na to budete koukat, tak možná už jich bude víc, ale každopádně já jsem viděla zatím jenom ten první.
0: A stačí.
1: A jako já tomu ještě možná dám šanci. A protože takhle, abych vysvětlila ten koncept. Tak je to slovenská reality show, natáčí se to na vile v Chorvatsku, kde svezo, já nevím ani kolik jich je, mým hrubým odhadem třeba 8.
0: Jsem přesně si říkal, asi 8. No. A jsou to vlastně stejný lidi jako v té první sérii, částečně.
1: Částečně. Ale právě jako celá ta reality show je v podstatě o tom, že oni jsou na té vile. A ani tam nejsou podle mě nutně úplně jako zavřený jako v nějaký silný izolaci, i když do jistý míry asi jo. Jsou tam asi jenom dva týdny a jediný, co dělají, je, že strašně moc kalej. Prostě pijou litry a litry alkoholu. Co mě na tom baví je, že to má takovej vibe, jak ty starý reality shows, nebo já jsem jako z Bosny původem, mám oba rodiče prostě z Bosny, takže jsem vyrostla trochu v kontaktu, jako ve velmi mírném kontaktu s balkánskými reality shows a to mi to trošku připomíná v tom, že oni tam třeba kouřej, jakoby normálně na kameru a jakoby fakt ty důležitý konverzace probíhají prostě na tom cigáru a to mi přijde takový vlastně jako vtipný.
0: Jo, reálný.
1: Že je to takový reálný, já vím, že hodně lidi to kritizují, já prostě jako hodně si jedu Love Islandy a že právě všichni říkají, že ty originální UK Love Islandy starý, kde se ještě kouřilo, že byly nejlepší, že prostě u toho se ty lidi, protože teď oni musí chodit pryč kouřit a proto oni mají ty momenty sami, kdy se jakoby vydechnou, ale když kouří na tu kameru, tak nemají ani to, ten moment na tom jakoby cigáru, kde se trošku uleví, takže jako prej to jako jeden z důvodů, proč měli všechny ty spicy konverzace jako takhle a to mají i v tom Party Shore, že prostě sedí jakoby s babíkem a povídají si a je to normálně jako na tu kameru a mám z toho takový uncanny pocit, jako kdyby někdo kouřil ve vlaku prostě, tak takový pocit mám z koukání na Party Shore, Slovensko, ale za mě, no a vlastně oni jenom pijou a občas jdou do práce.
0: To mají práci?
1: Jo, občas tam mají, jako pracují, ale to tam zatím nebylo v tom prvním díle, ale vím to z té předešlé série, že občas jdou do práce, jenže oni tam chodí ožrat i do té práce, takže jim třeba vynadá šéf, občas jdou i třeba ven
0: na
1: party.
0: To je vlastně úplně šílený koncept.
1: Je to šílený
0: jako
1: koncept.
0: Úplně šílený koncept.
1: Je to úplně šílený, jako hlavně hrozně neuchopitelný takový, ale jako by mám fakt kamarády ve svém okolí, kteří
0: to
1: sledují a těšili se na Party Shore Slovensko.
0: No jo, ale to už je podle mě fakt, že už ti... Protože to vychází vlastně v době, kdy skončil Survivor, skončil Love Island jo. A jakoby najednou musíš vyplnit tu prázdnotu. Já to vezmeš i Party Shore.
1: No, já to vyplňuji Love Islandem USA.
0: No a já právě jsem se tě chtěl zeptat na Love Island USA, protože na mě skáče taková virální storyline v té aktuální sérii.
1: No povídej, všechno ti povím. Rice a Zack z Rice.
0: Tak jenom mě zasvěj do tohohle z toho blesku.
1: No já moc nevím, co si o tom mám myslet upřímně, protože takhle, já to sleduju prostě ten Love Island USA a jsou tam tito dva muži z tý úplně jako OG party, jakože jsou tam od začátku, od
0: nejsou
1: prvního dílu.
0: Nejsou jak se jmenuje ta vila druhá.
1: Nejsou z Casa Amor, nejsou ani bombšeláci, jsou tam fakt jako spolu od začátku. A jeden z nich je Zack, to je Brit, a druhý z nich je Bryce, to je takový prostě americký DJ. No a myslím si, nebo můj názor je, že ten Bryce jakoby určitě vyhraje ten Love Island s tou jeho lady, protože prostě oni jsou fakt jako totálně pár, ten top pár, který mu všichni jako fandějí, že jsou takový ten jasný pár na výhru.
0: Jasně.
1: A ten Zack tak je takovej jako vadivec trošku vlastně, nebo minimálně internet to tak interpretuje a já teda taky. Ale on prostě má takový jako žárlivý projevy vůči tomu Bryceovi. A třeba pořád, jako hlavně v začátku, tak pořád komentoval, že třeba ta jeho holka nebo ta partnerka toho Bryce, že ho za stolik nechce. Že si myslí, že jako se
0: že
1: jí
0: navíc.
1: Nelíbí, že má navíc a takovýhle věci. A on je jako tak nenápadně podsouvá a lidi říkají, že on je takový ďábel jako týhle série vlastně. A zároveň do toho, oni dva jsou strašně jako physical.
0: Jo,
1: a pořád
0: strašně.
1: Říkají, že mají prostě bromance, jako jsou scény, kde si koukají do trenek,
0: jo,
1: jsou
0: to tam
1: scény,
0: jsou
1: kde se prostě chytají jako za stehna, jakože fakt jsou hodně, hodně physical. A i ty jejich partnerky mají stranu, že ježiš, oni úplně milují tu jejich bromance. A já jsem jenom taková, že...
0: Okay.
1: A teď někdy jako na sítích na mě vyplavalo, že ten, co jako podstrkává to, tomu druhému, že ho ta jeho holka vlastně vůbec nechce. Takže prej je jako out, aby, ale zase nechci outovat někoho, možná toto jako
0: že
1: by...
0: Že to je drb taky.
1: Je to jako velmi pravděpodobně drb, ale je to zajímavý, no. Ale jako, jak říkám, nic tam oficiálně neproběhlo, ale je to velmi, velmi zvláštní tady dynamika mezi nima. Velmi, hlavně ze strany toho Zaka, no. Takže tak, Love Island USA, ale doporučuju, to je prostě mnohem zajímavější než
0: ten český.
1: Český, jako třeba o 350%. Ale ještě jsem nekoukala nikdy na UK a ten je prej ještě zajímavější.
0: Z něj jsem viděl pár scén a přišlo mi dobrý.
1: Jo, jakože tam je to fakt, jako to kope. Ten americký je taky hrozně teatrální. Hrozně teatrální, hrozně jsou physical rychlé.
0: Jo.
1: Je to takový jako hodně nabitý emoce, má to mě jako baví. Ale to ten letošní doporučuji. Loňský byl moc drama už na mě. Že už jsem z toho byla taková, už mi nebylo příjemně normálně jako na to
0: jo.
1: koukat. Že fakt jako mi bylo těžko, že mi přišlo, že se šikanovali na té vile, ale letos mi to přijde jako v rámci těch možností úplně perfektní, takže...
0: Já děkuju za tady ten jakoby exkurs do světa Love Islandu a Party Shoreu, který se mi vyhýbá. A možná můžeme přejít na ikony týdne?
1: Jo, asi jo. Ikona
0: týdne. Já rychle vezmu svoji ikonu, protože to je velice rychlý. Já dám ještě jenom shoutout profilu Ptáčku v ptáček, který vytváří memes, kde občas slivák i figuruje, za což jsme velice rádi, protože mi to přijde úplně cool. A přijde mi to vtipný. Ale já mám zároveň tam beef, protože najednou mám takovou jakoby nelichotivou fotku z tohohle gaučíku.
1: No tak musíš zahájit kampaň jako Zara Larsson na Wikipedii, prostě
0: jakoby, prosím
1: to
0: vás, tuhle fotku nepoužívejte, nereálně, nepoužívejte. No. Já tam přijdu jako prostě nějaký tvůj uchylnej strejda.
1: No, to je úplně strašný. Míro, mně se to líbí.
0: Dobře, děkuju.
1: Mně se to líbí, mně to přijde taký sensuál.
0: Jo, je to trošku kanty, no tak...
1: Za mě mega kanty.
0: A pak ještě teda, co se týče mají ikony týdne, tak je to japonský vývojář Haganeiro, který stvořil takovou hru, která se jmenuje Mecha Chameleon. A je to takový, jestli máš já mám na TikToku totiž všude takovou hru, která je jako hra na schovávanou, akorát ty se musíš přilepit na zeď a zabarvit se.
1: Vůbec
0: to tam nemáš.
1: Vůbec,
0: tak tady ta
1: ale
0: hra
1: zní to fenomenálně.
0: Je teďka extrémní hit, už prodala asi 15 milionů kopií a je to strašný virál, protože to prostě streameři hrozně hrajou a fakt je to jenom o tom, že ty se musíš schovat tak, že se jako zamaluješ a musíš splynout s tím prostředím a pak tam chodí nějaký, co hledá ty lidi a vlastně nějak do tebe teda střelí, když tě vidí.
1: Jo. Hej, ale to zní fán.
0: To je moje ikona, co je tvoje?
1: No a moje ikona je taky z herního světa. A je to můj spoluhráč z hry Hunger Games World RPG. Sirek!
0: Ježišmarja, ty jsi to vlastně
1: Já jsem úplně zapomněl. Na Facebooku, měli jsme konverzaci o Hunger Games s Klárkou Novákovou, kterou už jsme teda zmiňovali.
0: Wow.
1: A nějak jsme řešili, že jsme hráli hru, že jsem hrála hru Hunger Games World RPG. Tak jsem se rozhodla to zadat do Facebooku a podívat se do té skupiny, abych vás uvedla do děje. To byla textová hra Hunger Games, kde jste prostě měli chatroomy a tam jste jenom psali, co ta postava dělá a jiní lidi psali, co ty postavy
0: dělá.
1: A jako takhle jste psali ten příběh prostě. No a já otevřu tu skupinu a tam komentář od Miroslava Haranta.
0: Počkej.
1: A tu hru jinak hrálo dohromady 22 lidí. Takže ta šance, že já...
0: A to jsme ale spolu neřešili nikdy, ne?
1: Nikdy. Já jsem na to přišla dneska, že my jsme tohle hráli oba dva.
0: Já jsem tady byl doxnutej svojí přezdívkou.
1: Ty jsi byl doxnutej svojí přezdívkou. Já jsem měla přezdívku Oxy z nějakého důvodu, což je strašně drogový.
0: Ale víš, že si ty přezdívky jakoby pamatuju těch lidí.
1: Fakt? A pamatuješ si Oxy?
0: Asi si nepamatuju postavy Oxy, ale jako...
1: Ne postavy, to byla ta moje přezdívka.
0: No já vím, ale jako u některých těch přezdívek si pamatuju i dokonce ty charaktery.
1: Jo, tak to já si ani ty svoje charaktery teda nepamatuju, ale pamatuju si Sirek a pamatuju si, že jsme spolu moc nehráli, jako
0: asi
1: tehdy.
0: Ne.
1: Ale jako strašně mě to šokovalo a byla jsem z toho úplně jako to...
0: Svět je malej.
1: Extrémně.
0: Jo,
1: A
0: tak to je
1: Klárka mi
0: šílený.
1: říkala, že musím dát Sirka jako ikonu týdne. A
0: Tak
1: našla jsem k
0: shoutout to
1: tomu
0: Sirek.
1: kompromateriál dvou komentářů, jeden můj, jeden tvůj, a tě v tom nenechám, co jsme psali. Tento je před 8 lety, kdy se rozhodovalo, kdy bude sklizeň do dalších jeden z termínů. Bylo pondělí 4.9., kdy začínala škola. A Sirek to okomentoval slovy ne, pondělí ne, už jen jít do školy je jako jít do arény.
0: A co napsala Oxy?
1: Oxy napsala zase na to, že se možná bude rušit to Hunger Games. Nakouká jsem, že my dva jsme byli úplně jako dva jediný advokáti pro to, aby se to nemazalo. Ten blok, na kterém to
0: Nežiš,
1: bylo.
0: No, on už neexistuje.
1: On už neexistuje, což jako
0: vlastně
1: my dva
0: mrzí,
1: jsme byli spolu na té frontě, že nemáš to, nechte to být. Ale každopádně já jsem měla tady jako úplně guilt moment za to, že se to mazalo, a bylo mi líto, že to je nejspíš kvůli tomu, že, no, přečtu. Nedělám pro RPG tolik, kolik by bylo třeba. Říká se mi to špatně, ale nestíhám pomalu psát ani úkoly do školy. 3 smutných smajlík. Kdybych měla více času.
0: Tahle hra byl full time job. To byl full time job. Já si pamatuju, že jsem, protože tam byla nějaký pravidlo, že si člověk mohl nastavit neaktivitu jenom třeba na 5 hodin,
1: jo.
0: A já jsem to vykalkuloval tak, abych se ji zapnul, když vejdu do školy, a pak když je pauza na oběd, abych utíkal na autobusový nádraží, kde byla free wifi, a já tam mohl, aby mě nikdo nezabil,
1: jo.
0: Prostě.
1: Jo. Jo, když jako u těch Hunger Games to nešlo, a já vůbec nechápu, jak jsme všichni chodili do školy, jako jak je možný, že to fungovalo, ale tam potom vyhrávali přesně tady ty lidi, co měli mega dobrou wifi ve škole, a prostě vlastně mě to úplně štvalo, a já jsem hledala, jestli ty si nevyhrál. A to by nikdy negratulovali,
0: no.
1: Ty si nikdy, já jsem taky hrála v noci, ale mě občas chytili rodiče, tak
0: já jsem
1: musela
0: nikdy nevyhrál,
1: přestat.
0: No.
1: Já jsem taky nikdy nevyhrála, no. Ani jsem se nějak dobře nikdy neumístila. Ale ty si taky psal, že tě mrzí, že na to nemáš tolik času, ale že klidně nebudeš dostávat Sparks bodíky, že klidně budeš hrát jenom tak, ať to prosím nemáš. No. A já jsem ti psala,
0: wild.
1: Že to, a já jsem ti na to odpovídala, že to je dobrý argument.
0: Wow.
1: A úplně jsem z toho byla v šoku, že jsme měli takovýhle kontakt.
0: Tak
1: jako,
0: jsme bojovali za...
1: Ale ještě jako Sirek a Oxy prostě. Ne, Mirána.
0: Uf, tak to je úplně, tak to je šílený. To je
1: nechala
0: šílený.
1: Jsem si, Klárka mi řekla, řekni to jako ikonu týdne, takže jsem si to takhle
0: držela. A
1: tohle
0: mi úplně odbouralo, ale jakoby šílený je, že já si na Hunger Games World RPG vzpomínám docela čas.
1: Já jsem dřív, a teď jsem fakt dlouho si na to nespomněla, právě dneska to bylo po strašně dlouhý době, a fakt jako, fakt, a to bylo tak intenzivní, a
0: to
1: já jsem koukala,
0: intenzivní.
1: A ty jsi tam byl aktivní někdy od roku, já jsem dělala research prostě tvojí aktivity, a ty jsi tam byl aktivní někdy od roku 2014,
0: aha.
1: A já podle mě taky tak, ale byli jsme tam až třeba do roku 2007, podle
0: jo,
1: mě to,
0: myslím si, že 3 roky, no.
1: To, že jako jít do školy je jako jít do arény. Tak to si napsal podle mě v roce 2018.
0: Ne,
1: jo.
0: To už jsem nevědomil.
1: Nebo 17, podle mě, můžu to
0: ne, ne, prosím, neříkej to, já budu dělat, že to bylo rok 2014.
1: Ale mě to taky, ale jakoby já jsem psala, že nestíhám dělat úkoly do školy taky v roce 2008. Takže já tě v tom nenechám, ale jakoby je to taková lehce trapná jako historie, ale vlastně hrozně cute.
0: Ne, je to vlastně fakt cute, no.
1: Už jsme
0: je
1: se
0: to
1: prostě
0: nerdí.
1: Potkali.
0: A ty jsi dokonce dělala, ty tady expozici, ty jsi dělala i svůj film.
1: Já jsem dělala i svůj Hunger Games film, to je pravda, a jako remake, bohužel už je tedy ze soukroměn, ale kdo ho budete chtít vidět, tak se můžete zeptat na Slivák na narozeninách a já vám dám odkaz.
0: Mega.
1: Hrála jsem Caesara Flickermana, takhle jsem seděla v křesle a ptala jsem se spláců na otázky.
0: Předučila svou budoucnost.
1: Ptala jsem se jich, jestli nemají crush na někoho ze jiných spláců, protože to by se určitě dělo v Hunger Games.
0: No. No moc se těšíme na nový film. A,
1: no, absolutně.
0: A teď tady už musíme
1: končit.
0: Tak já moc děkuju, že jsi přišla, že jsi mi tady expoznula a že jsi to se mnou tady zvládla.
1: No já
0: bylo
1: děkuju za pozvání, doufám, že nebudeš mít moc materiálu na stříhání.
0: Ne, bude to super. Tak já moc děkuju a děkuju, že jste to dokoukali a příští den už tady bude zase Vilma. Wow,
1: yupi.
0: She's back. Takže,
1: she's back.
0: Takže tak mějte se, děkuju, čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Jsou přesně 2 hodiny odpoledne, neděle 12. července, posloucháte Radio Wave, kde právě v tento moment začíná dnešní další víkendový on air. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
3: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
3: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Rapper Florbal, pod kterým se skrývá frontman kapely Dukla na společném projektu s názvem Multisport, kde společně s ním tenhle projekt tvoří producent Mahr Junior. Tohle je jejich druhá liga, předtím ještě Goodbye Clipford s singlem Exhale a už máme 14:05. Posloucháte odpolední on air víkendové vydání s Anou Mikolandovou. Já vám přeji krásnou neděli a vítám vás na vlnách Waveu, kde spolu teď strávíme následující 4 hodiny. A rovnou můžeme začít tím dnešním programem, který kromě ukázek z tvorby redakce Rádia Wave, za malý okamžik to bude třeba ukázka z nového dílu Fasád, přinese třeba i kulturní tipy a samozřejmě nabitý hudební playlist. Z toho se tedy slyšeli už takovou krátkou ochutnávku a my v naší hudební rotaci budeme i nadále pokračovat. Čeká nás teď třeba novinka, za kterou stojí britský rapper s nigerijskými kořeny Fimi Guerrero, pak nás čeká moje oblíbená kanadská zpěvačka Charlotte Cardin a potom i zastávka na té domácí hudební scéně, tentokrát společně s Cosmetic Institute. Hezký poslech a samozřejmě i krásné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

kalkuluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčo, vidí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Cosmetic Institute v odpoledním víkendovém on airu na rádiu Wave ve 14 hodin a 16 minut a před námi už slíbená ukázka z podcastu Fasády. Kdy jste si naposledy hráli? Počítali žlutá auta, šplhali, váleli sudy a nebo třeba dělali, že země je láva? Hravost by podle hosta nejnovějších fasád, sochaře a spoluzakladatele z toho ven Matěje Hájka měla přesahovat hranice dětských hřišť. Jinak by nám totiž zakrněl mozek. Alena Harciníková s Matějem Hájkem v podcastu Fasády řeší, jak by mohlo vypadat ideální dětské hřiště, ale taky kde a jak se může vyblbnout dospělák. Čekejte recepty na hravost a samozřejmě jako vždy zase trochu jiný pohled na město kolem vás. Nás teď čeká krátká ukázka, tento celý díl Fasád samozřejmě už teď najdete na webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a vůbec ve všech podcastových aplikacích, které máte rádi.
1: Úplně na základu je to, že by kráčíte nějakou už přesně jako rutinou nebo nějakou zaběhlou cestou a je to o tom vlastně nastavení vaší mysli, zdali vlastně objevujete něco nového nebo ne. Zda je to utilitární pohyb z bodu A do bodu B, nebo jestli máte to mentální nastavení, že právě jste v tom módu explorer, jako nějaký průzkumník, což je nějaká hravost právě v tom obsažená. A pak jako možná to směřuje k tomu teda bavit se o tom, zdali jako je úkolem jako umělců, architektů a designerů veřejného prostoru vytvářet situace, které člověka vytrhávají z běžného vnímání. Za mě jako ano, jako samozřejmě přiměřeně.
2: Vnímám to tak, že mám pocit, že by souhlasil.
1: přiměřeně asi okolnostem, že jo, tak někde je vhodný jako být velmi utilitární a někde jako je prostor na to vytvořit situaci, která vám umožní zažít jako ten běžný stav věcí znovu a jinak. A za mě vlastně tohle je jakoby jedna z primárních funkcí umění obecně. Jako umělecký dílo, který má tu možnost, vám dává možnost si vlastně přenastavit vnímání těch symbolů, který to umělecký dílo vlastně přináší.
2: No já jsem tím narážela i na ty památníky, protože vím, že vlastně ta myšlenka, kterou jako razíš, je, že i ty památníky by měly mít nějaký hravý prvek a že to nemusí být vlastně nic jako zvláštního, to, že my si budeme hrát na něčem, co má být vlastně trošku vážný nebo možná z toho máme mít trošku respekt.
1: O čem je kultura, že jo? Kultura pracuje s nějakou tradicí a ověřuje, zda ta tradice je platná. Vezme tu tradici, zatřese s ní, jako tím kulturním tancem a to, co opadá, prostě už nefunguje. Jo.
2: Takže takový stromeček prostě na konci Vánoc.
1: Třeba v určitým jako pohledu, kdybychom byli takový, jako, to by bylo hodně jako postapo, ale
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je neděle 12. července, přesně 14 hodin a 30 minut. Posloucháte Odpolední on air s Anou Mikolandovou, který teď ve svém víkendovém vydání přináší rubriku Kulturistán s doporučením, kam dnes odpoledne a večer vyrazit do kina. No a ta nabídka je dosti hororová, a to převážně žánrově. Hororový bude dnes den například v Hodoníně v kině Svět. Tam už v 17.30 přináší jeden z podle mě nejvýraznějších hororů uplynulých měsíců, a to je horor Backrooms, a ve 2015 následuje další žánrovka s názvem Posedlost. Přesouváme se do kina Radnice v Jablonci nad Nisou. I tam v 17 hodin nabídnou opět horor Backrooms a v tomto programu budou pokračovat i nadále, a to dalším, řekněme, strašidelným děsivým filmem, který se jmenuje Smrtelné zlo v plamenech. Tedy opět horor, který kino Radnice v Jablonci nad Nisou uvede v 8 hodin večer. Kolínské kino 99 přináší v této nabídce trošku odlehčenější program. V 5 hodin kino 99 promítá animák Odvážná Vajána a v 19.30 Mandalorian a Grogu, celovečerní pokračování Mandaloriana ze světa ikonických Star Wars. To je tedy nabídka kina 99 v Kolíně. A naší poslední zastávkou bude jedno z pražských kin. Tentokrát Radio Wave vybírá nabídku kina Atlas a jste ve 20.30 Supergirl, dobrodružný akčňák, ve kterém se Kara Zor-El, známá právě jako Supergirl, pouští do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. No a nebude v této výpravě sama, naopak se k ní přidá dosti nečekaná osobnost. To je tedy snímek Supergirl, který dnes ve 20.30 nabídne kino Atlas v Praze, a ve 21.15 toto kino pokračuje ve svém programu fantasy hororem Zrozen z temnoty. Na závěr tedy ještě jedna taková děsivější tečka z tohoto hororového filmového Kulturistánu. Já doufám, že pro vás třeba ale i pěkná inspirace, kam dnes nebo i třeba kdykoliv jindy do kina vyrazit. To je tedy z tohoto Kulturistánu všechno a my se teď ve 14 hodin a 32 minut vracíme zpět do víkendového on airu, a to společně s Negative Gemini a nebo Frost Children. To vše z playlistu Rádia Wave. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.

playlistu Rádia Wave právě teď duo Frost Children, sourozenci Angel a Lulu Proust jsou z Missouri, odkud se přesunuli do New Yorku, kde bez jakýkoliv zábran kříží pop, EDM a hlučnou elektroniku. A Frost Children se teď přesunuli ještě dále z New Yorku o kousek a ten kousek je zavedl až do Prahy, konkrétně na ostrově Štvanice. Dnes vrcholí festival Creepy Teepee, který po 15 letech poprvé opustil Kutnou Horu. Přesun do hlavního města ale nic nezměnil na jejich specifický dramaturgii a opět přináší to nejlepší z aktuální světové alternativy a elektroniky. A na Štvanici právě dnes vystoupí taky právě zmíněné duo Frost Children. Ten program na Štvanici, tak odpolední část jeho proběhne venku a noční přesun potom očekávejte do vnitřních prostor klubu Bike Jesus a Fuchs 2, kde vystoupí právě i Frost Children, a to dnes v 9 hodin večer. Za mě je tohle tip na výborný zakončení tohoto letního víkendu, takže pokud nevíte, co s načatým odpolednem, vyražte do Prahy na Štvanici, a to právě na aktuální ročník festivalu Creepy Teepee. Tolik tedy malý tip z vln Rádia Wave, pokračujeme v playlistu společně s Rose Grey, Lynx a Lolo Young.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Posloucháte nedělní On Air na rádiu Wave. Máme přesně 14 hodin a 54 minut. Za pár okamžiků nás tedy čeká 3. hodina odpolední a v té třeba ukázka z nového dílu podcastu Chudáčci. Chudáčci se tentokrát pověnují hygieně, vrstvám toaletního papíru i dalším naprosto zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Kde má člověk na těle nejvíc bakterií? Co patří do správné ranní skincare, tedy ranní péče o pleť? A proč se Petr musí veřejně omluvit všem kamionákům světa? Opět mnoho otázek a ještě více odpovědí, které vám přinesou právě Chudáčci ve složení Adam Ernest a Petr Uhlík. Více ale už po 3. hodině odpolední, a to právě v ukázce z nových Chudáčků. To vše samozřejmě doplněno o kulturní tipy, různá další doporučení a položky z našeho playlistu. Do hudební rotace Rádia Wave se ponoříme i teď krátce před tou 3. hodinou odpolední a z ní nás čeká třeba skotská zpěvačka Kaito a její Don't Ask. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Air na rádiu Wave přesně v 15 hodin a 6 minut. Jihokorejský elektronický underground, Sněho, Trio FI, Kim J a Audio God, kteří se vrací a se společně s pestrým hyperpopem, chytrou kombinací cloud rapu a expresivní elektronikou. Předtím ještě zastávka společně s Erikou Kasej v našem playlistu a my teď pokračujeme dále v našem programu. Už za malý moment nás čeká třeba ukázka z nejnovějšího dílu našeho podcastu Chudáčci. Chudáčci se ve své nové epizodě věnují hygieně, vrstvám toaletního papíru a i dalším naprosto zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Krátkou ukázku z právě z těchto čistých a očistných chudáčků si pustíme už za malou chvíli. Do té doby ještě playlist, ze kterého nás teď čeká královna britské hudební scény, popstar Charlie XCX, která od začátku roku už stihla vydat album, které doprovázelo film Bouřlivé výšiny, stihla si střihnout hlavní roli a zároveň i mnoho dalších rolí v dokumentu The Moment, hrála taky ve filmu Erupcia a teď navnazuje svoje fanouškovstvo, tedy fanoušky a faninky, na další album, které se jmenuje Music Fashion Film. Právě z tohohle alba je taky track s názvem Wink Wink, který zamířil do hudební rotace Rádia Wave a který nás právě teď tak čeká. Tady je Charlie XCX, Wink Wink, potom ještě Fletcher a nebo Tiberus B.

0: Kanadští hudebníci Tiberius B a jejich Lizard 15 hodin a 15 minut ve víkendovém on airu na rádiu Wave. A před námi je teď slíbená ukázka z nejnovějšího dílu podcastu Chudáčci. Kde má člověk na těle nejvíc bakterií? Co patří do správné ranní skincare? A proč se Petr musí veřejně omluvit všem kamionákům světa? Chudáčci se ve své nové epizodě věnují hygieně, vrstvám toaletního papíru i dalším zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Tady je krátká ukázka z pořadu Chudáčci. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a taky v podcastových aplikacích.
1: Myješ si ruce po čůrání?
2: Samozřejmě.
1: Protože si močíš na ruce?
2: Tak potom už nemusíš mejt.
1: Dobře, víš, takže si myješ ruce po močení vždycky?
2: Vždycky.
1: Mm-hmm. Že já občas ne?
2: Fakt.
1: No občas ne, no.
2: Jako když cítíš, že to neukápne.
1: No tak jako občas prostě si jako si říká, protože se říká, že na Famfulánovi máš prostě mnohem míň bakterií, než třeba ve vousech.

0: Akt. Jak kdo podle mě?
1: Jako, opravdu?
0: Fakt,
1: no
0: jo.
1: Tak protože vousy, třeba když máš dlouhý vousy, tak ty si nemiješ tak často jako moudí.
0: No záleží právě jak kdo. Přece.
1: Já si moudí méně často.
0: Tak jsem to nemyslel, jasně. Takže vousy si moc nemiješ?
1: Když je mám dlouhý, no tak to prostě by si jako, taky si nemiješ vlasy.
0: Já nevím, já jsem vousy nikdy neměl, pojďme na to vůbec nenarážet, mě se to trošku dotklo teďka.
1: Ne, hele, samozřejmě prostě po velký potřebě si meju ruce úplně normálně vždycky, jo.
0: Jasně.
1: Ale, hele, přiznejme se, a čůráš do vany?
0: Co?
1: Ven s tím, tohle jsou
0: prostě,
1: takže to nepřiznáš.
0: Čurám ve sprše.
1: No jas, tak ježišmarja, tak jasně, tak máte sprchu, že jo?
0: No.
1: No já taky.
0: A tam čuráš?
1: Ve sprše?
0: No.
1: Občas jo.
0: A do vany proč?
1: Tak já vanu
0: je větší, trefí se.
1: Ne, já myslel sprchu nebo vanu, ne, podle jo, toho takhle, asi, co kdo zrovna má. Ne, jakože by si specificky.
0: Já právě jsem myslel, záchod mám, ale to by přijde jaký zbytečná obtížnost. Pošlo to do vany.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Posloucháte Rádio Wave a víkendový on air. Tohle byl pražský rapper Anky a společně s ním se teď pomaličku přesouváme v našem programu dále, a to právě k rubrice Kulturistán. Kulturistán na dnešní večer ordinuje návštěvu pražského studia Hrdinu, kde od 8 hrají inscenaci s názvem Fata Morgana. Tohle taneční představení choreografa Pavla Sakoviče překrývá a odkrývá krajinu. Prostřednictvím komplexního světelného prostorového i zvukového designu v této inscenaci zkoumá koncept noci jako mystéria, díky kterému se obyčejné předměty, zvuky a těla stávají jinými a tak trochu tajemnějšími. Tahle pozvánka v sobě schovává i takovou malinkatou ochutnávku toho, co vás čeká. V této inscenaci vše začíná setkáním skupiny lidí na blíže neurčeném místě. Společně vysloví jednu větu. Naštěstí se vydáváme stejným směrem. A od té chvíle kráčí zpět a hledí na neustále se proměňující krajinu, jako by byly znásobenou postavy z romantické malby. Po nespočet nocí a taky dní pomalu splývají s prostorem a sami se stávají krajinomalbou. To je tedy pozvánka na taneční inscenaci, která se jmenuje Fata Morgana a kterou dnes od 8 hodin uvede studio Hrdinu v Praze. Takže pokud máte náladu na takovouhle taneční představení, tak já si myslím, že Fata Morgana ve studiu Hrdinu může být takový ideální tip právě pro vás, co podniknout dnes večer na závěr víkendu. Pozvánka z Kulturistánu, z divadelního Kulturistánu teď chvíli před 15:30 končí a my se vracíme do playlistu Rádia Wave společně s Treskou, Jednoskvrnou a nebo Big Thief.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist, čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Big Thief, Forgotten Eyes, 15:35 a to v neděli 12. července na vlnách víkendového on-airu Rádia Wave. Tento víkend přinesl mnoho festivalů, nejenom těch hudebních, jako je třeba Creepy Teepee, o kterým jsme už mluvili, po případě slovenský festival Pohoda, ale také tento víkend patřil filmovému festivalu v Karlových Varech. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech včera skončil. Hlavní cenu, křišťálový globus, si nakonec odneslo drásavé drama o queer touze s názvem Padlé ovoce, které tedy si odneslo tu hlavní cenu. Festival ale přinesl mnoho dalších skvělých filmů, který vám ale určitě neuniknou. Pokud jste totiž festival v Karlových Varech nestihli, anebo se na vás nedostaly lístky, což byla velká otázka taky letošního festivalu, tak můžete na tyhle filmy vyrazit už příští týden do kina. Už zítra totiž v Praze a v Brně startují oficiální festivalové ozvěny Šarivary. Právě ty nejžádanější tituly z letošního programu budete moci chytit v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost a v Brně se pak bude promítat pod širým nebem, a to v letním kině Kina Skala. Co v ozvěnách rozhodně neminout, tak kromě vítězného Padlého ovoce anebo polského snímku Domovina od režiséra Pavlikovského je za mě takovou nutností mrazivý thriller Fjord. Čerstvý vítěz Zlaté palmy v Cannes byl ve Varech stále vyprodaný, stály se na něj velké fronty a myslím si, že už před uvedením v Karlových Varech to byl jeden z nejvíce diskutovaných snímků právě z toho aktuálního festivalového dění. Příběh rumunsko-norského manželského páru, kterému tamní úřady seberou 5 dětí, je za mě právě jedním z těch nejpoutavějších a nejzajímavějších snímků letošního festivalu v Karlových Varech. Pokud jste tady Fjord ještě neviděli, a to právě v Karlových Varech a nebo třeba i jinde, pokud jste měli to štěstí, tak můžete už tedy od zítra vyrazit na tento snímek v rámci festivalových ozvěn Šarivary. Co třeba já osobně jsem na festivalu nestihla a tyto ozvěny přinesou a na co bych třeba i ráda vyrazila, tak to jsou třeba filmy Znenadání, Milovaný, Život ženy a nebo Tichá přítelkyně, což jsou filmy, na které jsem slyšela taky hodně doporučení. Kompletní program a lístky najdete na webu šarivary.cz, tak určitě vyražte, ať už to bude jakýkoliv film, protože třeba, že se mnoho snímků právě z této nabídky dostane do českých kin, tak to může i nějakou dobu trvat, třeba i několik měsíců. Tak pokud si ty filmy chcete užít už teď a zapojit se třeba do různých filmových debat, určitě vyražte na festivalové ozvěny Karlovarského festivalu Šarivary. Tolik doporučení na příští týden pro všechny milovníky a zájemce o aktuální festival film a my se teď v 15:38 vracíme zpátky do víkendového on-airu na Rádiu Wave.

0: Ghost of You, Night is Over Soon, v 15 hodin na 46 minut ve víkendovém On Airu na rádiu Wave, 4. hodina odpolední před námi a do té doby z playlistů třeba ještě Phoenix a nebo Indigo de Souza. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

koncerty. Léto s Rádiem Wave. S Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

16:05 v neděli 12. července, to je aktuální čas, aktuální datum, u kterého posloucháte Odpolední on air na Radio Wave. Od mikrofonu vás stále zdraví Anna Mikolandová a vítám vás už ve druhé polovině našeho odpoledního víkendového programu. I v téhle druhé půlce se můžete těšit na ukázky z tvorby redakce Radia Wave, na kulturní tipy a taky na položky z našeho playlistu. Před námi už za pár okamžiků třeba Fushej, Kilo Kish a nebo Royal Otis a potom si už dáme právě jednu z těch slíbených ukázek, tentokrát z nového dílu podcastu Casablanca. Cestovatelský pořad Pavla Sladkého nás tentokrát zavede třeba do Maroka nebo Arménie. Právě do těchto zemí se totiž vydal low-cost cestovatel Pavel Wurm, který je také hostem nové Casablanky. Více ale už za okamžik. Do té doby ještě slíbený playlist Rádia Wave. Hezký poslech vám přeje Anna Mikolandová.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Je 16 hodin, 16 minut a právě teď taky 16 vteřin a odpolední on air na rádiu Wave teď bude patřit ukázce z cestovatelského pořadu Casablanca. Jsem šetřílek, říká low cost se cestovatel Pavel Wurm v novém podcastu, respektive v novém dílu podcastu Casablanca. Pavel cestuje sice autem, ale super low cost. Svým malým červeným městským autem jel například do Maroka a do Arménie. V ukázce z nové Casablanky, kterou si teď poslechneme, vypráví například o pokusu upéct karbanátky v motoru. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a taky v podcastových aplikacích.
1: My jsme si jako vařili po cestě dost často a mám pocit, že i s trajektem nás to každýho stálo nějakých 18 000 asi.
2: Jo.
1: Myslím, že

0: To bylo nějak kolem
1: 20. Na měsíční cestu?
0: No, 3 týdny tohle bylo.
1: 3 týdny. Jo, jo. Jak to bylo s tím vařením v motoru? Já jsem viděl, jak vkládáte karbenátky do alobalu a následně přikládáte k motoru. No. Takže fungovalo to nebo ne?
0: No, nefungovalo. My jsme, a hlavně úplně poprvé, my jsme přijeli vlastně trajektem do Ceuty a už tam jsme si koupili to mletý maso, že to dáme ještě před hranicema a pak nám došlo, že kdyby asi viděli v motorovém prostoru něco v alobalu, že to nebude úplně dobrý. Takže jsme to maso měli ještě vlastně nějakou chvilku v autě, když jsme se přes ty hranice dostali, pak jsme to tam dali na vodovodní trubku a počítali jsme s tím, že 9 hodin pojedeme, že by se to jako při té teplotě nějakých 100 stupňů si myslím, že to mohlo mít, že by se to mělo uvařit. A neuvařilo. Dorazili jsme před pohoří Atlas a když jsme to rozdělali, tak to bylo syrový.
1: Bylo to mě. A ochutnali jste to?
0: Tak ochutnali, no, protože jsme neměli žádný jídlo v ten moment, ale nedalo se to jíst.
1: No tak asi by z toho byly dost jako značný potíže žaludeční, kdyby na to přišlo, ne? Kdyby
0: je to tak. No,
1: my jsme jedli měli syrový maso.
0: Jsme právě z toho důvodu si vařili, že jsme měli docela strach tam jíst v nějakých těch vesničkách a to, když jsme slyšeli jako známí, co tam byli, že měli docela střevní potíže a když člověk spí v autě, tak tohle úplně zažít nechce, tak jsme se tomu snažili vyvarovat a nakonec jsme teda jedli syrový maso, no, chvilku.
1: Spali jste jenom v autě?
0: Spali jsme jenom v autě, no. Jeden den nás tam vlastně u těch Sahary, u těch dun? U těch dun, já jsem teď zapomněl ten název. Nás tam odchytl nějaký Maročan na skútru, že tam má kemp a že chtěl za to docela dost peněz, už nevím, jestli to vycházelo třeba na 500 na jednoho. A to jsme mu řekli, že jako určitě nechceme. A pak nám řekl, ale my tam máme aspoň sprchu, jako to, a ono byla zrovna písečná bouře, jako, takže ono se to celkem hodilo. A tak jsme tam teda zajeli k němu a přespali jsme jeden den u něj. Jako. Sice jsme furt spali v autě, ale měli jsme aspoň tu sprchu.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Tohle byla Lord, dohrála z našeho playlistu novozélandská zpěvačka, jedna z mých nejoblíbenějších umělkyň, která mě zaujala už před několika lety, klidně i 10 a více lety, svým melancholickým popem, ve kterým si ale taky sem tam zaexperimentuje a s každým dalším albem, který vydává, a že mezi nima jsou občas i docela velký mezery, tak po každý přijde se super jiným přístupem ke svojí tvorbě. Mám velkou radost, že Lord nám právě teď zahrála nejenom v našem playlistu, ale že brzy zahraje je i živě v Praze. Respektive v Česku, pardon, je tomu tak, Lorde vystoupí v Česku, ale ne v Praze, ale v Ostravě, a to na festivalu Colors of Ostrava, který startuje už tuhle středu 15. července v Dolních Vítkovicích. Přiveze samozřejmě spoustu zajímavých jmén, přímo Lord vystoupí v sobotu 18. července, ale kromě ní se můžete těšit třeba na 21 Pilots, tedy Swims, Moby, Tomora Ankyho, Ari Tsugi, Paris Palomu nebo Baby Lasagna a další. Lístky jsou stále ještě v prodeji, a to jak na celý festival, který začíná tedy už ve středu, tak i na vybrané části festivalu. Takže se určitě podívejte na program a třeba i do Ostravy vyrazte. Jak říkám, mě z toho line-upu nejvíc zaujala Lord, která vystupuje v sobotu, takže to je určitě můj takový malý tip pro vás, pro všechny. Ale jak jsem zmiňovala, na line-upu je spoustu jiných zajímavých jmen, tak určitě, pokud byste si rádi za tohle léto střihli nějak festival a máte třeba zrovna ten příští týden čas, tak určitě doražte do Ostravy na festival Colors of Ostrava. Od této malé pozvánky teď zpátky do odpoledního víkendového on airu na Radio Wave.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tak to vypadá, že máme případ.
3: To je první vražda, pokud se nemýlím.
4: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
5: Podivné zločiny.
6: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
5: Složitá vyšetřování.
7: Podívej se na mě!
6: Sledím tě.
2: Prosím.
6: Všechno je jinak.
8: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jde.
5: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 16 hodin na 41 minut, to je čas, ve kterém vám teď Rádio Wave přináší rubriku Kulturistán s pozvánkami na koncerty. Začneme v Brně, v Sibiř, tam už v 5 hodin vystoupí francouzsko-korejsko-mexický multiinstrumentalista Octopulpe, oscilující mezi matrokem, hardcore punkem a geekcorem. Jako support se na Sibiři představí Eco Terror Drum and Synth Impro s hardcore punkovými kořeny. To je tedy program dnes odpoledne v Brně v klubu Sibiř. A druhá pozvánka je do Prahy, do klubu Strahov 007, tam už v 6 hodin vystoupí mexické Gore Grid uskupení Oxidized Razor a to společně se dvěma lokálními supporty, mezi kterými tady bude Purulent, Sperm Canal a Sant Mincer. To jsou pozvánky na dvě nedělní akce, na dva nedělní koncerty, na který můžete vyrazit a společně s nimi uzavřít tenhle ten krásný letní víkend. 16 hodin 42 minuty aktuální čas a v tento čas nás teď čeká třeba novinka Olivia Rodrigo a Robert Smith na skladbě What's Wrong With Me, Two Hollies a nebo Upsal.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: 16 hodin 51 minut, to je aktuální čas v neděli 12. července, kdy posloucháte víkendový On Air s Anou Mikolandovou. Máme před sebou už jenom poslední hodinku společného vysílání, kterou už za pár minut otevřeme ukázkou z našeho podcastu Psycho. V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show Očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? A proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství? Ukázku z nového Psycha si pustíme v našem vysílání už krátce po 17:45. Do té doby ale ještě samozřejmě jako vždy položky z našeho playlistu. Mezi nimi třeba Kvítek a nebo Baby Queen. Hezký poslech a pěkné odpoledne z Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Víkendový On Air s Anou Mikolandovou. I'm sorry to meet you.

Tohle je Julia Michaels, jedna z nejvyhledávanějších textařek amerického popu, konkrétně skladba Sorry to Meet You nám teď v 17 hodin a 7 minut otvírá dnešní, respektive už závěrečnou část toho dnešního víkendového vysílání s odpolednem na Radio Wave. Ta poslední hodinka, která nás teď čeká, bude samozřejmě i nadále patřit playlistu Radia Wave, ale stihneme ještě poslední ukázku, a to konkrétně z tvorby redakce Radia Wave, a to ukázkou z nového dílu Psycha. Co se děje v našich hlavách během sledování reality show? Karolína a Pavel z podcastu Psycho se v nové epizodě zaměřili na psychologii intrik, spojenectví a konfliktů na obrazovce. Proberou třeba to, proč nás tyhle cizí mikrosvěty tak přitahují a proč máme problém odhalit lež. To tedy bude nové Psycho, které už teď samozřejmě najdete na webu Radia Wave, po případě ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, ale my si z tohohle dílu dáme už za pár minut krátkou ukázku. Čeká nás v následující hodině taky nějaké to zastavení u playlistu Radia Wave, a to konkrétně s hudebními novinkami. Jednu takovou máme už před sebou a je to novinka It is Cool, pod kterou je podepsaný americký R&B funkový zpěvák Steve Lacy. Ten chystá na polovinu července nový album a právě tahle skladba je druhým promo singlem z téhle nahrávky. K Lacymu se na této skladbě přidala taky zpěvačka a rapérka SZA a pod písní jsou podepsaný i Fushay a nebo Ravi Lenay, zatímco s produkcí zde pomohli Matt Matthews od Future a Carl Wingate. Za mě skvělá kombinace, která nás teď právě na Radio Wave čeká. Steve Lacy, SZA, Is It Cool. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Kytarovka The Valentine's This Thing Called Love 17 hodin na 19 minut ve víkendovém On Airu na rádiu Wave. A nás teď čeká už slíbená ukázka z nového dílu podcastu Psycho. V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? Co rozhoduje o důvěře? Proč neumíme spolehlivě poznat lež? A proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství? Celý díl Psycha najdete už teď na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích. Krátkou ukázku si pustíme právě teď.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, takže já se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to se první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
1: ještě,
2: tu reality show.
1: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně, jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: No. Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už si 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže jsme to sjížděli, ale jsme vlastně, jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden se má vlastně na to koukat.
2: Vladko nějak se jako hrozně, že ho tím proslavil.
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda, no.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Máme neděli 12. července a stejně jako každou neděli, tak i dneska se můžete těšit na podcast Hergot. Tentokrát rovnou nový díl. Dnes přináší Hergot opět neortodoxní pohled na duchovní záležitosti a tentokrát se zaměří na umění, konkrétně na vizuální umění, a to na tvorbu výtvarníka Tadeáše Pochmana. V té se promítá řada náboženských motivů, milníků moderní historie a taky otázky po jejich smyslu. Jak si svoje témata výtvarník vybírá a o čem mu přijde zásadní mluvit, tak přesně o tom bude nový Hergot s hostem Tadeášem Pochmanem. Hergot zahájí večerní program Rádia Wave už v 6 hodin. Tohle je pouze krátká pozvánka, abyste věděli, na co se těšit. Samozřejmě následující půl hodina ještě stále patří víkendovému vysílání, víkendovému on airu. Z něho teď třeba playlist Rádia Wave, Hard Life, FKA Easy Life, Skeletons a nebo Casey Musgraves.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
4: Skeletons.

písničkářka Kacey Musgraves a její Justified v 17:36 v odpoledním on airu na rádiu Wave. Před námi teď kanadská písničkářka a modelka Sophia Steele s nedávnou novinkou Molly in the Club. Pokud byste se rádi ponořili nejenom do novinek v našem playlistu, který samozřejmě pravidelně přidáváme do hudební rotace Rádia Wave a najdete je i na webu Rádia Wave wave.cz, a tak právě tam teď najdete i takovou hezkou bilanci toho, co za poslední půl rok se v hudebním světě všechno událo a co vyšlo od 1. ledna až do 15. června. Je to rozsáhlý žebříček věnovaný té nejlepší hudbě první poloviny roku 2026. Zahrnuje celkem 24 československých a 36 zahraničních titulů. Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Tak zaměřte k nám na web wave.cz, kde tenhle rozsáhlý žebříček najdete, a nezapomeňte si taky pustit speciální playlist, který právě redakce Rádia Wave k tomuto žebříčku vytvořila a který právě hezky mapuje nejenom ty vybrané skladby, ale samozřejmě i další podobný, který hezky reflektují, co se všechno za ten poslední půl rok na hudební scéně, a to nejenom české, ale i zahraniční, událo. Teď ale už ta slíbená novinka. Sophia Steele, Molly in the Club ve víkendovém on airu na rádiu Wave.

0: Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenter, její Man Child, před námi poté dále ještě Yumi Zouma a nebo umělkyně producentka Yeji. To je to, co právě teď v neděli odpoledne nabízí víkendový On Air na rádiu Wave a jeho playlist. To vše před 6. hodinou a právě v 6 hodin už začíná večerní program rádia Wave. Ten dnes odstartujeme pořadem Hergot. Kristus v Buči, Gaze nebo Sobiboru. Ve výtvarné tvorbě Tadeáše Pochmana se promítá řada náboženských motivů, aniž by to jakkoliv zavánělo agitací. Jak si svoje témata vybírá a o čem mu přijde zásadní mluvit, tak přesně o tom bude nový Hergot s Tadeášem Pochmanem, který na rádiu Wave začne už za malou chvíli. A společně s tou blížící se 6. hodinou odpolední nebo už večerní také přichází konec víkendového On Airu s Anou Mikolandovou. Děkuju, že jste ty 4 hodiny strávili společně v této společnosti rádia Wave a budu se na vás těšit opět zase příště. Pěkný víkend a samozřejmě i pěkný poslech rádia Wave vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
2: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Radio Wave.
3: Hezký nedělní červencový večer vám všem, co právě posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví
4: Dominik Čejka,
5: Fatima Rahimi
3: a Petr Wagner.
5: Pokud posloucháte náš pořad pravidelně, určitě víte, že se čas od času odvážíme zabrousit do oblasti vizuálního umění, což je vždycky trochu riskantní, vzhledem k tomu, že jsme stále rozhlasovým pořadem, který stojí a padá se zvukovým záznamem.
4: Jsou ale osobnosti, které nám za tento risk stojí. Dneska to bude výtvarník Tadeáš Pochman, čerstvý absolvent Akademie výtvarných umění, který velmi neotřelým způsobem ve své tvorbě reflektuje biblické motivy, milníky moderní historie a otázky po jejich smyslu.
3: Sám Tadeáš ve své práci píše: možná vás napadne, proč je tam všude ten Ježíš. Sám vlastně ani nevím, nějak se tam za posledních pár tisíciletí připletl. Bylo to takové zvláštní, že kdykoliv jsem na svých cestách Evropou potkával lidi z různých koutů světa a různých vrstev společnosti, víra byla tématem, které se v našich vzájemných rozhovorech často vracelo. Z toho už asi tušíte, že bude řeč o spoustě věcí, které nás zajímají. Cestování, umění, spiritualita, bude těch témat habaděj. Ale ještě než host přijde, pustíme si samozřejmě nějakou hudbu a já vybírám, taky vzhledem k jednomu z témat zpracovaných Tadeášem, skladbu The Fall of Aleppo, Pád Aleppa.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu.

0: V rámci Hergotu na rádiu Wave dohrála skladba The Fall of Aleppo a naším hostem je výtvarník Tadeáš Pochman. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tadeáši, ty jsi letos úspěšně završil studium na AVU dílem, o kterém tvůj oponent Petr Vizina napsal posudek v podstatě teologický, což je teda samozřejmě proto, že Petr je teologem. Nám ale přijde hodně zajímavý to teologický hledisko, protože v kontextu výtvarného umění se s ním člověk tak často nesetkává. Vede mě to teda na začátek k otázce, jak se téma víry objeví napřed ve tvým životě a pak taky postupně ve tvorbě.
1: Tak ono se tam v mém životě prostě nějak objevilo samo, než bych ho nějak tam jakoby tlačil nebo implantoval. Tak já nevím, jestli vám vyprávět celý ten příběh.
0: Určitě nás to zajímá, no, hodně nás to zajímá.
1: Tak ono to je prostě, vlastně mám taky dvě teorie, jak to celý začalo. Jedna je, že se to prostě stalo tak, že jsem se narodil prostě do svojí rodiny, situace nějaký, která mě nějak jakoby tím směrem jakoby možná vedla, ale jako ne moc, jenom trochu, jako jsme chodili s babičkou do kostela a tak. Takovýhle příběh má asi hodně lidí, jakoby. Takže v nějakým takovýmhle jako obyčejným jakoby základě tam byla přítomná od začátku. No a potom to nějak jako dlouho nebylo tam a vlastně nevím, jestli to tam je vůbec i v dnešní době. Ale v jednu chvíli jsem tam začal cítit spoustu otázek, kterým jsem se snažil jakoby překonat a vyřešit, tak v nich ta věc jakoby začala rezonovat. A čím víc jsem se dostával na hranu v nějakých různých jakoby situacích, které jsou třeba často skrytý nebo nejsou vidět jakoby v tom běžném životě, tý jako normálního života v té Praze prostě, a čím víc jsem jakoby se blížil jakoby, nebo jsem pozoroval nějaký hodně nebezpečný situace nebo zažíval nějaký hodně zlomový, jako, nebo pozoroval nějaký zlomový chvíle nějakých životních osudů, tak tím víc mi začaly docházet jakoby odpovědi a i těm lidem, který jsem jakoby měl tu možnost takhle, třeba oni se mi svěřovali nebo tak, tak i jim samotným docházely odpovědi, protože před nimi bylo něco tak velkého, že oni jakoby nevěděli, co to je. A v tu chvíli tam prostě tyhle ty otázky začnou pomalu sami prostě se objevovat prostě. No, tak tak.
2: A mohl by si naznačit ten typ těch otázek nebo typ těch situací, které vlastně začaly nějakým způsobem rezonovat s tou, já nevím, jestli vírou, nebo možná s těma symbolama náboženskýma?
1: No, jasně, mohl bych je naznačit, mohl bych je možná úplně přesně jako popsat, protože to je nejlepší, aby jsme vlastně si rozuměli. Nebo možná řeknu nejdřív to první. No, tak nejdřív jsem vlastně vylezl z taky ty klasický sekulární situace. Jsem odjel, byl právě covid byl a já jsem vlastně tohle vůbec neřešil tak dálko vůbec prostě. A jeli jsme s kámošem vlastně náhodně do Bosny a tam prostě na hranicích bylo hrozně moc kluků natlačených v takovém hotelu a my tam byli třeba už rok a ten hotel, jakoby to nebyl hotel, to byla jenom jakoby betonový skelet, vlastně půlka toho hotelu jakoby byly záchody, že tam jakoby lidi vykonávali potřebu prostě v tom skeletu. V druhé půlce tam byly takový pokoje, nebo pokoje takový něco mezi jeskyní a pokojem a tam žili ty jakoby kluci mladí a snažili se jakoby dostat prostě do Evropy různě jako, nebo hlavně z Afghánistánu nebo z Pákistánu. Vlastně většina z nich tak byly jakoby paštů, což byly jakoby kluci takového regionu, odkud je třeba právě Talibán, nebo takový jako komplikovaný kraj prostě. A oni prostě, my jsme měli pár slov anglicky, ale my jsme tam byli hrozně dlouho, teď různý lidi, různý příběhy, nějaký tam byly chvíle, nějaký tam byly třeba rok a půl v těch podmínkách, nějaký byli zlí, nějaký hodný, nic z toho nebyla jakoby jedna masa. A měl jsem tam pár kamarádů a to byly takový jakoby vlastně docela chytrý kluci prostě. A teď tam byla ta lista jako hraniční situace, která jakoby byla naplněná takovým jakoby i z jejich strany určitě a vlastně třeba z mojí strany tam byla jakoby ta schopnost jakoby to přijmout, ten jejich pohled na tu věc, ale byla tam nějaká jakoby osudovost, jakoby, která měla nějakou spirituální rovinu v sobě prostě.
0: Takže ty narážíš vlastně při vysvětlování cestě k víře, vysvětluješ to na principu toho, že ty sám rád cestuješ, jako fyzicky rád cestuješ, a že vlastně na setkáváních s těma lidma v těch kontextech se ti najednou začalo téma víry vynořovat. Je to tak? Chápu to správně?
1: Chápeš to správně do jisté míry, a je to nějaká věc, která, to je můj pohled na tu víru, ale ta víra se samozřejmě je v současnosti hrozně jakoby přítomná v té evropské společnosti nebo západní, jako když se podíváme třeba do toho, jakým způsobem teď, jakoby, jaký jazyk se používá v Americe. Tak to jsou jakoby provázané situace, které jsou mezi sebou, a jako doopravdy je to důležité v dnešní době jakoby vnímat ten jazyk, rozumět mu, být schopný na něj reagovat svým vlastním pohledem, přinášet nějaké alternativy k tomu, jakoby, jak se to teď v dnešní západní společnosti, jakoby, kam se to posunulo a rozvíjí, no.
0: No, ale já bych to ještě rád rozmotal k tomu základu, protože mě zajímá, jestli v tom tvým poměru k náboženství hraje taky roli to, že jsi na základní školu chodil na bratrskou školu, což je hodně specifický prostředí. Bylo to takový, jako řekl bych, skoro průkopnický prostředí alternativního vzdělávání, a to mělo přeci jenom taky nějaký jako duchovní rámec. Jestli se dá říct, že tohle tě taky připravilo na to tvoje pozdější duchovní hledačství nebo znovu objevování to, co tam třeba ta babička zasela někdy?
1: Jo, asi myslím, že minimálně jako mi nezavřela tu cestu, což je možná jakoby ideální stav, jakoby. Takže určitě jo.
3: Já přemýšlím nad tou konkrétní situací, kterou si popisoval. To znamená potkávání, setkávání s lidmi, s kterým se úplně neznáš, v prostředí, kde ty jsi byl schopný vidět nějakou spiritualitu. Jak ta spiritualita konkrétně vypadala? Protože spiritualita to je jako slovo, které můžeme si vyložit jakkoliv. A třeba ty to vnímáš trošku jinak.
1: Tak on byl v té době Ramadán ještě, takže to byla taková velká věc prostě. A taky tím, že tam se jako žil na ulici. To znamená, že člověk je opět jako propojený s tím jakoby světem a vlastně hrozně celou dobu pozoruje ten měsíc. To je hrozně jakoby velká věc prostě. A jsi tam jakoby 2-3 měsíce, možná 3, a celou dobu pozoruješ, jak jakoby plyne ten měsíc nad tebou. Tam bydle byla jako krásná řeka. A do toho tam jsou jakoby lidi, se kterýma vlastně jediný, co máš společného, tak je jakoby ta schopnost bavit se o víře prostě. A zároveň tam z obou stran jsou prostě jako nějaký, z jejich strany tam ten sen o té Evropě, kdy vlastně ta mapa vypadala tak, že tam taková jakoby krásná řeka a před ní byly takový vysoký kopce, na kterých nahoře jako vedla hranice do Chorvatska. A ten hotel jako se koukal na ty hory přímo. Protože vlastně každý večer jsme koukali na ty hory a buď jsme se bavili o Evropě, nebo jsme se bavili jakoby o tom východě. No. Zároveň to bylo propletený těma rituálama jejich. Tak tenhle ten jako dialog tam jakoby nějakým způsobem i s tou přírodou, i s tou situací, tak byl jako no.
3: Takže byl Ramadán na tebe
1: působem s tou přírodou, i s tou situací, tak bylo jako no.
3: Takže byl Ramadán, na tebe působilo to prostředí, potom ty

0: úplně jazyk jako mluvený.
1: No, tak ten jazyk a celý ta věc byl jako koktejl, no. A ta vizuálnost byla jako neuvěřitelná toho místa, že prostě tam třeba byla taková chodba, že vlastně, když jsem poprvé šel vlastně sám do toho obřího hotelu, plným těch jakoby Afgánců, a všichni byli strašně špinaví prostě a měli všichni mikiny na sobě a byl den právě a svítilo sluníčko a ta prostřední chodba jako je normálně v hotelu, tak tam nebyly dveře, to byly fakt jenom prostě betonové zdi a mají místo dveří měli takový jakoby látky a když foukal vítr, tak ty látky se jakoby vály v té chodbě a skrz ten prach a strašný smrad a špínu, tak prosvítily takový paprsky světla na tu chodbu prostě. Tím, že jsem byl jediný bílej v tom hotelu, tak v tu chvíli tak jakoby kolem mě bylo hrozně moc lidí prostě a všichni jakoby řešili, co jsem, kdo jsem a co chci. Takže ta vizualita byla jako neuvěřitelná. A co se týče toho jazyka, tak prostě na to, aby se zbavil o hlubokých věcech, stačí ti 100 slov. A já jsem taky neměl dobře anglicky a mě taky ne. A vlastně to fungovalo, no.
0: A jak to všechno na tebe působilo? Co to dělalo s tebou?
1: No, mně se to líbilo. Mně to přišlo super.
0: Takže to byl příjemný pocit.
2: A když přišla třeba řeč na víru, tak byl jsi najednou v situaci, že by si sám za sebe musel vysvětlovat, jaký je tvůj postoj k víře, k náboženství?
1: Jo, tohle to tam často docházelo a vlastně často tam docházelo i k tomu, že oni měli pocit, že oni mají něco víc, co já už nemám.
2: Protože ty jsi na začátku naznačoval, že si tak možná úplně nejseš jistý, jestli ta víra u tebe nějaká je, a kladu si otázku, jestli třeba ty náboženské prvky v tvý tvorbě jsou spíš nějaký symboly, nějaký náboženský jazyk, který ty znáš, ale který vlastně není tvým vyznáním.
1: No tak to já asi nemůžu říct, jestli to tak je nebo tak není, protože o to tady nejsem, abych tohle z toho hodnotil.
2: Takže sám jako nedokážeš říct, jestli to pro tebe má i nějakou, já nevím, jak to říct, metafyzickou hodnotu, to náboženství, nebo jestli to jsou symboly jakkoliv hluboký, ale otázka je, jestli mají nějakou vazbu k nějakému světu, který je nad námi, nebo jak to popsat.
1: Jo, já ti rozumím, no. Tak já možná budu pokračovat dál a možná třeba na konci rozhovoru na to přijdu. Uvidíme. Potom vlastně spoustu let na to, to je takový druhý, který občas vyprávím, tak když jsem potom přijal jakoby od těch kluků, ne, tak to bylo těžký vlastně jako zpracovat, že vlastně co to bylo a ty jsem jakoby sám v tom jakoby se hledal, co to vlastně bylo. Tam bylo hrozně moc násilí, že ty kluci jakoby, oni vždycky narobili nějakého auta, to byly oběti v obchodu s lidma, že prostě to je hrozně brutální prostředí, jo, že oni obrali o peníze, to jako nebylo nic jakoby hezkýho, že já jsem vždycky říkal, jo, to bylo hezký, jsme byli v tom hotelu a oni vždycky tádo, jakoby zas tak hezký to nebylo, jo, že prostě taky tohle to, že já jsem tam mohl jakoby tohle to si prožít, to je vlastně jako hrozně jako bílá jako by věc, jo, že prostě tam bylo hrozně moc lidí, kteří tam byli jako fakt v hrozný situaci.
2: A hlavně si mohl asi i odjet, kdykoliv by si chtěl, že jo?
1: Mohl jsem
2: Což
1: odjet
2: je
1: přesně,
2: zásadní
1: no.
2: rozdíl.
1: A spoustu věcí jako od sociálních vazeb, vzdělání, oni šli třeba 9 let prostě a vlastně zajímavé, že častokrát oni říkali, že oni vlastně odešli z té země vlastně, když jim bylo třeba 14, 13 prostě. A že to bylo tak, že oni dostali první mobil a že si tam furt lajkovali ty fotky toho Berlína a že vlastně ten algoritmus jim jako by furt dával ten Berlín, že ráno před školou, před spaním, furt, furt, furt. Takže ono se o tom málo mluví, ale častokrát lidi říkají, jo, to oni si našli ten jakoby západní život, ale oni ve skutečnosti ten algoritmus jim ho jakoby vlastně vnutil, jak známe, jak ty algoritmy fungují. Takže celá ta věc je jako strašně tragická a jsem s ním v kontaktu a vlastně nevím, jestli to má dobrý, bude mít dobrý konec tenhle příběh. No a druhý příběh, který taky nemá prostě dobrý konec, furt pokračuje, já vůbec nechápu, že to furt pokračuje, tak je prostě válka v Ukrajině. To už je 5 let a já jsem vlastně tam byl chvíli, jenom úplně strašně málo a vůbec nechápu, že ty lidi to furt jakoby zvládají, to je úplně neuvěřitelný.

0: a ještě fakt nechápu, že se s tím zvládne vyrovnat. A já jsem tam prostě jakoby jel, taky dodávce, teď svítilo úplně zase sluníčko, strašně nějaký jasný sluníčko z východu, že to člověk jede hrozně dlouho, bylo ráno, tam byly taky kopce a ty, tam byly ty vesnice, které byly úplně rozježděny těma tankama, válka prostě, byly tam rozstřílený checkpointy, na štorc prostě, cisterny, osobní auto v příkopu úplně rozstřílený, na zemi prostě mrtvý člověk, spálený prostě nákupák s lidma uhřelýma vevnitř. Jo, prostě masakr. Strašný prostě. A teď my jsme byli z toho auta a tam byla taková sladká vůně prostě ve vzduchu, kterou už jsem dlouho necítil, ale občas se mi vrací mocně tak. A já jsem se tam bavil nějakou paní chvíli, taková prostě jak babička, která tam byla ve sklepě, prostě to trvalo 3 měsíce prostě, protože tam do z toho města tak přišli hned první jakoby noc, protože oni neodešli a pak nemohli měsíc odejít, bylo hrozně moc mrtvejch. No a tak jsem se pak vrátil a já jsem si říkal, co to bylo, jako co to bylo. A řekl jsem si, že prostě na to jako je těžký odpovědět, jakoby. Ještě horší prostě otázka, jak odpovědět na takovouhle jako úroveň jako utrpení a brutality. A začal jsem se hrabat prostě v teologických textech, kterým jsem si říkal, že v nich mohla být jakoby odpověď na otázky. A začal jsem se přímo hrabat v, jako v postholokaustové teologii, která je jakoby hrozně krásná podle mě a taková hluboká. A našel jsem tam takový koncept, který se jmenuje Hester Panim, což je takovýho rabína. Původně to slovo je jakoby z Bible, ze Starého zákona, z Mojžíšových knih, které byly podle mě v Exodu. A je to, když si Bůh jakoby zakryje tu svoji tvář a přestane jakoby s tím svým lidem, protože my jsme prostě podepsali smlouvu, nebo Izraelci, a my jsme potom zdědili, jsme podepsali smlouvu s Bohem, že už budeme ty jeho jakoby zákony dodržovat, tak on se jakoby o nás postará. A dřív to bylo tak, že když oni se začali znova modlit jakoby k modlám, tak on je začal jakoby zakryl tu svoji tvář a ne, že by odešel, ne, že by zmizel. A vlastně v dnešní době moderní, my to přepracovali celý, jakoby, to bys takový, jakoby, tý, vlastně celý, co vychází z, právě jako z holokaustu, kdy ve varšavském getu tak byl právě rabín, Shapiro se jmenoval, ten tam vyučoval nějaký škole rabínský děti právě v tom getu. A byl tam asi 3 roky a napsal, celou dobu psal takový manuál modlení a toho jako liturgického života. A vlastně asi většina těch dětí zemřela. Ten rabín potom ho zastřelili. Oni zlikvidovali to ghetto a on byl jeden z těch posledních, který tam byl. A on ty spisy schoval do takový bandasky vodníka. Já se znám takový ty velký bandasky. A to schoval někam do sklepa. A to vlastně přežilo tu válku. Našlo se to potom. A tam právě poprvé vystávají tlec ten jakoby věty o té zakryté boží tváři. Potom byla taková ta teze, že po osvěti mi nejde napsat báseň a nejde věřit v Boha, protože takovýhle utrpení není jakoby možný, jakoby nemohl Bůh dopustit. A ta debata potom šla jakoby celý jako 20. století až vlastně do 21. Já jsem potom chtěl jít do Jeruzaléma namalovat portrét Ježíše Krista, jsem si říkal, že by to bylo krásný. A jsem se připravil to plátno a jsem si ho našepsal, jaký kufřík jsem mě udělal, to jedno. A když jsem měl odlítat, tak bohužel to ráno začala ta válka nová 28. června?
1: Února.
0: Února. A já jsem nikam neodletěl. A teď jsem prostě měl v ruce ten portrét toho Ježíše Krista a on tam nebyl na tom plátně. Takže spíš ono to vždycky překvapuje mě ty věci, než že by to šlo nějak jakoby úplně zevnitř prostě. My ty věci jsou spíš okolo, než jakoby to ano.
1: Ty jsi, když jsi popisoval první i druhou situaci, tak jsi mluvil o utrpení a dokonce tragédie. A nějak jsem pochopila, jestli to tak není, tak mě oprav, že jsi hledal odpovědi na to, co vidíš. A odpověď měla by být to, že v těch liturgických textech si našel ten pojem, že Bůh má zakrytou tvář. Je to tak, nebo jsem to pochopila špatně?
0: Pochopila jsem to. Dá se to, asi ano. Není to nějaký jako obelisk pravdy nebo nějaký monument, jako, ale je to jeden z věcí, o kterých jde mluvit a jsou pro mě zajímavý.
1: No a co to teda pro tebe znamená, že Bůh má zakrytou tvář? Je tam, ale má zakrytou tvář.
0: No, tak já jsem to ještě nikdy nezažil. Já jsem jakoby jenom viděl lidi, kteří možná pravděpodobně, nebo jsem o tom čet. Takže já jenom vím, že to může nastat. No.
1: Já jenom totiž přemýšlím, jestli to má být nějaká jako boží odplata za to, že nedodržujeme tu smlouvu, kterou jsme podepsali, jak jsi říkal. Jo, nebo je toho utrpení tak už moc, že Bůh to nechce už vidět. Jo, přemýšlím, co to může znamenat, mu má zakrytou tvář.
0: Tak tam jsou dvě možnosti. Jedna je jakoby starozákonní, což je jakoby ta trestající možnost, o čem jsi mluvila ty. A pak je to jakoby moderní, což je jakoby víc prostě sympatičtější v něčem. A je to o tom, že prostě pokud by celou dobu furt jakoby ta boží prozřetelnost nebo ta věc by neustále nás hlídala a dávala by pozor, tak by jakoby nikdy vlastně nemohlo dojít k tomu, aby se to jakoby zlo projevilo. A on musí jednou začát jakoby ustoupit, aby to zlo mělo možnost se projevit a tím pádem došlo k nějaké jakoby zkoušce prostě dějní a potom mohlo jako dojít jako eschatologickému vykoupení, protože bez toho by tohle, my jsme nemohli jít do ráje, že by tam nebyla ta zkouška, protože by nebylo koho odvděčit.
2: My tak úplně plynule přecházíme z té osobní zkušenosti, z osobních setkání do tvorby, do teologie a zase zpátky. Možná to pro posluchače a posluchačky složitý se v tom vyznat, ale myslím si, že se odtud můžeme dostat k těm obecnějším otázkám po té tvorbě. Protože ty, co jsi tady naznačil skrz ty obrazy, protože se i v té řeči, jak jsem pochopil, vyjadřuješ skrze obrazy hlavně, tak je vlastně to, co mě strašně zajímá, největší úskalí pro umělce, který si vědomně vybírá náboženský téma, je nebezpečí nějakého jako zbožného kýče nebo nějaký doslovnosti. Jak se tomu snažíš vyhnout ty sám? Je tím řešením třeba nevěnovat moc tomu nebezpečí pozornost a soustředit se prostě na to, co dělám spíš, anebo máš na to nějakou jako jinou metodu? Protože dovedu si představit, že i s těma zdrojema pro odpovědi, jak ty si o tom vyprávěl. Hledal jsem odpovědi v teologické práci, hlavně po druhé světové válce, v myšlenkách, které se tam objevily po bezprostředním kontaktu s utrpením. A teď mě se to zobrazilo v tom, že jsem se rozhodl, že namaluju portrét Krista, tak i v tomhle tom je třeba, vidím tady velký nebezpečí té náboženské doslovnosti. Tak jak to pro sebe uchopuješ, aby si věděl, že jakoby nezabředáváš do kýčovitosti náboženský?
0: Tak já jsem musel hodně jsem musel pracovat na tom, aby, že jsem vlastně šel trošku po tom kýči.
2: Mm-hmm, jako vědomně.
0: Protože prostě to umění je pro lidi a já chci, aby se to lidem líbilo a možná i podbízelo a doufám, že ty díla jsou tak pod povrchem plný, že je nejde jako zpronevěřit.
2: Takže to není něčeho, čeho by se bál. Víš prostě o tom, prostě je to jasná věc, s tímhletím si prostě zahrávám, ale ten obsah, to, co chci říct, je víc než ano. Ta forma.
0: Ano.
2: A teď jaký všechny formy to nabylo? Protože my jsme četli tvůj text k diplomce a tam je strašná spousta témat, ale i strašná spousta technik a to způsobu, jakým si ty témata uchopoval. Tak kdyby si nám udělal teďka takový jako přehled, co všechno si dal pod vlivem těch zážitků dohromady, co se otisklo vlastně do toho konkrétního díla a jakým způsobem si přistupoval k tomu materiálu, co si všechno využil z těch svých skills, co ses naučil.
0: Jo, tak je tam malba olejem, velkoformátová, potom jsem udělal sochu a jsou tam grafiky, potom tam jsou takové malby abstraktní, malé sošky, tam jsou nějaké fotky, které jsem si vlastně vyrobil svůj vlastní foťák, takovou tu kameru obskuru, trošku videa tam je, trošku techniky. No, ale nevím, jestli to je jakoby důležitý. No.
1: A co je teda důležitý, Tadeáš?
0: Asi nic.
1: Mně se totiž líbilo, že si odpověděl na otázku, kterou tady položil Petr, že jsi vlastně za kič trošku sám šel, že to ti jako vlastně nevadí. A že by se ti líbilo, kdyby tvoje umění se líbilo lidem. A je tam ta libost to, co by mělo tvoje umění s lidmi udělat, nebo ještě něco?
0: Ne, tak jasně, tak já jsem jakoby ze střední Evropy, to tak nemá takovou hlubokou barokní jakoby tradici a je dobrý být jakoby místní v tom umění, ne, snažit se být globální, ale spíš lokální, to je tam taková moje jakoby pohled na spoustu věcí. A tam je velká ta jakoby schopnost udělat jakoby to utrpení krásný, nebo neutrpení krásný, jako monument, jako to tam prostě o tom to je, no. Tak vlastně to není nic, na co bych přišel, jenom jsem jakoby dál pokračoval v tom, co dělá Evropu Evropou.
2: Takže by se dalo říct, že když se podívá člověk na ty sochy z Kuksu třeba, na Matyáše Brauna a tak dále obecně, tak že je to něco, kde může spatřit nějakou souvislost s tím, co děláš. I v těch tématech možná.
0: No, tak ten Matyáš Brown je opět jako nejlepší sochař prostě, jakoby z českých zemí, tak a je to fakt sochař. Mám třeba rád Caravaggio, že ten byl takovej to, ale nejsem vůbec tak daleko, jako jsou oni, prostě je to nějaký typ jako něco inspirativního, no.
2: No a zároveň mluvíš o té lokálnosti, ale vlastně ty témata jsi musel trošku pro ně dojet do světa, přivést si je zpátky.
0: Mhm.
2: Jak se to přesazuje potom, to, co jsem načerpal v jiných kontextech, jak se to přesazuje do toho, aby to bylo to domácí? Jak
3: nebo
2: to
3: je tam
2: ty?
3: I něco univerzálního, univerzálně lidskýho?
0: Jo, myslím si, že tam je něco univerzálně lidskýho, ale myslím, že to forma, tak já pocházím z Evropy, jsem Evropan a pokud chceme řešit jakoby problémy dnešního světa, tak řešíme globální problémy, ale podle mě ty odpovědi na ně by měly být lokálního charakteru. Ať je to jako řešení jakoby politik a policy, nebo ať je to prostě jakoby jazyk, který používáme při tvorbě prostě. Protože je potom přístupný třeba i lidem, jako je moje babička, a není to jenom nějaká jakoby globální vrstva umělců, která je vlastně jakoby neprostupná vlastně ty zbývají společnosti prostě a to je hrozná škoda potom. A tam asi nějaká univerzálnost je prostě, no, protože nebo se aspoň, já nevím, jestli tam je, ale aspoň na ní rád myslím prostě.
1: Rozumím tomu dobře, že když vytváříš něco, tak přemýšlíš, abys byl srozumitelný, aby z tvého díla bylo pochopeno taky, že je to obraz, vizualita nějaké, nevím, konkrétní utrpenosti.
0: No, tak nevím, já s srozumitelností mám mega problém, jakože když člověk přišel na tu moji diplomku, tak pro mě hodně nerozuměl, co se tam odehrává, protože to možná ještě neumím, prostě jako udělat smysluplný, ale...
1: Je myslím, otázka, jestli umíš nebo neumíš, jde o to, jestli chceš, abys byl srozumitelný.
0: Jo, chci, no.
1: Takže ten plán v tom je, aby tu babička tomu porozuměla.
0: Aby si to líbilo prostě, něco, aby si na tom zalíbilo, nějaká jedna myšlenka třeba to stačí. Není potřeba zas ty lidi jako zahltit jakoby celou teorii. Prostě stačí, když je tam jedna nějaká prostě maličkost třeba a to je, to častokrát podle mě je jako fajn.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.

0: V Hergotu na rádiu Wave nám dozněli Current 93 a vy stále posloucháte rozhovor s výtvarníkem Tadeášem Pochmanem o jeho tvorbě a víře.
1: Ještě jsem se chtěl zeptat k té kontinuitě. Rozumím tomu, proč volíš ty výrazové prostředky tak, aby byly co nejvíce srozumitelné, že si saháš do té minulosti, do té tradice. Ale jestli je tam i třeba nějaká vědomá touha pojmout zároveň to téma trošku jinak. Třeba v tom díle i dát nějakou odpověď, která se trošku liší od té odpovědi té minulosti. Jestli zkrátka to není jenom reinterpretace nebo novými prostředky vyjádřené to staré, ale jestli se tam snažíš přinést i něco nového.
2: Jo, tak to je prostě taková klasická jako otázka, možná až jako nemoc jako umění, že máme prostě od toho už jako od impresionistů a Picassa a všech dalších stylů, který přicházeli po sobě každých 10 let, neustálou potřebu inovovat to umění.
1: Ty tím trpíš nebo netrpíš?
2: Tak já jsem s tím rozhodně trpěl, nebo trpím jako. Co toho se nejde vymanit. To je nějaký jako kód, který máme v sobě, který nám nějak byl skrz třeba literaturu nebo výuku jakoby vložený do toho. Myslím, že asi možná není špatně, ale zároveň je dobrý ho jakoby reflektovat i kriticky i tohleto prostě, no. Takže máme takový ty jako postmoderny a potom po postmoderně a teď vlastně jakoby jsou další jakoby a člověk, který jakoby nevidí úplně jakoby do té historie a teorie umění, tak mu to vlastně všechno přijde jako postmoderna, ale vlastně není. A pak je to vlastně neroznatelný zvenčí, no. Takže ta inovace tam je ve smyslu toho, že právě já mám takový dojem, že vlastně my jsme si udělali takovou jakoby právě, že jsme furt říkali, že furt je to nová a nová doba, ale já si myslím, že my furt žijeme od těch 60. let jakoby v té samé době. A jenom ona je dlouhá, tahle perioda, a teď ona vstupuje do nějaký nový fáze. Já jsem to nazval jako temná postmoderna, něco prostě. Je to furt postmoderna. Ty styly předtím, to byla taky postmoderna, jenom to vypadalo trošku jinak. Minimalismus, taky to byla postmoderna. A teď je jakoby, to je moje teorie, můžete mě to napadat potom. A teď přichází něco temného, kdy ona vlastně začala využívat ten, to už třeba Jürgen Habermas tak psal, že jako postmoderní myšlení tak vede jako k, jo, že vede k ztrátě racionality a paralyzujícímu relativismu, což vlastně dává smysl, a k regresi a návratu mýtu. Takže tenhle ten mytologický rámec jakoby je v té postmoderně, když je hrozně jakoby racionální a teď on začíná být jakoby chytat takový temný, takovou temnou podobu vizuálně i a asi i myšlenkově, když se člověk čte ty texty. Takže ta postmoderná teďkon, ona až podle mě teď, takže přicházím něčím novým, když se tomu vyvaru, tak přichází do nějakého nového, jakoby svýho, svojí sestra se jí rodí, temná prostě, a to tam teď vstupujeme.
1: A to a ta temnota spočívá v čem?
2: No, tak to je nějaký dějný úděl, který prostě nám byl prostě na nás byl naložený. Jak se projevuje? No, tam je uvidíme, čím se bude projevovat, ale nějakým způsobem ho všichni cítíme.
0: Uh-huh. A ty s tím jakoby seš srozuměný a říkáš si, jo, tohle je doba, ve který žiju a na mě to má taky vliv a mně se to nutně prostě ve tvorbě taky musí objevit. A nebo se snažíš vybojovat světlo skrz tu temnotu nějakým způsobem?
2: No, oboje najednou.
0: Oboje najednou. Přiznáš si, kde seš, ale zároveň chceš tam poslat ten paprsek, jako byl v tom hotelu, skrz ten prach a špínu.
2: Přesně tak.
3: No, já bych se zeptala možná ještě konkrétnějc, protože ty mluvíš o tom, že ta doba temná, ta temné postmoderny, taky v sobě obsahuje návrat mýtům a návrat k víře. Mm-hmm. Tak jestli ten návrat k mýtům a víře je naděje, nebo je to něco negativního?
2: Jo, tak ona samozřejmě je vždycky převlečená do hávu naděje, ale to jestli naděje opravdu bude, tak to my nevíme ještě.
0: Aha.
3: A jak to vnímáš ty?
1: No bo možná, co by mohlo být tím plodem té naděje, podle čeho by se teda vlastně potvrdilo, jestli tou nadějí byla nebo ne?
2: Tak, když bych měl zůstat u nějaké jakoby evropské tradice osvícenství a racionality, tak přecházíme určitě o nějakou racionalitu.
0: A to nezní moc nadějně.
2: A co to zní jako tajemně, nebo já nevím, no, každý asi...
0: No, kdyby to bylo v situaci, že už tý racionality bylo přes příliš a že se díky tomu udělá prostor pro návrat mýtu, bez kterých podle mě úplně žít nejde, tak by to nějak třeba nadějný být mohlo. Ale záleží mi na tom, co si o tom myslíš ty.
2: No, já se spíš bojím budoucnosti. No.
0: Mám tam ještě jedno téma, které mě strašně zajímá. V textu práce, který doprovází ty díla, dost otevřeně mluvíš o nějakých jako praktických těžkostech tvorby a vlastně o úplně i fyzických prožitcích, že jsi mrznul, že jsi brečel, že jsi byl frustrovaný a pak zas naopak obohacovaný. Je tam jako souvislost taky s tím poutnickým momentem, momentem té cesty, kdy musíš prožít různý útrapy a sdílet útrapy taky s někým dalším, aby ses propracoval k nějakému tématu?
2: Jo, no, je to hodně. A vždycky to bylo mojí součástí, tohle to cestování. Možná poutnictví se mi nikdy nenapadlo, jak nějakým přemýšlet. A vždycky jsem neměl moc peníze, takže jsem vždycky jakoby...
0: Strádal.
2: A třeba teď naposled jsem, to bylo fakt zima, když jsem začal jezdit na kole, takže to člověk už ujede hodně kilometrů, že třeba 3000 kilometrů. Ve střední Asii člověk ujede vlastně, když má člověk chuť, tak vlastně ujede hrozně jednoduše. A nebo když mi byla, a tam bylo teplo teda, nebo když mi byla zima, tak v Polsku byla hrozná zima. To vlastně vždycky zapršelo a pak to zmrzlo na tom stanu. A určitě jsem se bál a brečel a no, a to jsou emoce, které jsou super.
0: A ty to prožíváš i při tom, když tvoříš? Podobný poutnický emoce u toho, když na něčem děláš.
2: Jo, jo.
0: A ještě určitě. Tam byl takový ten obraz, že něco ti jakoby vbíhá do těch rukou a začíná to vznikat, ale něco taky ti propadává mezi prstama a zaniká to, aniž bys to stihl zachytit.
2: To se děje, no, že něco rozpracuju a už to jakoby nepokračuje a někdy zase začnu úplně samot se to dělat pod prstama, no to je přede mnou. To se děje, no.
1: Když se odehrává ten druhý scénář, tak v průběhu v tom procesu ty víš, co vzniká, anebo to zjistíš až potom?
2: No, častokrát je to taková zpětná smyčka, že se něco stane, já nějak racionalizuju, pak se stane další náhodná věc, která to projde nějakou racionalitou. A tím, že ta tvorba málo kdy trvá, třeba 10 vteřin, většinou trvá aspoň 5 minut, tak tam už jakoby během těch 5 minut k té racionalizaci jako v tom mozku dojde prostě automaticky, ať chce člověk nebo ne.
0: Takže nastává to aha, teď něco vzniká,
2: ano.
0: A teď to může nabrat nějakýho řádu, teď se to mění, ještě jo. Na to můžu dělat a teď toho musím nechat.
2: A teď to musíš nechat, umět zastavit se při té tvorbě je úplně nejdůležitější.
3: A při té tvorbě máš konkrétní vzpomínku a konkrétní emoce, které prožíváš?
2: Jo.
3: Protože jsem dělala rozhovor s iránskou umělkyní, která říkala, že ona má chvíle, kdy ta tvorba k ní vlastně přichází, že má náladu tvořit. A ta nálada tvořit přichází často po nějakých vzpomínkách a často teda velmi jako traumatizujících vzpomínkách, co zažívala v Iránu jako žena. A v tu chvíli potom má pocit, že má co tvořit, ale i při té tvorbě hodně přemýšlí nad tou konkrétní zkušeností. Tak jestli ty to máš podobný a ty emoce, které prožíváš s tou tvorbou, tak je to propojené vlastně s tou vzpomínkou.
2: Jo, já jsem právě taková velká věc, která se mi, jsem byl sám už mladší, docela třeba nevím, 18 mi bylo. A byl jsem na jednom promítání jakoby filmu o jednom ruským opozičníkovi, který ho zabil Putin na mostě. A
0: Borisa Němcova.
2: Borisa Němcova, děkuju. A s ním natáčela dokument taková jako mladá holka ruská taky, vlastně hrozně dlouho. A potom ona utekla do Berlína a pak se vlastně vrátila jakoby do Ruska. A já jsem si jakoby byla nějaká diskuze, jsem se ptal, jaký to je tohle dělat v Rusku, že jakoby i v Čechách je to častokrát náročný a že v Rusku to, jako jaký to je. A ona řekla, že vlastně si nedovede představit, že by to dělala v Evropě. Že v té Evropě by měla jakoby vlastně dobrý život v Berlíně a že ona jakoby k té tvorbě jakoby potřebuje to Rusko. Což je podle mě známka kvality umění, že prostě ona se snaží společně, nebo z mého pohledu, o nějakou nápravu toho světa společně s tím Bohem. To umění jako se snaží napravit ten, o nápravu toho světa. A pokud je jenom samoučelný, tak je to taky super a myslím si, že to taky má právo, ale je to třeba něco jiného, než dělám já, nebo než dělali holky, které jsme se tu společně zmiňovali.
0: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný, nebo je?
2: Ne, to jsem sám, myslím, vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože to je třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoc, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
0: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
2: Jo,
0: že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
2: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
0: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde ti jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
2: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem dělal poprvé.
0: To mně přijde skvělý. No,
2: nebo,
0: protože
2: no,
0: jako
2: po dlouhý době
0: zvenku
2: třeba
0: máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá. Že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá. Ale ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl? Jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte? Nebo za hranu svých možností?
2: Tak když jsem poprvé ukázal fotku té sochy, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám. Tak kluci, jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný, ty věci, když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to taky to zvládnu všude.
3: Já navážu na to, na co se zeptal Petr, ale pak nakonec si vlastně ještě neodpověděl, teda, co tam dělají ty přátelé. A protože jsme v Hrgotu, tak se zeptám, jestli při tvorbě je tam Bůh s tebou.
2: No určitě jo.
3: A jak to poznáš?
2: Já mám takový prostě teplíčko vevnitř.
3: A ta inspirace přichází jenom od tebe, nebo je tam i on?
2: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
0: Já bych řekl, že ve své tvorbě i to přiznání máš v tom textu, jsou věci dělené pomocí nějakých jako milníků teologických, dejme tomu. Adam a Eva, Abraham, opakovaně Ježíš. A to je nějak propojeno s okamžiky historickými, abych tak řekl, válka v Jugoslávii, dobytí Konstantinopole, pád Alepa a tak dále. Jak tě napadly tyhle ty spojnice? Chápu asi z toho, co jsme si povídali, že to souvisí taky s tvými cestami a s kontaktem s nějakým i s živou historií, která ještě teďka jako aktuálně probíhá, ale jak tě napadlo spojovat ty věci a co s čím taky?
2: Jo, tak prostě většinou to tak bývá, že v těch přelomových dobách, kdy přestávají fungovat ty dosavadní klasický mentální vzorce, tak přicházejí nějaký jako nový, který je nahrazujou. A tyhle ty jako situace, tak procházejí těma dějinama a ty dějiny jsou jakoby příběhem těhle z toho jakoby těch změn. A já tím, že mám takovou obavu z té budoucnosti, nebo obavu vyhlížím do té budoucnosti, tak tím, že budeme pohlížet do té minulosti, tak určitě můžeme jako spoustu věcí se třeba na ně připravit tím, že jakoby jsme tak zpevnili ten svůj pohled do budoucna tím, že známe to, co bylo za náma.
0: Mm-hmm.
2: A tak proto jsem tam skládal, že jsem se snažil těm různým situacím porozumět a dát jim třeba nějakou důležitost.
0: A ten klíč byla teologie teda, většinou nějaký teologický myšlenky. To bylo to propojení, jo?
2: No, a i politika. Mm-hmm. Tak co často bývá, že ta teologie je zneužívaná v těch politici, pro politiku vlastně, co se děje od středověku.
0: Určitě.
1: A to dílo je zároveň teda polemikou s tím zneužíváním. No, jako, že tak, ten, že no. Ten symbol, ten stejný symbol je prostě úplně v jiném kontextu a mm-hmm. soupeří s tím zneužitím u těch diváků jako o jejich interpretaci nebo o jejich vnímání.
2: Jo, je tam prostě ten symbol, tam hraje tuhle tu možnost, nebo já nemám možnost prostě se nad tím zamyslet, těm divákům, no. A myslím, že většina z lidí, který tak to je nic komplikovaného, myslím si, že to je přístupné, jakoby. No.
0: A ten příklad by mohl být třeba ten pád Konstantinopole, který spojíš s tím, že Rusko samo sebe teďka pojímá, jakoby nástupnický element, třetí Řím, Moskva jako třetí Řím a tohleto?
2: Čtvrtý, myslím.
0: No, čtvrtý? Tady, tak opravdu, musím... tak nemůžeme se dopočítat. Každopádně, tudy vede ta nit?
2: A jo, tohle je jeden z takových vlastně, těch příkladů je hrozně moc a já jsem si vybral tenhle. A je to důležitý příběh, jako zneužívání jako opět dávný minulosti, kam třeba my vůbec nejsme schopni dohlídnout, protože vlastně pro nás jakoby nějaký pár Konstantinopole jako ani kulturně znamená hrozně málo už v dnešní době. A vlastně ten příběh byl, že jakoby křižácká výprava tak vybrala peníze na to, aby prostě postavila lodě, ale neměla dost peněz, aby zaplatila Benátčanům. A tak po cestě, než dojeli do Jeruzaléma, tak nejdřív vyplnili jedno město v Chorvatsku a pak dojeli jakoby do Konstantinopole nějakým malým princátkem, což byla údajně jakoby legitimní nástupce na trůn. A potom vlastně elita z ty Konstantinopole, když viděla tu hordu těch západních jako vojáků, tak utekla ze všem jakoby ze spoustou zlata z toho města a to město tam pak se nějak dobíjelo. Potom se tam otevřely brány a potom tam jakoby došlo jakoby k vraždění elit toho města, jako kde tam zbyli, nějakých svatých a mudrců a tak, jako k obřímu drancování toho prostě zlata, který tam bylo, který následovalo asi 4 různýma palácovýma převratama, což vedlo jakoby několik set let potom k pádu toho města a vlastně celého jakoby, jo, Říma, prostě byla velká dlouhá tradice křesťanská. Právě tam došlo, že ty křesťané šli proti druhým. Mm-hmm. No a Putin jakoby tenhle ten příběh toho jakoby agresivního západu, který útočí na ten východ, tak to on jakoby používá a je to vlastně neuvěřitelný, když to člověk mu to dojde.
0: Hmm. Celou dobu tak kroužíme okolo těch objektů a maleb a těch věcí, na kterých jsi dělal. Je toho docela hodně. A kde si to můžeme dojít prohlídnout a zamyslet se i nad tím nějak jako po svým, když to uvidíme? Co by mohlo být tak ideální doplnění našeho dnešního rozhovoru.
2: No tak to je právě blbý, že jsem všechno tady takhle jako vykdákal prostě. Jako.
0: Myslím si, že ještě spousta tajemství tam zůstala.
1: Zůstalo.
2: Tak a teď je to zrovna složený u mě ve sklepě, tak když mě zvládnete kontaktovat, tak já vám co můžu to vyjíst, ale je to takový hodně jako...
3: To je, chystáš nějakou výstavu?
0: A to je dost exkluzivní pozvánka. Když napíšete Tadeášovi, on vás vezme do sklepa a všechna ta tajemství vám tam ukáže.
2: Je to tak.
3: A výstavu teda nechystáš?
2: Ne, teď výstavu nemám vůbec, vůbec nevím, co budu dělat.
1: A jsou třeba nějaké fotografie z toho?
2: Jo, něco jsem nafotil na svůj foťák. Doufám, že jsem nestratil SD kartu. Já jsem tohle to úplně hrozný prostě. Tak uvidíme, jestli se to povede ještě někdy prostě.
0: Tak budeme doufat a budeme doufat, že taky tvoji tvorbu v nějakým novým kontextu uvidíme v budoucnu. Každopádně děkujeme za návštěvu v Herkotu. Děkujeme za tohle povídání a přejem všechno dobrý, Tadeáši.
2: Tak já mu taky děkuju a všechny pozdravuju.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Díky.
0: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave další Hergot. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
4: Více na wave.cz/podcasty.
5: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
6: Čelisti.
5: Čelisti.
6: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: God bless, ale Karlovy Vary.
1: To je nějaká propaganda, ne?
0: To je strašný. Jedna velká šťastná rodina jménem Čelisti, pochopitelně. Je tady Vítek Šmarc.
1: Ahoj.
0: Je tady Tomáš Tejskal.
2: Ahoj.
0: Šárka Kvitnerková.
3: Dobrý den.
0: A Aleš Tuchlý, samozřejmě. Hadí pramen 93 stupňů dneska v hlavě. To jsou nervy.
1: To je zase někdo zve. Ale je tady větší ticho než minulý rok, teda musím říct.
0: Pochopitelně, dneska bylo strašný témata, prosím tě. Jo, téma smradí, tím to celý dneska otevřeme. Jo. Pojedeme jako tematicky. Jo. Samozřejmě dostane se na soutěž, na horizonty, na všechno možný, ale téma školní výlety a taky cítím trošku ty dětský odběry. Ty seš na ty fyzický tresty trošku.
1: My jsme říkali, že teďka začalo trendovat to téma, že vlastně děti je třeba fyzicky trestat, jo, seriál My vás naučíme. A teď vlastně
0: Korejci to propagují dlouhodobě,
1: jo, ale Christian Munžu se přidal jako z pozice artového filmu.
0: Takže začínáme rovnou za tou palmou. Minule jsme tím končili, teďka tím rovnou začínáme. Christian Munžu, samozřejmě král rumunské nové vlny, ať už si myslíte, že to existovalo nebo neexistovalo, to hnutí nikdy. Za všechny své filmy získal X cen v Cannes, za tohleto tu nejvyšší, po druhý už, ten jako za svůj debut. A mám pocit, že scénář takovýmu filmu dokáže napsat on a možná tak další 3 až 4 lidi na planetě. Je to masterpiece.
1: Jo, je to vlastně trošku změna. Myslím, že to je jako jeho divácky nejpřístupnější film, protože vlastně vystavený jako takový klasický rodině soudní drama. Opět ty jeho různé perspektivy, to, jak se nám ten příběh té jedné rodiny rumunský, která vlastně se snaží koexistovat v tom velmi, řekněme, liberálním systému norským, tak jak vlastně nám to ukazuje z různých stran, z různých perspektiv a neustále nás nechává v té morální nejistotě a sám je vlastně docela konzervativní, což mu v Cannes některý dali sežrát, ale mi to vůbec nevadí.
0: To má taky mírně v morální nejistotě.
2: Mně to právě přišlo pozoruhodně, jak jsme ho sledovali ten jeho přesně ty pečlivě vystavený obrazy té postkomunistické společnosti, z které jsme se mohli jako učit, jak by se třeba v Česku dal točit nějaký film, co je kritický k minulosti, k přítomnosti, a teď najednou se přesunul jinam. A je to jako konfrontace těch dvou světů, to je Rumunsko, norské velmi konzervativní křesťanské rodiny, které by jsme měli všechny důvody nefandit, ale on ten scénář vystavil tak, že vlastně ze začátku máme pocit, že ten norský úřad na ochranu dětí je jako spíš ta jako špatná instituce a samozřejmě to takhle jednoduché nezůstane a jak jako se to vrství a vrství a vrství, tak máme spoustu jako důvodů pochybovat o všech těch jako složkách, nejen o tom střetu teda té rodiny s tím úřadem o to, jestli bíjí nebo nebíjí děti a jestli plásnutí přes zadek je to stejné jako fyzické násilí.
0: A ty jsi dostal přes zadek dětství?
2: Já málo. Podepsal jsem se negativně. Na rozdíl od těch dětí, kteří žijí jako v láskyplné rodině a občas dostanou malý flákanec, tak já jsem trpěl jako nedostatkem této medicíny.
0: Jak jsi trpěla ty, Šárko? Málo taky.
3: U tohohle filmu málo. Vůbec. To u toho nejde trpět. To velký téma, který se tam řeší, jsme tady teda hned najeli na tu trestající linku nekompromisní.
0: Dohlížet ta tresta, to
3: přesně,
0: tě,
3: ale je tam i ta osobní svoboda versus vládní nebo nějaký celospolečenský konsenzus, což je jako hodně žhavý téma současných dnů. Ten příběh je komplikovaný, soudní spory komplikovaný v tom smyslu, že přesně jak už se tady jak zaznělo, že se nelze přiklonit ani na jednu stranu a že vlastně ty sympatie se neustále mění. A to je vlastně na první pohled tak jednoznačný jeho tématu, jako jsou fyzické tresty dětí, opravdu jako důkaz síly toho scénáře a Christiana Munžu jako vypravěče.
0: To je taková šachová partie zvláštní, prostě každá ta replika posune nějakou tu mocenskou rovnováhu, vždycky vychýlí o milimetr, neustále se to vlastně přehodnocuje, jako vlastně věřit. Lidi se poslouchají kultivovaně, ale stejně se neslyší nějakým způsobem, což málo kdo dokáže stvárnit takhle komplexně. Jedeme rovnou dál, řekli jsme film Šťastná rodina a teď už jsme u soutěže, Šárko. První švýcarský film vůbec jiná kvalifikovanou soutěži, to je šokující. Já, který svůj helvécký kříž táhne na zádech, samozřejmě zdravím mistrovství ve fotbale, všechny hráče, porazí tu Francii.
1: Bylo to trošku kříž,
0: to hrajou, no, s Argentinou, nevadí. Prosím, tak u tohoto filmu si můžeme říct, že asi dominuje především ženský herecký výkon, tam bych typoval cenu.
3: Určitě vlastně to je i zároveň spoluscenáristka toho filmu, pokud se nepletu. Na jednu stranu jako jednoduchý příběh, prostě takový klasický jako sociální drama v tom, že sledujeme svobodnou matku se dvěma dětmi, která vlastně sérií špatných rozhodnutí dojde k tomu, že jí ty děti vlastně odeberou, takže zase odběry dětí tady máme.
0: Bouchla kuchyň, zase bouchla kuchyň, jak u vás posledně.
1: Odběry, no.
3: A vlastně já si ten film cením hlavně za to, že my, i když tu hrdinku opravdu jako sledujeme a máme kolikrát chutí opravdu upřímně promluvit do duše a vyčinit jí za ty špatné rozhodnutí, které dělá.
0: Zároveň si obejmul trošičku.
3: Tak přesně tak zároveň jako emocionálně jako chápeme, proč to dělá. No.
0: Chápeš, když něco děláme emocionálně aspoň.
1: Já
0: to pochopit většinou nelze,
1: ale emocionálně sobě. Ani emocionálně už
0: Vítku, drž mě, jsem ti říct. Dlouhodobě drž mě, jo, prosím tě. Jo. Mirsiny Aristidu, jenom velice stručně film, který zapadá do toho jenom velmi částečně. Je to vítěz divácké ceny ze Sundance, což se ukázalo opět jako mírný jako red flag. Film, který je jako kompetentní herecky, amerického kinematografii obecně jako nevídáme. Je to vlastně solidně natočený, ale jak to u těch filmů bývá, najednou to je strašně po srsti a ve finále, jo, příliš jako zlatavá hodina, jo, golden hour a příliš do sentimentu, takže i když jsem tomu vlastně držel palce, tak nakonec trochu za očekávání.
1: Málo to kypřilo teda.
0: Málo to kypřilo. Kypřící prášek. Prostě to víc trošku nakypřit, i když samozřejmě nesmírně fotogenické děti tady v tomto případě, jo. A tatínek, který zjišťuje, že vlastně může to dítě využít a hezky s ním krást. Jo, nechtěl jsi někdy využít někoho ze svých synů na tohle ty.
1: Hele, oni jsou drobní loupeže. Oni jsou podobně šikovní jako já, ten mladší si včera zlomil ruku, takže yeah, jako i na
0: zdravím ho. Vincent, nebo který?
1: Ne, Beník.
0: Beník si zlomil ruku.
1: No, jo, to víš, šel po schodech.
0: Já naštěstí od Šimona zprávy z tábora nemám, nevadí. Já jsem poslat pohled, neposlal jsem. Otec roku? Já myslím, že ano.
1: Každý
0: roku. Vždycky jsem byl. A poslal jsem se po 3 týdny poté, prosím vás. Je 3 týdny po varech. Co děláš? Co to má? Co děláš 3 týdny po varech?
2: Já nevím, to je ten zombie horor pokračování.
0: No, pochopitelně. A v tvý režii. Narážím na další samozřejmě soutěžní snímek, tentokrát teda hodně drtivý, Miroslav Terzi. Za mě jasná cena za režii, když to takhle tady vyhazuju, ale to je z režijního hlediska jeden z nejlepších filmů, co tu byl v soutěži za x posledních let, jako rámování toho filmu, kamera, vůbec režijní vedení, famózní film o šikaně a hodně nekompromisní.
1: Jo, Miroslav Terzič svůj předchozí film Stehy vlastně měl v berlínský panoramě, je to prostě tenhle ten jako kalibr balkánskýho režiséra, ta jeho odtažitost, schopnost diváka jako nechat setrvávat v dlouhých, zdánlivě příliš dlouhých záběrech, film, který je vlastně až hororový. Ono to jako něco má vlastně z toho zombie filmu, jo. Některý ty děcka působí trošku jak ze zombie filmu, vlastně je to o nějakém zlu. Na mě vlastně,
0: odkud to přichází?
1: Oč je to jako režijně kompetentnější, o to víc mě trochu zklamal ten scénář té poslední třetině, kdy si myslím, že tam je až příliš nějaký apelativnosti, trochu to působí jak v festivalu Šokr z nultých let.
0: Konec, vlastně, jo, trošku Hanek je chudých, ale teď jsme prostě strašně přísní na poslední scénu, která je příliš doslovná. A jinak jemu se fakt fenomenálně daří trefit takový ten sweet spot mezi tím, že vlastně ty jeho kompozice na jednu stranu slouží ději a druhou stranu jako jedou nějakou vysokou estetiku. Většinou umí ten režisér jedno nebo druhý, on to vlastně výborně kloubí.
3: Je to opravdu jako stylisticky nesmírně šikovný režisér, ale nejsou to jako bohapustý exhibice, ale fakt to slouží tomu, aby vás to víc jako vtáhlo do prostě příběhu naprosto jako vynikajícího pedagogického nápadu, kdy poté, co jeden ze studentů ze třídy, kdy byl šikanován, spáchá sebevraždu, tak tahle ta skupina studentů jede za odměnu na výlet. Prostě.
0: Samozřejmě.
3: Takže
1: podobně, se velmi povede.
0: Podobně jako ve filmu La Gradiva, to je poslední film tady z té výletní jako sekce, snímek, který měl docela velký praise v Cannes, obrovský kritický nadšení. Tady jsme se trošku jako, tady máme trošku schizma, rozešli jsme se, Toma chvilku nemluvil, pojď na tohle ten školní výlet.
2: He, tak jako já jsem celou dobu jako přemýšlel, proč to má takový úspěch. Jako jsou tam všechny ty věci, které by mohly fungovat, ale bohužel na mě nefungovaly vůbec. Jako nějakým způsobem jsem jako ocenil to, že to je nějaký jako kolektivní jakoby portrét nejistot dospívání, který jako sice se odehrál na tom výletě francouzských studentů do Itálie, ale do Pompeji, ale prázdniny to nejsou. Jedou do toho nejšpinavějšího města dnešní Itálie, do Neapole a pak po ten Vezu, kde ta špína, prach a láva padá prostě v vody jak živá. Jako s touhletou nějakou metaforou jsem jako neustále pracuje.
0: S metaforou vrstev, který v tom filmu nenacházím teda osobně.
2: Jakoby nějaký způsobem jako chápal, že to má být opak nějakých prázdnin, že to má být jako hodně proti srsti film, který nějakým způsobem jako vyobrazuje hrozně moc postav a dává nám poměrně jako málo informací, stojí na nějakých pomlkách a tak, ale vlastně jako nenapojil jsem se na žádnou z nich, byť chápu, že jako byl nějaký záměr je udělat nějak jako realisticky a ukázat ty děcka jako takový, jak jsou.
0: Ale vlastně absurdně roztahaný, řekl bych, že tady chyběl intenzivně dramaturg, ale Šárka to vidí trošku jinak.
3: Já to vidím trošku jinak a vím, proč s tím máte ten problém, jaký máte.
0: Ty zase víš?
3: Já
0: ty víš
3: všechno,
0: já všechno vím.
3: Protože tohle je film, který já jsem si překřtěl, že to tak, proč s tím máte ten problém, jaký máte.
0: Ty zase víš?
3: Já
0: ty víš
3: všechno,
0: já všechno vím.
3: Protože tohle je film, který já jsem si překřtěl, že to je taková smetana z Aliče Rohrwacher. Yeah.

0: Gravida.
1: Gravida.
0: Je to film těhotný významy, ale jako já jsem to úplně nevzal. Jedeme dál, prosím vás, další song, aby jsme se vůbec dostali k něčemu dalšímu. Posloucháte Čelisti z Karlových Varů. Hadí hlavy!
1: Proč jsme skončili?
0: No, samozřejmě.

0: Future Island, slavný. Šárko, co jsi říkala, že je tady co?
1: Trošku to tady smrdí.
0: Jo, čím? Co je tvůj oblíbený smrad, Šárko? No, nevíš.
1: Ty jo, nevíš.
0: Ono to je rychle tohleto sypat.
1: Aspoň. Česnek, tyhle, ty bramboráky, co žereš vždycky. Jako...
0: Vošouchy, přátelé, já jim 3 vošouchy denně a je to fantastické, jako dá mi to strašně dobře.
2: Ty před termálem, jo.
0: Ne, ty ne, zrovna, ty nahoře. Ty jsou fenomenální, prosím nás jdeme na příznačný vstup, který se jmenuje Smrt pozdnímu kapitalismu. Vítek se s tím intenzivně stotožňuje.
3: Už jsem to vyhlásil několikrát, stále to nepřišlo.
0: Vítek prožívá bílé noci a co pere černý prachy, což je samozřejmě název bulharského soutěžáku Kristina Grozeva a Petr Valčanov jsou vítězové Karlových Vadů z předchozích let, snímek Father, my máme rádi jejich snímek Glory a podobně, mix takový dardenovského dramatu, černý komedie, jak se jim vede letos.
3: Hele, oni se vlastně vracejí trošku k té receptuře Glory, což byl film o nádražákovi, který najde pytel peněz
0: ty
3: a bohužel vrátí, což mu zničí život. Tohle to je jakoby z opačné strany, to je o lidech, kteří jsou velice nečestní, přivydělávají si úplatky, což jak zdá se v Bulharsku jediný způsob, jak jako přežít a na něco si vydělat, a je to důchodcovský nebo předdůchodový pár, který sní o tom, že si udělá výlet do Petrohradu, aby tam viděl ty slavné bílé noci.
0: I tvůj sen.
3: Bohužel v čase odjezdu dojde k takové jako nečekané události na Ukrajině. Cestovní agentura buď zkrachuje, nebo prostě otočí peníze a oni zůstanou v takový ty jako zvláštní, v tom zvláštním bezvětří, v té zoufalé situaci.

0: si rozkládající se společnosti a rozkládajícího se světa a sledujeme rozklad toho vztahu partnerského vlastně, jo.
1: No jako zatímco ta Glory, kterou považuji za jejich nejlepší film, tak byla taková jako pozoruhodná, až jako kafkovská pouť za nějakou jako vlastní důstojností, řekněme, a tady ten motiv vidíme taky, no, že jakoby tady ze začátku jde hlavně o prachy a nakonec se to jako, když teda překonáme to téma toho, no pak začne taky i o život, no, a jako ten film jako stále nějakou jako pozoruhodnou bulharskou satirou, teda jako té společnosti, kde úplně by nikdo nechtěl žít a o nějakém takovém jako středostavovském, maloměšťáckém jako nevkusu. A
2: slušný
1: jako,
2: pobřeží, to vidím.
1: Ale jako zároveň jako trošičku se to jako rozpadá na konci, byť víme, proč ty postavy jako tápou, bloudí a tak i ten film bloudí s nimi, ale je otázka, jak moc je to jako nosný, no, pak v té poslední třetině. Řekne.
0: Glory byla vlastně film hnaný dynamikou, tý jako takřka thrillerový zápletky, kdy se ta hlavní postava snaží získat ztracený předmět a úplně mu to zničí život. Tady zhruba ve dvou třetinách jakoby opustíme ten motiv honby za těma ztracenýma penězma a začneme sledovat jako psychologický dopady činů toho páru na jejich vlastně vzájemný vztah. A musím říct, že to je jako scenaristicky hodně rozklížení. Tam jsem si trochu vzpomněl na Otce. Oni nejsou tak dobrý scénáristi, jako jsou režiséři místama. A vlastně mi to trošku přijde jako takový to úplně stereotypní panoptikum Balkánu a východu. Mizérie, všechno jako špatně, všechno prorostlý korupcí. Je to vlastně bezvýchodný, ale chci zdůraznit, že ten film jako umí být jako velmi vtipný a trefný ve svých nejlepších momentech.
1: No,
3: něco podobného hlavně s tou rozpadlostí v poslední třetině lze říct o druhém snímku, o kterém budeme mluvit, ten se jmenuje.
0: Všechno rozpadá v poslední
3: třetině. Hanba a peníze, Vítku. Prvního máme až moc, druhý věčný nedostatek.
0: Prachy a vlasy, nedostatek.
3: Prachy, vlasy, nedostatek. Nervy. Film, který měl vlastně premiéru na Sundance a odnes si taky velkou cenu poroty v té soutěži World Cinema Dramatic, takže docela velký doporučení. Stojí za ním režisér Visar Morina, který vlastně před 11 lety tady dostal tuším cenu za režii. Nicméně ten jeho nový film, to je zase taková ta zpráva, zase podobné jako o světě, ve kterém jako ty mezilidský vztahy už dávno nahradily jenom nějaký jako transakce a všechno vlastně má nějakou transakční povahu. Ta lidská důstojnost se vlastně měří výhradně nějakým jako ekonomickým úspěchem. Tentokrát lidé jako pozdního, jako řekněme, středního produktivního věku přecházejí do města. Samozřejmě je to zase temná spirála jako dějů v pozdním kapitalismu. Dvě třetiny je to jako nesmírně kompetentní, tak jako bezeště natočený, byť možná to lehce protrahovaný, ale zdá se, že u těch filmů je teďka problém, jak to vlastně ukončit, odkud to vzít. Skončí určitý typ jako peripetií a nakonec on to řeší takovou jako neúplně šťastnou metodou nějakého jako temného snu, krutosti, z kterého se pak jako probereme, ale přesto zůstáváme v tom područí prostě jako kdo velí komu a chudí, prostě jsou na tom katastrofálně. Celou tu myšlenku a ten vibe té věci strašně takzvaně feelím, ale bohužel myslím, že scenaristicky nakonec se doplatil sám na svou ambici.
0: Ono jako víc té bezvýchodnosti, to je případ těch tří týdnů poté, jo, završit film, který je jako brutálně bezvýchodný, je vlastně strašně těžký, bez nějaký návodnosti nebo rozpadlosti.
3: Je to pravda. Jedeme dál, Čelisti, Radio PES.

0: Nejlepší kapela na světě, nenaděláš nic, slow dive, pomalu se ponoříme, potápíš se ty hlavou. Vlastně nečekaný host. A zároveň nečekaný film, jo. Snímek Matse Mengela s fantastickou Trinity Home, velká ozdoba letošní soutěže. Když jsem rozděloval ceny, tak tady uděluju rovněž za mě jasný křišťálový globus, už od té první scény. Já vlastně jsem rád, když vidím nějakou scénu, nějaký záběr, který jsem ještě neviděl, jo. Tady ten pás toho auta, který se kodrce a posledci ukazuje, že to nebude jenom taková ta klasická skandinávská škola. Samozřejmě dostaneme ty kinetické detaily a polodetaily, dostaneme zase model rodinná oslava, někdo vytáhne černýho Petra, ale myslím, že tady našel zase nějaký jako fantastický spot, jak se s tím scenaristicky popasovat trošku jinak.
1: Jo, protože Dogma 95 už je jako dávnou minulostí, takže nesledujeme žádný jako hyperrealistický, veristický film. Je to film, který má zcela jako jasnou hudební i vizuální stylizaci, je natočený vlastně docela jako nepříjemným, pomalým, takovým observačním způsobem a člověk čeká jako, jestli se z toho nestane v jedné chvíli nějaká komedie, nebo aspoň absurdní komedie, ale on je to spíš film o životě s člověkem, který má nějakou psychologickou poruchu, zároveň o životě s matkou, která je celý život totálně nečitelná.
0: A zdravíme tvoji maminku.
1: Dívám se významně, ale že to známe tohleto, jo. Takový prostě člověk, který přijde, vlastně vy víte, že ho jako milujete a že to člověk, který vám je nejbližší, a nikdy nevíte, co udělá jako v dalším tahu a jak rozvrátí váš jako pečlivě sešněrovaný život, se kterým třeba vy i sami nejste ani tolik spokojený.
0: Asi se shodneme, že tonálně to vlastně strašně dobře vybalancovaný, prostě mix nějaký ty náznaků černý komedie, hluboký tenze.
1: Já jsem cenil, že to vlastně nikdy jako nesklouzlo ani tam, ani tam. Ono toho humoru tam za stolik není. Ne. Ty scény, které jsou trochu humorní, jsou vlastně vždycky spíš nepříjemný. Mm-hmm. Ten film je velice seriózní, má velmi zajímavou hlavní mužskou postavu. Já jsem říkal, jako Martin Svoboda trochu v našem. Malinko Vojty Kočárníka jsme v tom ještě viděli, ale vlastně je to
0: poněkud v submisi,
1: je to psychologicky dobře postavený právě na motivu té submisivity a zároveň jako mateřský dominance, maminka nepřítel. Mm. Samozřejmě člověk si vzpomene na Přišla v noci, byť tohle to jako podstatně méně veselý a extravagantní. Teda.
0: Jo, výborná věc. Pokračujeme Filipiňánou, což míříme do úplně jiný sekce. Jsme v horizontech, snímek Rafaela Manuela a tady aspoň jeden ostrůvek slow cinema. Filipíny, takový třídní boj na greenu, Tomáku.
2: Je to tak, no, je to jako důkaz toho, že golf je nejsmutnější a nejnudnější sport na světě a ten film je mnohem, mnohem víc, no. Je to debutující režisér, který opravdu jako natáčí v pečlivě komponovaných statických záběrech a jako jede v tom žánru slow cinema, ale na rozdíl od velké spousty zástupců tohle žánru, který dají na nějakou jako všednodennost, tak tohle je zároveň jako velice pečlivě stylizovaný film, který opravdu ukazuje ten luxusní resort, kde prostě podobně smutnými účastníky místního mechanizovaného provozu jsou jak ty podavači míčku a ty pomalu jako otroci, co pracují teda jako v tom sídle luxusu, ale vlastně podobně smutné postavy jsou i ti, co ty míčky odpalují, vlastně všichni tam zírají netečně do prázdna a je to zároveň jako se tam daří do těch podivně jako
0: vystavených jako včera večer, obrazů. Nestejný pohled.
2: No, ale jako zároveň jako tam je jako, že jo, prostor pro jako velice dlouze pečlivě komponované gegy a zároveň ten taky jako velmi smutný kontrapunkt, že on je to zároveň jako film o nějakým jako
0: jako vlastně napětí mezi luxusem, nějakým vykořistěváním.
2: Ale je to, že to vlastně i o nějakém jako postkolonialismu a dědictví té rozháraný určitě země a dovede to nacpat na ten jeden jako resort, kde teda se moc radostí neodpalují.
1: Tomáš mučky sice nenávidí golf, ale včera teda zahrál třikrát pivní birdie večer, jo.
0: Otřesný. Jo, tak bylo podobně, bylo to taky lehce surreální jako ten film, jo. Ono to je taková vlastně jako malátná, zároveň jako znepokojující satira, ten tón, ten je tam taky trefný vlastně velmi pečlivě dobře, vlastně společnost založena na nějaké jako nerovnosti, moci, neviditelných pravidlech. Ale Vítku, abych já nabral dech, tak se musím prosit do dějin něčeho, co jsme vždycky milovali, a to je Concrete. My jsme milovníci betonu. Pozor, jako ten film našeho oblíbence Johna Wilsona, o kterém si můžeme rovnou říct, že mu asi mnohem víc sedí ten půlhodinový formát, ten epizod, než celovečerní jakci formát, tak musím říct, že od té doby si těch prasklin a švů všímám podstatně víc. Ale ty vary, zalitý, okamžitě zalit betonem.
1: Je to jako vždycky, opakuje tu metodu, kterou známe ze seriálu, to znamená, že se chytne to, čeho zrovna jako trápí jeho, ale nikoho dalšího na světě, zdá se, a odvine z toho fascinující, meandrující esej, která ho zavede opravdu do jako do velmi zajímavých složek lidské společnosti. Musím říct, že zatímco v těch kratších formátech
0: toho seriálu, znáte se tady s pánem?
1: Neznáme, bohužel, ale se známíme se potom. Jo. A zatímco během těch 20 minut on většinou byl schopný dojít k nějakému jako velmi přirozenému vyústění té svojí eseje, tak tady trošku cítí, že se s tím jako pere, že to jako hledá a trochu se k tomu nutí, ale pořád to má spoustu skvělých momentů.
0: Má to brutálně silný start, že jo, který tě navnadí, tak, jo. No. Je to plný zase těch jako digresí, tentokrát pro mě jsou jako mírně křičovitější, než jsme zvyklí, zápas s tou 105-minutovou stopáží, ale furt nezávám k tomu velký sympatie a myslím, že můžeme jako předohlásit, že v rámci festivalu Film a architektura se s ním jako popasujeme v říjnu.
1: Velkou chutí. John Wilson vždy
0: Tak, prosím tě, a teďka krásný, smutný svět. Je pro tebe svět spíš krásný, Vítku, nebo spíš smutný? Já mám jasno, jo, poměrně.
1: To není kontradikce, nemůže být jako krásný i smutný to zároveň. Zároveň. No, je to, já tomu věřím. To je to tak v tom filmu.
0: To je film, který teďka je v nějakým top 3 jako divácký soutěže, má obrovský hodnocení na ČSFD a tak dále, lidi na něj opravdu reagují jako rejvácky. Je to film, který přišel z Berlína a doputoval do horizontu.
1: Já myslím, že z Benátek, ne?
0: Z Benátek. Každopádně libanonský režisér Cyril Aris vlastně debituje na poli jako celovečerního hraného filmu. Předtím dělal dokumenty Tanec na pokraji sopky, na okraji sopky, na pokraji zhroucení, ale na okraji sopky, prosím tě, jo. Každopádně tentokrát se věnuje zase jako Libanon, taková ta země, která tě furt nutí volit, to znamená jako odejdu, zůstanu, propadnu nějaký jako rezignaci, nebo je tam nějaká naděje. Je to taková romantická kronika, která se sklene přes 30 let, je v tom trošku jako magie a náhod. Já nejsem úplně jako striktní fan tyhle ty věci, je to za mě spíš jako lehký nadstandard. Na diváky to funguje, je to ale v tom ohledu velmi dobře vymyšlený. Je to film, který ukazuje, že jako tím, bych to chtěl říct vzletně, že tím nejobtížnějším partnerským vztahem někdy může být ten vztah té samotné vlasti a v tom to jako poměrně obstojně.
1: To se nám tady ještě vrátí.
0: To se nám ještě samozřejmě vrátí. Ještě drobný slovo snímek na pořád Sandra Wollner. My si ho necháme na to, až vstoupí do distribuce. Z tohoto důvodu o něm Vítek nemůže mluvit. Chci jenom jednou větou říct, že i když ten film má půl hodinu pro mě těžce diskutabilní, tak formálně to patří k jedním z nejodvážnějších filmů vůbec tyhle sezony. V čelisti je Radio Wave a my pokračujeme zase za chvíli.
1: Vyšláme na pořád.
0: Na pořád, furt to budeme plnit. Zahodím za dvě zase. We'll be right back.

0: filmu o Irsku tady.
1: Plný Feniánu tady samozřejmě. Zdravíme Marka Kazince, tady je jako severoirský, zároveň skotský. Zajímavá dvojí identita,
0: ale to strašný,
1: on to vibí oboje,
0: takzvaně. Jo, dobře.
1: Samozřejmě. Prosím vás, hodně mefistofelský dialektiky, rozjíždíme to tvrdě s Vítkem, jdeme na Karlovarský pramen. Takový jako dva filmy, oba to mají v tom názvu.
0: Počkej, ale můžeme vlastně začít horkým pramenem, který zažil tady Stejsky. Ty jsi nabral do dlaní pramen, který měl jakou teplotu?
2: Naberu. Jenom 56 stupňů, to se dalo vypít.
1: Jsi málo opařený, se mi zdálo v dnešním vysílání, ale to ještě doženeme, samozřejmě vnitřně impregnovaný. Horký pramen, prosím vás, to je snímek, který byl na festivalu v Sundance, tady je uváděný v Horizontech, je to vlastně debut syrsko-amerického režiséra Ramziho Bašura, víte, ho velmi dobře zná. Je to taková melancholická, zároveň jako jemně ironická road movie, která se možná snaží skrz ty svý postavy trošku inovovat ten žánr. Libanonská matka, již v Americe narozený syn, ale na to je tam vlastně málo invence. Je to film, který se lidem líbí, zase taková trošku poselství, líbivá věc, ale vzhledem k tomu, že nejenom Sundance, je těch road movie ročně 74.
0: Už se točí na zakázku.
1: Tak máme trošičku ty nároky jako vejš, není to samozřejmě jako špatný, je tam několik jako velice pěkných míst s tím stopařem a podobně. Ukazuje to, že ten domov teda není jako místo, ale je to nějaký jako stav mysli nebo vztah, který musíš vlastně znova objevovat. Je tam takový drobný mini Jarmušovský twist, čerpá to i z téhle tradice, ale přece jenom jako invence tomu mírně chyběla, ale řekněme v kategorii just solid taky. A co pramen s Aňou Geislerovou? Kolik má stupňů?
2: No hele, to nevím, no, ale...
0: 27!
1: A 27, ale!
2: Zrovna Aňa Geislerová je ta trošku potíž toho filmu, protože...
1: Soutěžní snímek.
2: Bavíme se o soutěži Ivan Ostrochovský, vlastně jako talentovaný filmař, jako, řekněme, jako evropského formátu. Je to vidět čistě na té formě. Vidět? To je jako prostě vidět, že ten film má nejen ambice, má nějaký jako zajímavý přístup k tomu těžkému tématu sterilizace romských žen, prostě jakési okresní zapadlé slovenské nemocnici, osmdesátky, normalizace, a že on k tomu nepřistupuje, k tomu jako heavy tématu, jako způsobem, který by se nabízel, není to tak jako klasický sociální drama nebo něco podobného, nebo nějaká obžaloba těch institucí potažmo celý té doby, ale vlastně to jako v mnohem tak jako lirický až jakoby krásný film plný nějakých jako detailů, prostě jako až haptických kvalit, no, a to do první půlky mě teda jako hodně neslo jako v tom, že to je pozoruhodně vystavený jako a jakoby
1: že český film poslední, no, to ale
2: bohužel právě, no, jako Aňa Geislerová hraje tu ústřední postavu, tu doktorku, která z nějakého důvodu tam jako žije s jakýmsi prostě slovenským bohémem v takové prostě podivně krásné haciendě.
0: Čechovská hacienda.
2: A vlastně jako v těch postavách je až příliš tajemná na to, abychom nějak jako žrali, jaký vztahy mezi nimi fungují. No, ten ústřední samozřejmě mezi tou lékařkou a mladou sanitářkou poloromského původu, ženy, které jsou jako nějak jako generačně sociálně jakoby daleko od sebe, navážou takové zvláštní přátelství. Zprvu je to nějak nosný, ale pak fakt se mu to jako rozpadá trochu pod rukama, no, a zůstává ta přelídka těch jako esteticky promyšlených voleb, který ale jako ta forma prostě úplně to neutáhne, no.
0: Nejsilnější na tom filmu je výkon Simony Boledovičové, debutující herečky, která právě v roli té mladé sestry je jako fascinující, je to vlastně jediná postava z masa a kostí ve filmu, který na to, že ho točí jako zkušený dokumentarista, který podobně jako Peter Krekeš je třeba skvělej v práci s tím jako reálným materiálem, s těma reálnýma lidma. Nejsilnější scény jsou právě paradoxně ty, kde se pracuje třeba s těma reálnýma jako romskýma nehercema. Ty mají jednu takovou zvláštní autenticitu a magnetičnost, ale nikdy ten film působí jako, jestli si tady říkal, že Miroslav Terzič vlastně to působí režijně zcela ustátě ten mezi estetikou a vypravěčstvím, tak tohle je film, který sklouzává jako k hyperestetizaci, i ta normalizace tam vypadá vlastně velice jako současně, ale je to zvláštním způsobem jako nefunkční, zmrtvělý, a na to, že to vypráví o tak temném tématu, který je vlastně důležitý jako vlastně obnovovat a oživovat v lidský paměti, že tady k tomu docházelo, to říká strašně málo. A člověk tomu snadno může zůstat úplně chladný, i když nechce.
1: Vy rozhodně málo neříkáte, a jestli to první teprve český film, tak dva budou ještě za chvilku, až tři možná dokonce. Jdeme dál, Tomáku, ty seš můj don stejně. A vždycky budeš.
2: To jsem rád.
1: Arigato.

0: Many a Sartre. Prosím, já už nech doma ty Hegly a Sartre. Prosím vás, udělám si takovou mezihru. Šárka by nám ráda řekla něco o filmu Karel a já z roku kolik? 34?
1: 1942.
0: 42, výborně. Plachta a kůň teda, nebo co ne?
1: Jindřich Plachta s koněm.
0: Jak to, že to tady není? To
1: nechápu.
0: Jsou poklady, návrat k pramenům.
2: Musíme to zrestaurovat do příštího roku. Já to doma vemu do počítače.
0: A o ta sklenčka tam bude hrát nově. Samozřejmě narážíme na Bohdana Karáska, Karel já a ty jeho předchozí titul, ten český mumblecore, který pěstujeme v Čelestech standardně úplně. Jeho nový snímek Mistrně na mě dělá takový jeden trošku už uhlazenější a o to přece jen trochu víc křečovitý zážitosti, ale Tomáku, tobě středně najel.
3: Hele, mně se to líbilo vlastně opravdu víc než Karel já a ty, že mi přijde ten tvar nějakým způsobem čistší. On prostě navazuje, že jo, na tuhle tu linii tý mladý americký indie kinematografie, která je postavená na nějakých přirozených, trochu improvizovaných dialozích, je to jako, jsou to často jako hodně low budget filmy a jsou nějaký v obyčejnosti a on s tímhle pracuje nějakým tím, řekněme, i dědicím, já nevím, už jako Erika Romera, těch prostě filmů, kde se hodně konverzuje a zároveň v tomhle novém filmu je hodně cítit jako otisk Richarda Linklatera, jak ty lidi chodí před tou kamerou, ale zároveň tohle teda není jako žádný jako romantický drama, nebo naopak se na tom cením, že on jako vypráví bez nějakého potřeby dělat nějaký krize, dělat jako vypráví o mezilidských stazích, ale jako i když jsou třeba v nějakých zlomových fázích, jako v tom předchozím filmu, nebo tady jde opravdu jako o jedno setkání, tak ono se tam opravdu skoro nic nestane, je to obyčejná procházka Libercem, ale přesto je to nějakým způsobem jako pozoruhodný subtilní drama o nějakým jako empatii a ochotě a schopnosti naslouchat, což mi přijde, že je vlastně jako obzvlášť dneska hrozně jako důležitý, jako jsou to důležitý hodnoty, které jako míň a míň pěstujeme.
0: Prosím tě, a co Vyvolený Tomáše Mělníka? Jeho předchozí titul Cesta do Říma zbudil takový jako mírný posměch, aspoň mezi některými z nás. Tady jsem zavnímal jako podstatně větší praise. Tak co, v jakém se to jako nacházím poli?
3: Nečekal jsem nic, no, protože kombinace Miroslava Donutila, co by vypravěče jakési pololoutkové, hodně divadelně stylizované pohádky, nepohádky, tak to jsem jako spíš byl jako dopředu vyděšen a vlastně ten tvar nějak jako hrozně zvláště funguje, tak je v tom jako cítit taková jako podivná bezelstnost, která by jinde jako působila naivně, ale tady to dovede být okouzlující. Ten protagonista, který se prostě z nějakého jako nechtěného dítě, to je prostě plot prostě nějakého incestního vztahu, tak se stane prostě dostane do nějaké rybářské rodiny, tam je nešťastný, pak se dostane do kláštera a sní si ten svůj sen o tom stát se rytířem. Opravdu bezbázně a hany. Trošku jsem si vzpomněl na seriál spin-off hry o trůny Rytíř sedmi království, kde taky ústřední postavou je takový jelimánek, který jako vpadá do toho krutého světa a vlastně se tam nehodí. Tohle je teda není dvoumetrový obr, který by někoho masil mečem, ale přesto to v sobě má takovou jako zvláštní jako místě lehce seriálnou poetiku. Místo tam scény opravdu jak z nějakých hodně starých českých pohádek, takové ty opravdu děsivé, atmosférické. Jindy to jako skoro připomíná, když se třeba objeví Martin Dejda, tak přemýšlíme, jestli náhodou nejsme u Monty Pythonu, ale úplně nejsme. Ono jako není občas jako jasný, jak moc je to myšlení upřímně a jak moc podvratně a to mě na tom vlastně bavilo.
0: Hrozný ozák. A já na závěr jeden úplně KO film, jo, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepa Lubojacky, nesmírně talentovaná režisérka, zcela zasloužený vítěz nejlepšího dokumentu z Berlinále, který potvrzuje, že teda česká dokumentární škola momentálně tvrdě zabíjí připomíná Kláru Tasovskou, místním jako Liboši Jarcoviákový. Tohle je film, po kterém nebudete moct mluvit, možná nebudete moct ani vstát ze sedadla, prostě osobní deníkový záběr, různý textový intervence, AI animované fotografie, a zatím všem jeden příběh vlastně generačního traumatu. Tohle je film, který si schováme do standardního vysílání na pořádný rozbor, jenom říkám, že to patří k absolutně nejlepším filmům, které tady jsou a jeden z nejlepších českých filmů posledních let. Mistrovský dílo a jedeme dál. Už nás budou čekat vlastně jenom zklamání a topy. Sundáš si svůj top, svůj crop top dneska?
4: Ne, nikdy.

0: No, my si myslíte, že vysíláme teď a my vlastně vysíláme od 5 do 6.
1: Je to matoucí.
0: Takže podle mě všichni lidi přijdou od 6 do 7 a my tady nebudeme. To je nevěřitelné.
1: Ale to je zklamání ze života prostě, jo. Taková jako noetická trilogie naše.
0: Z ničeho nic. Čelistě pořád ještě Aleš Vítek, Tomák a Šárka, muž, kterého miluji. O tom vám teda nic neřeknu, samozřejmě řeknu vám to jedno zklamání, aspoň že jsem oni nechtějí hejtovat dneska nikdo z nich, jo.
1: Ne.
0: Tak já aspoň řeknu, že Ira Sachs bohužel pro mě ztrácí jako významně relevanci. Je to snímek, ve kterém se opět Rami Malek domnívá, že je herec, ale není to tak.
1: To už je to průhled
0: kulturního prostě queer milie New Yorku 80. let, což by mě potenciálně jako opravdu zajímalo. Ten lehký ironický tón volím čistě proto, že to je film plný velmi otravných manýrismů, který mu chybí nějaký rytmus, tempo a struktura. A vlastně přesto, že jsem se na něj poměrně těšil, a Ira Sachs se mám velmi rád. Jeho snímek s Alfredem Molinou tehdy byl naprosto zásadní a myslím, že pro tu queer komunitu dělá hodně a jeho filmy byly dřív velmi dobrý. Tenhle úplně nevím, co dělal v kánské soutěži, je mi to trochu líto. Každopádně ta dominanta tohle vstupu budou top 3 naše filmy.
1: A my budeme nacvičovat revoluci.
0: Pochopitelně, nácvik revoluce, páni Šárky Mitrokový.
2: Přesně tak, vytahuju svoje
0: Majorka.
2: Kladivo a srp.
0: Majorka zkáza, pojď.
2: Já jsem si vybrala jako jeden ze svých topů, chtěla bych tady zmínit dokument, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, odkud si taky přivez cenu za nejlepší dokumentární film. Je to počin režisérky Pega Ohangarány, což je... Předtím, než začala točit film, tak to byla herečka, vlastně už dětská herečka, můžeme ji znát třeba z filmu Tři ženy. A ten její film mě velmi příjemně překvapil zase v tom, jak jednak je jako velmi dobře jako koncepčně postavený. Je to 5 kapitol, který nabízí takový průlet iránskou historií posledních 50 let, končí to v současnosti a zároveň je to nějaká jako osobní rodinná kronika skrzeva, kterou se ty velký dějiny vypráví. Takže je to taková střihová koláž, která pracuje s fotkama, animovanýma vsuvkama, i desktopovou estetikou a vlastně to propojení toho osobního a toho velkého politického je vlastně vtahující, výmluvný a protože ten film opravdu byl jako dostřihávaný jako několik málo týdnů předtím, než byl přihlášený do Cannes, tak je to velmi jako naléhavý film.
1: A je to český film vlastně, jo, technicky. Ono to je česká jako produkce, česko-iránská teda, takže zase český dokument.
0: Šárka zase vtahující a výmluvná, ale pozor, teď přichází velká chvíle mě a Tomáka. Shintoismus, čistá zenová projekce, jo, seniorská utopie, film Ryusuke Hamaguchiho, kterýho asi znáte díky filmu Drive My Car, který právě dostal Oscara. Nemyslel jsem si, že natočí ještě v životě něco lepšího a je to tady. All of a Sudden je pro mě ten film tohoto festivalu, který si budu pamatovat ještě hodně dlouho a především jeho první hodina z 3 hodin 20 patří k tomu nejlepšímu, co jsem možná vůbec kdy viděl. Já musím na začátek zmínit, že to má v sobě několik aspektů, který když vidím samostatně ve filmu, tak už mi cukají koutky. Angažované divadlo, seniorská utopie, doslovné vlastně grafy o kapitalismu, maňásci, nedej bože. Z nějakého důvodu to všechno neuvěřitelným způsobem funguje a většinou z těch 3 hodin jsem opravdu probrečel. Mistrovský.
3: Já jsem to hodně podobně a právě, když jsme třeba bavili o tom filmu Gradiva, tak tam vlastně jsem cítil, že tady použije snad jako skoro jako všechno, co si nějak asociujeme jako s francouzskou artou, kinematografií, ale moc mi to nenajížilo a tady ty jsi to vyjmenoval některé ty prvky, které potenciálně by mohly být jako velmi otravný, ale Hamaguchi nejen teda, že jako úplně jako excelentní scénárista, vůbec jsem nechápal,
0: je neuvěřitelně
3: jak někdo může napsat 3,5 hodinové jako hodně konverzační, ale nejen konverzační drama a jako vystavit do
0: nej. Je to regulární román.
3: Přesně tak. Jako
1: to je vystavit, adaptace, že jo?
3: Nejen ty jednotlivé scény, ale to budování toho, jak se na své věci vrství. Ale jako, co si myslím, že je ten jako klíč k tomu úspěchu, že jo, nějakým způsobem to takový to trošku francouzský intelektuální pozorství přežehl takovou tou japonskou estetikou, nějakou trpělivostí, něčím jako velmi jemným a přirozeným. A je to jako film, který vypráví vlastně o nelehkých tématech, o smrti, rakovině, o péči, o seniory, ale zároveň jako hrozně něžnej a vtahující, opět jako velmi jako taktilní a ty scény, kdy se do sebe zamotávají hromady postav a masírují si kodidla, tak to je už něco jako úplně
0: tohle by nikdo v životě neustál, něco takovýhleho, je to film hlavně o tom, jak se z nemožného může stát možný a i vlastně ten jeho styl kopíruje tuhle tu myšlenku. Nevěřil jsem, takovýhle film jsem ještě neviděl. Vítek má možná tam mírný nějaký semínko pochybnosti v střední polovině, kde se dostáváme do toho kapitalistického vysvětlování.
1: Já plně souhlasím s tím, že první hodina pro mě byla naprosto magická. Tam jsou momenty, kdy vlastně jakoby mimo slova nebo právě v tom přepínání z francouzštiny do japonštiny se dějou jako naprostý zázraky. Ve chvíli, kdy to přejde k takovému trošku jako didaktickému přednášení o podstatě kapitalismu, o té metodě humanity,
0: to,
1: je to tak se mi zdá, že to vlastně někdy až jako příliš repetitivní, vždycky mě to trošku nějakou doslovností vyhazovalo, ale uznávám, že to spojení těch francouzských postupů s tou japonskou zenovou zahradou, s takovou tou zvláštní snovostí, díky tomu odpustíte vlastně tu naivitu, je to film o nějaký jako utopii, jo, žitý, tak a, to samozřejmě pozoruhodný je.
3: A zároveň to není jako film, kde by postavy pili čaj místo toho jedí instantní nudle a říkají Siri, aby jim změřila, kde budou jako dostatečně prostě vylouhovaný. No.
0: Tak je to v tom melancholickým vlastně měžným scénáři celý
3: obyčejný, krásný vedení smyslu
0: a obou hereček, kteří dostali v obě cenu v Cannes, pro mě mi to klidně tu Zlatou palmu mohlo dostat, jo. Když jsme Mungia jako chválili, tím se vracíme trošku na začátek, ale úplně na samotný závěr, tady máme film, který jsme viděli dneska, úplně začerstva a pozor, rovnou musíme říct, že já, víte, a všichni samozřejmě dlouhodobě razíme teorii, že jediný správný film má maximálně 77 minut. Tady jsme se tomu natěsno přiblížili, kromě Quentina Depie už to zvládá i Pavel Pavlikovský, taková ta jeho černobílá trilogie, Akademický ořez, Po Idě Oscarové a Studené válce, tu máme snímek Domovina, Fatherland, samozřejmě Dominanta, Sandra Hiller v černobílých filmech, k tomu se vrátíme ještě v distribuci, nicméně jeho snímek Domovina tu trilogii završuje opravdu ve velkém stylu.
1: Se tady bavíme hodně ve filmech, kde se přednáší, tady se taky přednáší, sledujeme Tomase Manna, který se po válce vrací do Německa, aby proslovil dvojici přednášek, které oslavují Goetheho. Ale vlastně, jestli jsem někdy u Olove Sade měl vlastně trochu problém se do toho vcítit, tak tenhle film mě tou svou akademičností vtáhnul opravdu do hlubin té rozvrácené země. Je to film nejenom teda o poválečném Německu, o poválečné Evropě, ale film o hledání blízkosti mezi Tomasem Mannem a jeho dcerou.
0: Je to Mana padá trošičku na tebe, Stefane.
1: Ale hlavně je to film o hledání domova a harmonie ve světě, který je plný až příliš dokonalých harmonií. Jo? Je to film, kde ideologie zpívá, což já hrozně jako miluji. Něco, co u Pavla Pavlikovského známe, ale tady to pro mě dotáhl do zcela dokonalé formy.
2: Já jsem ráda, že já jsem konečně s panem Pavlikovským, že jsme našli společnou řeč, protože
1: řeč
2: já se...
1: Pospolitou.
2: Tylko popolsky, přesně. Já jsem vždycky měla pocit, že to je takový podchlazený studený čumák, sahonní čumák, ale tady je teda vlastně ještě o něco studenější než bejval, že vlastně nějaká ta melodramatická linka ta úplně vyletěla jako do voken.
0: Připravuje... A poslední scénu.
2: A přesně, a připravuje si tu poslední scénu a baví mě na tom, že to je film plný různých jako protikladů a kontrastů, nejenom teda mezi těma dvouma zeměma, mezi těma dvouma Německema, ale i v tom, jak ten film je vlastně vystavený jako ten kontrast té lehkosti, důslednosti. A fakt jsem měla pocit, že koukám na něco kouzelného.
1: Rigidita Tomase Manna, ten přísnej jako August Diehl, který je neuvěřitelný.
0: Herecky fantasticky zvládnutý, ten styl je zase jako strašně, on je člověk disciplíny, ten Pavlikovský, ale pozor na druhé straně nějaký jako muzičnosti, je tam jako v oboje, pracuje jako s prázdným prostorem nějakým způsobem a vlastně to nejdůležitější často zůstává, když se díváme na tvář herce jako někde mimo obraz, ještě si to dotváříš sám.
1: Ta jeho muzičnost právě tady vyplývá z toho, jak ten film je zdánlivě rigidní, on si opravdu těma refrénama, těma hudebníma skladbama připravuje pole pro tu závěrečnou katarzi, která pro mě byla naprosto očistná.
0: Vlastně to on umí už ty struny válce.
1: Takhle mě film už dlouho nerozebral, poslední scénu.
0: No, každý ten záběr působí jako fotka, ale zase není v tom jako samoučelná krása, je to prostě jako estetika, která se slouží nějakým jako emocím. Nejdřív jako chladu a pak emocím.
1: Takhle mají vypadat filmy, které jako točí akademicky, jo, někdo, protože to jsou filmy, kde ten akademismus slouží.
0: Nepoužíváme jako pejorativum. Šárko, máš tomu ještě
2: konečně, že?
1: Konečně. No, stane se to jednou za čas.
0: Jako, rovnou, to vždycky tematizujeme, jo, ten čas. Jo.
1: Čas je pohopové prozatím, to známe.
0: No longer making time, říkali slow dive. 18:30, jo, říkali. Ale prosím vás, vy máte úplně jiný čas. Jo.
1: Váš čas není náš čas,
0: pohopohé prozatím, ale v podstatě nějakým způsobem to vrcholí. Vítku, máš ještě nějaký zenový, šintoistický, ideálně modro na závěr?
1: Nenechte si diktovat jako cizí čas, jo. Ne? Žijte ve svém čase.
0: A když už tak pouze od čelistí, prosím vás, Šárka Kmitterková.
2: Papa.
0: Tomáš Tejskal.
3: Dobrou noc.
0: Víčmarc.
1: Buďte dobrý, čau.
0: Alex Tuchlý. Buďte hnusný.
1: Počkej, až se máme.
0: Pa, zase za týden. Přišlo to z nenadání celý. Už to tam puste, to jsou nervy. Díky.

0: Čelisti.
1: Filmově kritický predátor.
0: Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Vlastně je pro mě bezpečný a velmi výhodný být pořád trošku v hlavě ne dítě, ne nezodpovědný, ale dětsky svobodně smýšlející. Já chci sedět u krbu jako starý morous a mít ten klid. Samozřejmě zábavu v tom životě, ale klid. To je tak dobrý trénink sebekontroly a nervozity. To je tak jako jít si na ulici pro číslo, i když tě ta holka odmítne. A nás v tom pokoji, já nevím, jestli to můžu říct, ale ještě tak řeknu, že to byla lež. Tak.
3: Tohle bude vynikající rozhovor.
0: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys.
3: Dalším hostem pořadu Boys je konečně herec Adam Joura. Čau.
2: Krásné dobré ráno.
3: Já jsem si říkal, že kdyby osud ve tvém případě zasáhl úplně jinak, kdyby se ty v určitých chvílích rozhodl jinak, tak by ten rozhovor mohl vypadat takhle. Dalším hostem Boys je pivovarník Sládek a majitel pivovaru Joura, Adam Joura. Ahoj.
2: Krásný dobrý den.
3: Tak mi řekni, jak tohle teďka v těch uších zní. Hned na začátek teda říkám, že Adam Joura je samozřejmě herec. Dostaneme se k tomu, kde všude se objevuješ, jak tě ta práce baví. Ale já moc dobře vím, že ty miluješ vaření piva. Já jsem dokonce pil pivo, které si ty vařil. A zajímalo by mě, když takhle bys přišel na rozhovor a znělo by tam majitel pivovaru Sládek Adam Joura, jestli to s tebou něco nedělá.
2: No dělá to, že bych se asi nevešel na tu židli. Já si myslím, že bych byl takovej pivní synek, takový větší bych byl, si myslím. Ale vlastně takhle nikdy jsem se k tomu nevrátil, že by se tohle mohlo stát, protože já jsem tam jako vybočoval z těch pivovarských, když jsem vaříval v Litovli, kde si mě odchovali. A vždycky jsem si tam něco maloval, čmáral, samozřejmě jsem vařil to pivo a vymýšlel věci, ty blaho, asi by se to stalo, že by mě tam pak poslali, no. Ona byla nabídka po škole, protože, abych to doupřesnil, tak já jsem studoval technologii piva, vína, lihu, sládkoství, vaření piva primárně a jakmile jsem skončil, tak jsem měl buď možnost jít na VŠHT v Praze, a nebo hnojárna samozřejmě, a nebo by bylo nabídnuto, že bych mohl být hlavní sládek v nějakém pivovaru v Moravské Třebové, nevím, to si pamatuju matně, bylo to dávno. Takže by to asi, nebyl bych asi majitel pivovaru, ale ten sládek, ty bláho.
3: Tak třeba by si byl, protože ten trend kor toho mini pivovarnictví je tady fůra poptávky, zároveň potom vznikl tady podle mě v posledních letech, a to už se bavíme třeba o 10-20 letech, skutečně jako kult i lidí, kteří odmítají ty velké pivovary a radši chtějí pít něco řemeslného z menších měst, piva s příběhem. Já si úplně v pohodě dovedu představit, že by tady byl třeba právě pivovar Joura a dělal by si New England IPU, dělal by si spoustu svrchňáků.
2: To určitě, ono ten boom byl, těch mini pivovárků, a pomalinku to padá. Ono se to vědělo už tehdy, že to spadne samozřejmě, ale teď to padá, nebo já mám takovéhle informace, že se to děje, že to pak lidi rozprodávají. A jako je pravda, to až si to poslechne náš pan otec, tak z toho bude mít radost, že to pořád držím v hlavě, že my to tak jako někde vzadu v hlavě máme, že si ten pivovárek v Olomouci postavíme.
3: No tak... Takhle ten rozhovor teda pokračovat už dál nebude, my se dostaneme víc k tomu, v čem si dneska relevantnější, ale zároveň už asi všichni pochopili, vzhledem k těm městům, která si zmínil, Olomouc, Litovel, Moravská Třebová, že ty si do Prahy trochu přivandroval a že si tedy z Moravy, právě tedy z Olomouce a jejího okolí, tak zároveň teda zmiňujeme pivovarnictví, nicméně sedíš tady jako herec, kterého můžete znát z různých jako televizních seriálů, nevím, film Palach, zároveň můžeme zmínit Cirkla Putika samozřejmě, inscenaci Okamžik, obrovsky populární, určitě se tě na ní dneska zeptám. No ale sedíš tady teda ne jako pivovarník, přitom si to vystudoval, tak jako, jaký kotrmelec si potom udělal, že jsi herec?
2: Spíš otázka, ty jsi to vystudoval být moderátorem?
3: No tak studoval jsem žurnalistiku, jasně, takže teoreticky tam nějaký lehký jako příběh by se nabízel, ale ne, no. Spíš mi to přijde netradiční, nevím, jestli se spoustou kolegů nebo kolegyň se dostal k tomu, že sdílí tuhle tu zkušenost právě s tím, že zvažovali, že by šli cestou třeba právě vaření piva.
2: Nikoliv. Nebo jako myslíš kolegů teďka v nynější době?
3: Znáš nějaký herce, který chtěli taky vařit pivo nebo vařej?
2: Ne, neznám.
3: Tak vidíš.
2: Neznám. Znám osvětlovače.
3: OK.
2: Ale herce nikoliv, ani jako koníček vlastně. Ono to je jako, protože podle mě je takový úzus obecně vzatý, že je to hrozně obtížné to vařit to pivo. To zvládne, to je, můžu říct slovo opice?
3: Můžeš.
2: Zvládne to opice. Takže a ten kotrmelec se stal tak, že já jsem to studoval samozřejmě v Praze, proto jsem přivandroval do Prahy ve 14 letech, jako na střední škole, že to není vysoká škola, ale byla to střední. Aby ze mě teda něco bylo, když ten brácha uhnul z té bohemistiky a nějaký tyhle humanitární vědy, tak ten utekl k tomu herectví na DAMU. A my jsme ve stejný rok utekli společně. Já jsem šel na tu střední, na tu pivovarskou, ona tu hereckou. A já si nikdy moc nerozuměl s vrstevníkama. Vždycky jsem s tím měl nějakou obtíž, nějakou svízel. Vždycky tam bylo něco. A vždycky jsem se budoval s těma, nebo se ta osobnost asi nějak budovala s těma staršíma, protože jsem měl starší, ten brácha je starší, Bořek, a měl kolem sebe i na té ulici v Olomouci vždycky starší kámoše. A můj věk tam prostě ty vrstevníci tam nebyli, takže jsem se tomuhle nějak osudově vyhnul a proto jsem si pak ani dál v těch institucích, jako je střední, základní, nerozuměl s těma vrstevníkama. No, takže na té střední v Praze jsem pak začal docházet za Bořkem na DAMU. Do disku, na pivečko, samozřejmě až mi bylo 18 a nadělilo.
3: Pohltilo ti to.
2: Pohltilo mě, pohltilo mě to velkým způsobem, protože jsem to neznal. Ty přijdeš, jsi takový rozjukaný, roztěkaný ve 14 letech, nevíš, co se vlastně smí, nesmí, pořádně utekl si z té rodiny, nebo utekl, to je silný slovo, ale dostal si se teda do Prahy z Olomouce docela útlem, jako 14 let není, to ještě není dospělý člověk, nebo já nebyl aspoň, no, teďka nejsem. A
3: k tomu se taky dostane, neboj.
2: A viděl jsem tu, ten kolektiv, to, co vlastně budoval Bořek, nebo co bylo vybudovaný u nich ve třídě, pak vznikl z toho soubor za 5-12 a byli pod Havelkou v ročníku a mě to nějak chytlo a řekl jsem si, pamatuju si přesně ten moment, kdy se to zlomilo, když jsem samozřejmě studoval to pivovarnictví a pak jsem tam seděl na nějakým festivalu, myslím, že to byl Zlomvaz, teď už se to jmenuje jinak.
3: Jmenuje se to furt stejně.
2: Fakt?
3: Nebo teda aspoň já jsem byl na Zlomvazu 2 roky zpátky, nevím jestli letos jinak, ale ještě 2 roky zpátky, 100% potvrzuji, Zlomvaz byl.
2: A seděl jsem tam a tam si tak prostě nějací EZO lidi bouchali na bubínky a já jsem tak seděl, popíl jsem tam nějaký pivo a koukám si a říkám si, to je ono, asi tak já půjdu tudy. Ale to bylo samozřejmě v mé hlavě. Okolí se rozhodně netvářilo, že bych šel tudy. Ani doma, ani v práci. Tak, jdeme dál.
3: No mě zaujalo to, že teda ve 14 letech si zbalil kufry a šel si prostě svojí jako samostatnou cestou. Což znamená, že v tomhle věku ještě samozřejmě nemáš hlavu, nedokážeš posuzovat určitý situace, dokážeš být velmi nezodpovědný, protože ti život ještě ty zkoušky nepřipravil ve spoustě případech. Využíval z toho hodně, že jsi byl takový ten divoký teenager, co nemusel vlastně řešit, jestli dneska přijde pozdě domů, že dostane vyčiněno od rodičů, že teda tohle. Jak tohle fungovalo?
2: No musel jsi to řešit, protože samozřejmě já neodešel na vlastní pěst, samozřejmě pořád byl support, rodinný support od našich, protože jak jsme oba dva odešli, tak samozřejmě ten nápad jít do Prahy zešel z hlavy rodičů, protože oni mi řekli o té škole, že ta pivovarská existuje a že je jediná v republice a že je v Praze. Tak se nabízelo, že jestli to chci dělat, takže z té kolébky olomoucké budu muset vyrazit do Prahy. Takže jsem ve 14 letech nedostal prostě pytlíček na klacíku a jako Honza vyrazil do světa. Samozřejmě to byl support od rodičů, za což děkuji, ale musel jsem být samozřejmě na internátě.
3: Takže pozdní docházka se hnedka hlásila, že rodiče věděli, že nepřišel Adam včas. v 10 hodin není na koleji, není na pokoji, což se ale určitě stalo, ne?
2: Stalo se a šlo to, tak byl jsem z prvního intro i vyhozen. Ale ne za pozdní docházku, ale za rebelii, protože jak jsem zmínil na začátku, že ti vrstevníci nic moc a nás v tom pokoji, já nevím, jestli to můžu říct, ale než tak řeknu, že to byla lež, tak...
3: Tohle bude vynikající rozhovor.
2: Tak my jsme, nás bylo 7 na jednom pokoji. 7 kluků. Podobný věk, ale 7 kluků v jednom pokoji. Podkrovní, což bylo úplně šílený. Za mě. Ještě když si s těma vrstevníkama nějak nerozumím. No a já mám takovou zálibu v otvírání jako zámku. To se hodně ví. Vlastně, nebo to se málo ví, teď už to víte. A já jsem si, samozřejmě to střešní okno bylo odevíratelný pouze na klíček. Já jsem si našel způsob, jak ho otevřít bez toho klíčku a chodil jsem na tu střechu, byla plocha, nebojte. Samozřejmě to střešní oko bylo šikmý, ale pak hned byla plocha a chodil jsem se tam jako schovávat před ostatníma. Jenomže naproti měli koleje VŠHT a ČVUT a někdo mě práskl. Takže tam okamžitě jenom naběhl, co tam dělám a byl právě trest, že to musím zavolat domů. Tak jsme si vzali telefon, volali jsme. No a ty, co chceš? Mami, já tady musím jenom říct, že já jsem chodil po střeše. Tak to nedělej. Díky. A teda samozřejmě ty vychovatelky čekali, že bude mnohem horší nástup ze strany rodičů. Nebyl, takže si řekli, no tak to bylo málo, tak se asi domluvíme, že tady doděláš rok a najdeš si jinou postel někde jinde. Takže jsme se domluvili, že s Davidem odešel.
3: No ty říkáš, že jsi nerozuměl se svýma vrstevníkama, zároveň to období přesně 14, 15, 16, to je ten čas těch všemožných jako skupinek, který třeba ve spoustě případů i zůstávají a jsou potom kamarádi na celý život. A nerozuměl jsi s nima, protože jsi měl pocit, že jsi napřed, že chceš řešit jiný témata, nebo prostě ti jenom nedělala jako příjemnou situaci společnost lidí? Jak jsi tohle to teda tehdy prožil?
2: Ty skupinky se děly a já jsem nikdy neměl pocit, že bych byl nějaký silný článek, když se nějaká tahle skupina vyselektovala v té třídě. V každém kolektivu se to stane. A já jsem, já nechci říct, to je jako ponižování toho postu, ale jako ne otloukánek, ale že jsem se do toho nehrnul. Že vždycky, když jsem se dostal do nějaké té party, že jsem byl chvilku v ternu, jakože zrovna jo, tady prostě tak pojď s náma a budem prostě nějak blbnout. Nějak mě to tam nedrželo, abych se udržel v té skupince lidí, protože rozhodně jsem nebyl napřed. Spíš jsem byl naopak menší než všichni, že ještě

0: i alter ego, což mi nebylo příjemný v té době asi.
1: No ale dneska, i když tě já potkám někdy, což se zpravidla teda děje v nějakých pozdějších hodinách, tak tě v kolektivu samozřejmě vidím, takže nějaký předot asi musel nastat, tak kdy ti v tom kolektivu začalo být dobře, že už si z toho dokázal si vzít to, co ti to dá?
0: Tady je, ty znáš, protože je to tvůj kolega, můj brácha, a ten je brutální extrovert. Ten ho nabíjí ty lidi, nebo aspoň já to takhle vnímám. Jakákoliv rodinná oslava, jakákoliv sešlost, jakákoliv veřejná akce. A je tam Bořek a on miluje tu pozornost a ho to hrozně nabíjí. Já nevím, jestli od něho, ale odpozoroval jsem nějaký mechaniky, jak s těma lidma asi mluvit, nebo jsem si spíš vytvořil domněle. Jako velmi silně jsem si to vytvořil podle mě sám, že když budu zábavný, tak to tím propluju. To neříkám teďka, že jsem zábavný a že se budeš plácat dokolem z čehokoliv řeknu, ale že ty skupinky lidí kolem mě, tak mám pocit, že je taková domněnka, že jo, Ádoš, tak s tím bude legranda. Ale oproti tomu Bořkovi, který ho to živí, jako myslím vnitřně, tak já se pak potřebuji, jasně super, já tady udělám legrandu pro všechny kolem, ale pak si zajdu domů v té době třeba do 7. patra minus 14 KK ateliéru a tam se zavřu a jsem tam třeba 2 týdny zavřený a tam je mi dobře a tam se dobiju. A pak zase můžu mezi ty lidi dělat ty legrandy.
1: To znamená, že trošku ty legrandy může usedít lehce jako na sílu, že bys vlastně byl radši, kdyby tě dneska někam pozvali na mejdan a nečekali od tebe, že bude ta sranda. Když říkáš, že je nějaký předpoklad, nevím, někdo z tvého okolí bude slavit narozeniny, pozve tě a bude vědět, to je super, že Adam přijde, protože jako ten nám zařídí zábavu, bude to fantastický. A ty bys přitom chtěl normálně jenom potichu přijít, sednout si a nemyslím tím opak hnedka, že má být jako s tebou depka, ale že tam budeš jako všichni ostatní, chvilku budeš mít pozornost, chvilku ne, ale že to na tobě nebude prostě stát.
0: Ne, takže to krásně obsal, tuhle situaci, já si za to můžu sám, já si to vybudu. On to ode mě nikdo neočekává, nebo to by bylo hloupost, aby jo, pozvím si tam Adama jenom, aby prostě byla legranda, řachanda. To ode mě podle mě nikdo neočekává, ale já si to na sebe šiju sám, protože mě je takhle v téhle masce, dejme tomu, je mi strašně, cítím se v ní bezpečněji, než kdybych tam seděl. A zažil jsem to jenom málokrát a vlastně pár kamarádů mě na to upozornilo, že všiml jsi si, že teďka jakoby mlčel a nemusel vytvářet zábavu a nikdo to po tobě nechce. Já to vnímám, já tomu rozumím, já to vnímám, jenom to jakoby záměrně se zavírám do té svírací kazajky, i když bych nemusel, ale já ještě neumím z toho vystoupit, prostě mám pocit, že to musím udělat, že když to neudělám já, tak tam bude ticho a to mě asi jako trýzní vevnitř nejvíc. Když nerozvinu nový téma, i když sebehloupější, tak bude ticho a to teda asi to je normální, jenom já to neznám. Neznám být v té situaci, kdy je ticho a beru to jako svoji zodpovědnost, že zařídím, aby to ticho nebylo.
1: Já mám pocit, že teď mluvíš strašně moc z mýho života, protože já přesně takhle funguju a já na jakýkoliv rodinný akci nebo někde s kamarádama, tak se prostě očekává, že když se někde ztratí slovo, tak já do toho vstoupím a ne, že by vyloženě někdo jako na mě pokynul, hele Krištofe, tak o čem se teď budeme bavit? Ale a já jsem se o tom bavil nedávno s kamarádem a on mi říká, hele a tak prostě to vyzkoušej, že v ten moment do toho prostě nezasáhneš a já říkám, ne, představa toho cringe, jak najednou nastala nějaká situace u rodinného oběda nebo prostě na Vánoce a teď jenom slyšíš, jak ty cinkají ty lžičky a ty nože o ty talíře a všichni jsou ticho. Tak ve mně v ten moment samozřejmě automaticky se spustí program. Aha, tady je ticho, tak já hnedka, tak co, ten salát vám chutná všem, je výborný, že jo, babi, to bylo fantastický a už jsem hnedka jako tam. Já si neumím představit tam mlčet, já tam nedokážu, tak to mě baví, že teda tohle prožíváš stejně. Co si poradíme jako?
0: No ty jsi mi teďka tohle téma otevřel tady tímhle, že jsi to zmínil taky. Jestli náhodou nejsme jako vybudovaní popkulturou a médiama, protože ty se díváš na všechny tyhle sitcomy, na filmy, na pelíšky a tam, když nastane ticho, tak je divno. A ten divák to cítí a vnímá to, že jestli náhodou nejsme samozřejmě můžeme si za to sami Krištofe ruku na srdce trošku, ale
1: jo, no.
0: Jestli to nemůže být taky trošku tím, že v tím prostředí, ve kterém my se pohybujeme, a všichni se pohybují v mass médiích nebo požívají nějaký popkulturní

0: popkulturní zábavu a materiály, tak jestli to nemůže být taky způsobený. Mě, jako první mě vystalo prostě pelíšky, jak je tam ta divná, jak je tam pan doktor a je ticho a přesně, cinkání příboru, to perfektně to vykreslil. Člověk, který prostě poslouchá, tak si to vybavil před očima, jak to vypadá. Tak jestli to nemůže být taky tímhle, že když je ticho, tak je to vlastně divně. Ale kde si teda pak, jakoby, kde je ta motivace toho, že ty nebo já to zachráním. Jako, proč? Kde je ta tíseň vevnitř? Kde je ta obří tyč, která se rozevírá v břichu? Že...
1: No, protože těm ostatním to možná nevadí. Ti ostatní u toho oběda sedí a jenom prostě jí. A vlastně ani tím, že nic neříkají, tak asi ani nepotřebují, aby se něco říkalo a jsou na nějakém programu, že jo, tak teď se jí a pak zase třeba někdo se na něco zeptá a nemusí to řešit, zatímco ty už v hlavě panikaříš, že 37 vteřin nikdo nic neřekl.
0: A 37? No. Tolik?
1: Je to jako ta situace, když v Přátelích Ross vyjede po svojí sestřenici a pak jenom mlčí a je tam přesně ten moment, že má něco říkat a on není schopen ze sebe nic vydat. Jo, já tohle to taky takhle prožívám. Zajímavý, jsem rád, asi jsi první, kdo mě v tomhle tom takhle jako... trošku vlastně uklidňuje. Byť bych se měl spíš motivovat k tomu to neřešit, tak naopak já se uklidňuju tím, že nejsem sám, kdo tenhle ten problém řeší.
0: Já tě teďka zklamu s těma já nikdy neviděl Přátele.
1: To nevadí, všichni, co teďka poslouchají, to viděli a říkají si, Ježíš, tak to je debil, on neviděl nikdy Přátele. To snad není možné. Ty jsi generace.
0: Já jsem Himim klub.
1: No tak já jsem samozřejmě jako taky Himim klub, ale viděl jsem oboje a dostatečně mockrát. Byť teda Himim jsem viděl každou epizodu třeba 39krát a Přátelé si myslím, že jsem každou epizodu viděl třeba 11krát. Ale považoval bych se za experta. Ale to ne, o tom tady mluvit nebudeme. To si myslím, že zajímá menší počet lidí, než ty, které třeba zajímá právě jak člověk, který teda evidentně má nějaký ne, že problém, ale nějakým způsobem nahlíží na tu pozornost, kterou dostává, tak jak vlastně potom to zpracováváš jako herec. Je to potom úplně jiný, že když seš na jevišti, kde sedí plnej stan ve Stromovce, kde 500 lidí kouká na okamžik, kde ty děláš všechny možný kejkle, který samozřejmě si zmíníme. Tak tam seš, tam to nevadí, tam je to úplně jiný?
0: Ano, tam je to úplně jiný. Tam je totiž ta domnělá čtvrtá stěna, přes kterou... Pokud to není opravdu drzý divák, tak on nevstoupí. A tam mě to naplňuje, tam mě to baví, že tam můžu vytvářet být vlastně trošku já, i když mi to bylo vyčítáno kamarádkou režisérkou, že vlastně málo kolikrát šla do divadla nebo mě viděla v televizi a neřekla si, to je Adam, to je prostě, nehraje, to je Adam. Což brala jako výtku a tam mě to... A vlastně mě to baví i chviličku po představení. Když prostě skončí představení, lidi jdou a tím ještě máme takovou tradici u nás v Laputice, že jakmile skončí představení, tak ne u všech představení, ale u většiny, si tam ještě stoupneme jako takovej sloupec mezi těma dveřma a ještě jako děkujeme těm divákům, že prostě že přišli. A tam ještě pak se lidi zastaví, chtějí si popovídat, tak tam to zvládnu a pak to skončí, já si to sundám z obličeje, ty malovátka, které tam máme, jdu si sednout. A lidi chtějí přijít, ještě pobavím chviličku, ale pak už potřebuji, pak už, dobrý, teď už skončilo představení, už jste v mým prostoru, už teďka ne, teď tady budu se svýma blízkýma, když už teda. To je jediná věc.
1: A kdyby v takovou situaci přišla nějaká třeba žena a ty by si byl single, tak to se ti děje? Ptám se kvůli pozornosti, protože něco o tobě samozřejmě vím, tak mě zajímá.
0: Děje se mi, že single takovéhle... jsem.
1: Ano, jak potom takovéhle situace řešíš? Zneužíváš třeba toho, že si herec, že ti to pomáhá k tomu být třeba úspěšný při nějakém scházení se v romantických stazích?
0: Rozumím. Spíš ta oprsklost, protože já většinu, řekl bych až 90 vztahů, kterých jsem nějak započal, ať vážných nebo lehčích, tak...
1: 90, jo?
0: 3, 93. Tak jsem započal tím, že jsem si šel třeba pro číslo na ulici. To je tak dobrý trénink sebekontroly a nervozity. To je tak jako jít si na ulici pro číslo, i když tě ta holka odmítne. Ale ty můžeš být sebelepší herec, mít sebelepší kontrolu dechu těla, mysli, ale než uděláš ten krok, tak se v tobě vře úplně všechno. A je to vlastně to, no, to trošku uchylka vlastně, nemusím, že nevyhledávám to samozřejmě, ale jakože, tak za každý jakože si dejte panáčka, ju? Není to uchylka, ale mám pocit, že to vytváří, ať si to každý zkusí, je to fakt parádní pocit, je to divný, je to takový, jde to, ani nevím, odkud to jde, nejde to od břicha, nejde to od srdce, je to někde tady uprostřed. A tlačí to. A když to uděláš, tak pak jenom Krásná je na to kniha O hvězdách víš hovno od Petra Hanela, kde to tam krásně zmiňuje třeba.
1: 93. Zajímá mě, protože to samozřejmě zarazilo úplně všechny, kteří teď poslouchají, jestli je to jedna z dvou verzí, která mě napadá, buď je to součást nějakého tvýho lifestylu a pohledu na život, že prostě chceš poznávat, anebo ještě nepřišel ten člověk, se kterým si řekneš...
0: Paní Jourová.
1: Ano.
0: Ne, tam už to bylo mnohokrát. To samozřejmě, když si v nějakém vážném vztahu ten pak nevíde, tak musíš znovu. Jako, jasně, na pár dní se schováš prostě pod peřinu a hraješ na PlayStationu nebo Zeldu na Nintendo. Jasně, to můžeš i v tom vztahu samozřejmě, když je funkční.
1: A ne tak hodně.
0: Ale ne tolik.
1: O tom je problém.
0: Pak už zase není ta paní Jourová, ale ta otázka teda zní... Ne, já si myslím, to není jako, že takový prostopáš, jako prostopášno, že to nebylo 93 vztahů, ale 93% jsem zmínil, jakože to mohly být třeba 4 ženy a já jsem z toho 3,5 oslovil na ulici. 3 a 3/4. Chápeš?
1: Chápu.
0: Já vybrusil se teda brutálně způsobem.
1: No, já tě v tom nech. Já nebudu dělat Václava Moravce v politické debatě, že bych ti tam teď vstoupil a griloval bych tě, dokud bys...
0: Vyzkoušej.
1: Ne, nechme to takhle, ale to znamená teda, že jsi v nějaké fázi, když to nevyšlo, nemůže to třeba, nebo nepřemýšlel, mě zaujala jako jedna věc, kdy ty vlastně říkáš, já jsem, když mě takhle někdo potkáte, ať už je to někde na večírku, nebo prostě v kavárně, kdekoliv, tak ty budeš výrazným článkem toho kolektivu, budeš tam jako hodně se projevovat, ale pak si sám řek, že vlastně ty přijdeš domů a na rozdíl od jiných, které to nabíjí, tebe to spíš vybíjí, pak seš doma vlastně trošku jiný. Nemůžu se já zamilovat do tebe s představou, že ty seš tenhle ten super showman a úplně ti podlehnu a pak mě vlastně štve, že o víkendu je s tebou strašlivá nuda, protože ty se vlastně zpamatováváš z toho, že ses v pátek vydal těm lidem?
0: Krištofe, dobrá práce. Jakoby, neříkám, že na tom ztroskotávali ty vztahy, ale tam pak vznikne nějaký, nebo za mě, nebo jsem měl to štěstí na ty partnerky, že pak, nebo možná ne na všechny, ale že tam pak vznikne to pochopení, protože já si taky, takhle, aby to nevyznělo, že jsem depresivní dítě, který přesně po tomhle, jak budu vysusaný a nemůžu a jím jenom ovesný kaše a jsem z toho zlomený a pak si objednám 16 kyblíků od někde. A dobrého jídla, nebo špatného, spíš špatného. Teď už hodně špatně, já jsem se zarazil tomu kýblíku, že to nechci říct.
1: Já stále furt jenom tady čekám tu damage control, aby to nepadlo. Neřekl jsi to, ale vlastně jsi to řekl.
0: Ne, beru zpátky, to už nechci, tady tu. Ne. Ale jestli platíte to, co jíte, tak jsem jednu dobu byl jistý řetězec. Ano. Tak, teď už ne, protože to jsme si zjistili, že to není dobrý. Tak, pardon. Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád, jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselej. A to i doma. Jenom veselej teda jinak, že ne přesně takové rozpindouřenej piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost a tuhle hloupost. Ale být veselej, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji. Nebo jakože... Že tam máte takový, nebo nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
1: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a
0: svobodný,
1: a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě 100% investovaný.
0: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakém podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš takovej zachmuřelej, no tak jako, Jo, no, protože řeším to, abych uživil tohle, tohle, tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce, nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, no, pojďme, nevím, pojďme. Jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napranej toho, co dělám, nebo si přeudělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci dva dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně, já potřebuju teď tyhle dva dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázala se dohledat. Třeba v tom nejsem sám.
1: Ne, já ti rozumím naprosto. Mně je 29, takže ty máš lehký věkový náskok, nebudem říkat kolik, ať to můžeme nechat takové tajemné, ale už jsme teda prozradili, že jsi starší 29 let.
0: To si prozradil ty, ne my, nepoužij plurál, tohle byla, ty jsi mě
1: dobře.
0: Natlačil do tohohle, dobře, no, byli jsme to my, ano, Krištofe.
1: Dobře, ne, ale že já v posledních letech kolem sebe vidím i v těch kruzích jako baby boom, byť se tady obecně mluví v Česku o tom, že je ta porodnost malá a že to zdaleka není takové, jako to bylo před těma 30 lety, třeba u těch našich rodičů a ještě jejich rodičů a tak dále. To asi všichni vidíme. Nicméně ten baby boom ve chvíli, kdy začne, tak trošku začneš uvažovat u sebe. Častokrát si říkáš, tyjo, tak oni už a já furt tady nevím co. A ty tím, že máš teda ten lehký náskok, jak jsem tady já prozradil, tak už ti to možná vlastně mohlo jako zevšednět, že už vlastně všichni, co ty děti mít chtěli, tak už třeba ve spoustě případech jako mají. Jak tyhle ty věci, kdy ti ten, neže jako život, ale ty to vidíš kolem sebe, zastavil ses nad tím někdy, že jsi řekl, ty brďo, já už jsem taky vlastně chtěl a já bych vlastně klidně do toho šel.
0: Mnohokrát. A to je způsobený jednak, že ten jeden z těch mých nejlepších přátel má to baby, vysvětlím hnedka, proč mě to napadlo zrovna u něho a taky u bráchy, u Bořka, protože my jsme s Bořkem od sebe necelý 4 roky, taky jako v dětství jsme si moc nerozuměli, protože on byl starší, byl to trošku nerd a to je na jindy, ale rozuměli jsme si, my jsme byli třeba s bratrancem a sestřenicema. A brácha už má 2 holčičky. A já jsem si vlastně říkal, že ty bláho, ale já to vlastně nemůžu teďka na sílu někde prostě si najít nějakou cácoru, abych měl baby, jenom kvůli tomu, aby se ty naše děti kamarádily, ale strašně mě to mrzí. Jako neuvěřitelným způsobem mě mrzí, že já nejsem vlastně ve stejné fázi, byť on je teda starší o ty 4 roky, jenomže to už vychází na to starší dítě, který má. A stejně tak u toho jednoho z nejlepších kamarádů, u toho Vašíka, což paradoxně mám pocit, že nás to teďka trošku i rozděluje a vlastně mě to taky mrzí, protože už neřešíme stejné věci, bohužel, a tím pádem se sami sobě vzdalujeme. Ale že my jsme ti nejlepší kámoši, nebo na té škole jsme byli, na té vysoké. Já chci, aby naše děti byly taky. Jasně, je to můj sen, ať si dělá, co chce, ale, jako to dítě, ale přišlo nám to jako hrozně hezky, že my budeme mít ty parťáky, budeme jezdit prostě na ty túry, že jezdíme na túry, jezdíme prostě na dostanu s autem a objedeme celou prostě Balkán a zastavíme se tady a tamhle na Island. A říkali jsme si, tak budeme mít ty dva parťáky a budou chodit spolu. I kdyby to byl holka, kluk, on má kluka, kdyby to byl, já bych měl taky kluka nebo holku, to je jedno, tak prostě oni by byli spolu ti feláci. A tím se to vlastně smazalo, protože já ani nemám s kým a vlastně jako omlouvám si to tím, tady tenhle stav, že já tady, jako ta paní Jourová, kterou, já nevím, jestli to můžu takhle manifestovat, kterou hledám nebo se po ní koukám, tak tady prostě teďka není. A já přišlo by mi sobecký tenhle sen v uvozovkách naplnit jenom kvůli tomu, aby ty baby si mohly spolu hrát, ať ty bratranec nebo sestřince, nebo ty moje a s tím Vašíkem. Takže ano, neříkám, že se mě to nedotklo, nebo naopak, že by mě to semlelo, ale zastavil jsem se tady v tomhle hledisku, že mě to mrzí vůči těm dětem, že vlastně i v tom se zrcadlí asi moje, když jsem byl baby, že jak jsem měl kolem sebe jenom ty starší a říkám si, co? Ale třeba nebude autista jako já to dítě, jo, to moje. Třeba si řekne, jo, dobrý, mám starší kámoše, mám mladší, mám vrstevníky, třeba to zvládne. Já jsem se s tím dokolísal až sem, takže já jsem to taky zvládl. Plácám se po ramenu.
1: Ty jsi tady před chvílí řekl, že jsem dospělej, teda nevím vlastně, jestli, tak by mě zajímalo, jak vlastně na sebe koukáš jako na dospělýho, protože ten věk by před nějakýma jinýma generacema byl samozřejmě už, to je ten muž v plné síle, to je ten jako teďka alfa.
0: Teď by měl mít knír.
1: Přesně, ano. Adam Jóra má knír, ale má zároveň k tomu i plnovous. Tak co, chlape?
0: Já si, vždycky jsem si to omlouval, nebo jak jsem takhle často sám, jo, tak já si rád tak jako přemýšlím nad věcma. A třeba tohle to bylo jeden z témat, který jsem si rozebíral pro sebe, že v útlejším věku, když jsem byl jako mladší, tak jsem si říkal, že ne, že bych byl dál, ale přemýšlel jsem dost nad věcma, co se dějí kolem mě. Ne, že musím mít úkol do matiky, ale že to, co bude, když půjdu pak dál v tom životě, co chci tady. Maloval jsem si to vždycky, že až budu prostě dospělej velký kluk, tak budu mít lednici a v něm budu mít pro každý džus. A pamatuju si, jak jsem si manifestoval, že po každý v té lednici bude, otevřu a bude tam džus ledovej, který já si budu moct dát. To tam někde je, tahle věc. A potom dál postupem času, nebo i teďka, jsem si pořád říkal, že vlastně je pro mě bezpečný a velmi výhodný být pořád trošku v hlavě ne dítě, ne nezodpovědný, ale který slovo? Jako nejvíc tomu ne dětinský, ale dětsky svobodně smýšlející za mě, že neřeknu teda, když sedím v metru jako bezelstný dítě, pane, vy smrdíte, takhle to nemyslím, ale myslím to tak, že pro tu cestu, kterou jsem si zvolil, což je teďka to herectví, / moderace, / cirkus, tak si myslím, že mi to dost pomáhá nezatěžkávat hlavu tím, když můžu být trošku svobodnější, mít ty dětský vhled, jako oči dítěte, ale zároveň jak jsi zmínil v díle s mým bratrem Božkem, který tady taky byl, tak on je majitel nemovitosti.
1: A pozor, tram-ta-da-da.
0: Tak já si myslím, že tady tenhle krok ti taky tomu pomůže, nebo mě to dokázalo nějakým způsobem uklidnit a říct si, ty bláho, to je ono, já jsem si celou dobu zatím šel, já jsem chtěl mít to svoje místo. To je to, co, a to je taky podle mě jeden kruček do té dospělosti. Za mě, nebo to je můj vhled, nemusí to být vůbec pravda.
1: Je to nějaké splnění jednoho z těch dospěláckých cílů?
0: No ale je to dospělácký cíl, protože...
1: No to se ptám já tebe, jestli jsi to měl vysněný, že už když jsi dospíval, nebo když jsi začal být vidět i v televizi, v seriálech a tak dále, a mohl jsi připustit třeba díky nějakým příjmům tu myšlenku, že bys jednoho dne skutečně, a ne že v 50, ale třeba i už v nějakým relativně blízkým horizontu, mohl jako koupit svoje vlastní místo, takže to bylo něco, co jsi říkal, tak jo, tak to až se stane, tak já se na sebe budu dívat trošičku jinak, že jsem to jako dal.
0: No rozhodně to není teda incomem z televizí nebo divadel, jo? Pozor. Rozhodně nejděte studovat umění, abyste si pořídili nějakou i sebe menší nemovitost, i sklep. Je to velký, velmi
1: nemusíš, mohy, nemusíš prozrazovat samozřejmě původ těch peněz. Věřme, že je legální a že ten tvůj dům, teda ten tvůj byt je samozřejmě ve všem jako úplně v pořádku.
0: Je. A...
1: Teď je to trošku ten cringe.
0: Já o tom dost často mluvil mezi svýma blízkýma lidma, že nechci žít v podnájmu, že to je ono. Teď jsme na to kápli, Krištofe.
1: My jsme na to kápli.
0: Ano, pomohli jsme si tomu, děkuji. Ta dospělost, já jsem si to vždycky označoval, vždycky se tě ptají lidi, a co bys chtěl, a co tak v životě, a co... Mám rád měnění hlasu, když na mě mluví cizí lidi, víš, tak aby to lidi pochopili. Co bys tak přál? A někdo řekl, já chci prostě auto, já chci prostě horší kolo za 180 tisíc a tohle. A já jsem tam měl vždycky jako odpověď klid. Já chci klid. Ale ten klid si musíš nějak zahmotnit, protože za mě to slovo klid bylo krp. Já chci prostě hrozně krp. Já chci sedět u krbu, jako starý morous a mít ten klid. Samozřejmě zábavu v tom životě, ale klid. A jeden z těch klidů jsem si našel to, že nechci žít v podnájmu. Že mi to, i když se musí zadlužit, jako musíš, nebo nemusíš, dělat to, jak potřebuješ, ale já jsem musel se zadlužit hypotékou, tak Já vím, že svůj produktivní život chci žít v Praze. Protože tady mám zatím zaklepu.
1: Vstupte. To bylo to, tohle to podle mě bylo to potvrzení toho, že máš v sobě furt ještě trošku to dítě.
0: Tak mám tady zatím dost, jako nejvíc práce a chci žít v Praze. Olomouc je nádherná, zbožňuji jako svoje rodné město, rád se tam vracím za rodičema, mám tam i nějakou práci, ale chci žít v Praze. Takže tady budu muset i bydlet. Tím pádem budeš ty peníze muset měsíčně dávat do toho nájmu, když tam budeš muset bydlet. A teď už si najdi to, jestli, když už vím, že tady budu jako kdybych dělal jinou práci, že bych mohl jít pracovat do Rakouska, do Švýcarska, do Polska, tak se mi rozhoduje hůř. Ale teď, když vím, že budu, že vlastně ta práce mě přikotvila do té Prahy, ale jakoby přikotvila, to zní negativně. Já jsem se záměrně nechal přikotvit tou prací tady do Prahy, tak buď budu měsíčně platit nějaký obnos dukátků za nájem, anebo to budu měsíčně posílat, protože stejně musím do té hypotéky. A na konci to bude prostě bráchových dětí, protože to asi nestihnu zaplatit, ale na konci to bude jakoby to je kapitalistické, jako moje, no. Ono, a v hlavě si to obhajuju tím, že kdyby se cokoliv pokazilo, kdybych se zranil, nemohl bych dělat to, co chci, byl nemoc, cokoliv, kdyby se prostě cokoliv pokazilo, což nechci, kdyby náhodou, tak dobře, nebudu mít elektřinu a teplou vodu, ale nebude na mě pršet. Jako nikdo mě z toho místa nevyhodí. Nebo ho můžu pronajímat a najít si něco menšího. Takže tohle je klid nějak v hlavě. A to není všude šramot a já chci klid. To je vnitřní klid tady úplně vzadu v hlavě, tady někde. Ten klid jsem si, ale taky jsem si ho vytvořil já, nebo tu domněnku, že ten klid může přijít. Já bych mohl mít v pohodě klid, kdybych si platil nájem celý život. Může to být úplně v pohodě. A respektuju toho, ten druhý nejlepší kamarád, ten to tak vidí, protože je rozpendiuřený po celém světě a tohle vidí jako, že to je ono. A to je v pořádku. Ty bláho, to monology.
1: Tak od toho je tady tenhle ten pořád. On tady svůj jako monologový čas dokáže nabídnout kdejaký host a nejsi výjimkou, že se tady otevíráš. To je samozřejmě žádoucí a skvělý. Ta práce, ty, jak už jsem teda říkal, hraješ třeba právě s Jatkama, respektive s Cirkem Laputika v prostoru třeba Azyl 78 ve Stromovce, krásný místo, určitě se někdy běžte podívat, je to velmi rychle jako zaplněný a těžce se vlastně dostává k tomu, abyste Adama viděli, dostaneme se k tomu, ale zároveň ta televize, kde ty jsi vidět, v různých seriálech můžeme zmínit, já nevím, Ohnivý kuře, tady vyhrabeme. Hele, když tady seděl Honza Cina, tak jsem ho vytáhnul Ordinaci v Růžové zahradě, jo. Takže prostě promiň, měřím všem stejně.
0: Já to poslouchal cestou sem, takže dobrý.
1: Zoo nebo je, Jakub a Sara teďka jako z poslední doby. Mě by zajímalo, protože jako není to nějaký strašně dlouhý výčet těch seriálů, ale jako jejich, jak tady tyhle ty nabídky a vůbec tady tohoto prostředí těch castingů a toho, že vlastně nevíš, co bude příští rok, co bude za 4 měsíce a tak dále, jak ti tahle ta stránka té profese, nějaká jako nejistota častokrát vyhovuje, jestli jsi na to už dokázal za ty roky, co se v tom odvětví jako pohybuješ, zvyknout, že když se dlouho nikdo neozve, tak nepanikaříš a řekneš si, no a teď se ozvou zase.
0: Toho si, tímhle se nemůžeš být jako jistý nikdy. Může, tohle se stalo třeba s tím jedním seriálem, který jsi zmínil, že se to točilo roky a pak přišlo jeden ten prostě e-mail. Příští týden už ne a ty ale aha, co s tím můžu dělat? A nejenom já jako herec, který tam je vidět, ale celkově produkční výrobní složka, která je na tom taky třeba závislá. Ty nemusíš být jenom herec, aby se dostal do téhle nejistoty, pochopitelně v tomhle oboru nebo v tomhle odvětví. Jediný jako, to je, nevím, jestli to je klišé, ale to je prostě štěstí, no, když se ptala třeba na ty castingy nebo tak. My máme ještě štěstí s Božkem, protože my děláme, respektive já to začal před asi 6 lety, takovej edukativní pořad o energetice pro školy a tam to může taky kdykoliv přijít naschle. Zítra nechoďte a ty bude, tak jo, no. Ale tímhle si to nějak udržuju v hlavě, to, že snad se tam nestane žádná bota nebo nic, co by zapříčinilo pád tohohle pořadu. Za mě velmi kvalitně zpracovanýho, pracuji na tom spousty šikovných lidí a nefláká se to, což se mi za mě líbí. A pak ty další seriály, Je to halus, nikdo nemohl. Tak jsem prostě omylem jsem někde byl a zrovna si někdo vzpomněl, zmínil si ohnivý kuře. Kdysi dávno to dělal můj spolužák z Damu a nemoh na 2-3 díly. A já moh, tak jsem to dělal za něj a pak už jsem ho tam vystřídal, že už mu se vlastně moc nechtěl, tak jsem to dělal já. Pak se objevila, co se tam zmínil, ta zoo. Tam taky jeden klučík odešel, kamarádka si na mě vzpomněla, protože já jsem mi požádal, jestli mi pomůže se smlouvama na naši vánoční pohádku, kterou jsme točili, Červené jablko, jestli by mi pomohla se smlouvama a tak dále. A vzpomněla si na mě, že vlastně jo. A pak, že nechtěl bys zkusit tenhle typ audiovize. Samozřejmě tam byly pochyby na začátku, protože je to prostě nekonečný seriál. Chceš to dělat tohle? Ale pak si zesumíruješ všechno. Možná to slyšíš hodněkrát od herců. Ale ono to je prostě jasně, může se na tebe někdo dívat skrze prsty, někdo v obchodě u mrazáků prostě zmraženýma krevetama, že jo, ty jsi prostě tady ten Niemann, co dělá ty nekonečný seriály, ale ono to je strašně dobrá škola, strašně dobrá praxe pořád. Ty totiž, jasně, já to nemusím dělat, ale nebudu mít jednak dukáty a druhak se nebudu zdokonalovat v té práci tím, že ji dělám. A to, že to sleduje někdo a někdo ne, jasně, ano, ale taky zrovna ten, kdo by do mě vandroval, tak kouká taky určitě na něco, nebo čte nějakou literaturu, která nemusí zajímat někoho jiného. A rozhodně, to nás úplně uráží s mým kamarádem, s režisérem Kubou Machalou, který natočil právě tu pohádku vánoční, tak se vždycky pozastavujeme nad tím, jak je třeba CSFD, portál hodnocení filmu. Jak tam k čertu může být kolonka odpad? Jako nikdo, neznám žádného člověka, který by dělal jakoukoliv svoji práci, tak, aby to odbil, aby to byl odpad. A ten člověk, dobře, dej jednu hvězdu, ale jak tam čertu může být možnost hodnocení odpad? I kdyby to odpad byl, tak ten člověk, který na to kouká, nebo ten člověk, který to vyrábí, to rozhodně nedělá s tou myšlenkou toho, že to je odpad. Zvláštní, to jsme utekli, promiň.
1: Ne, já vůbec totiž, jako ty seriály jsem nezmiňoval kvůli tomu, že bych tě chtěl nějak konfrontovat s kvalitou těch věcí. Naopak, já jsem to myslel spíš z toho důvodu, že vlastně je to nárazový v tom smyslu, že nemá žádnou garanci toho, jak dlouho to bude trvat, tak jestli někdy, jako třeba se zastavíš u sebe a říkáš si, ty brďo, tak teďka fakt jako by se mi teda hodně nehodilo, kdyby něco nepřišlo. Jestli někdy si k sobě pouštíš trošku jako toho pracovního stresu, anebo naopak už tě vycepovala ta profese a prostě ty víš, že teďka žiju okamžikem a dlouhodobý cíle si třeba radši dávat jako nebudu.
0: Tak to bych si nevzal hypotéku, že
1: no, to právě je ten kontrast toho.
0: Je ten kontrast.
1: Nejseš zaměstnaný, že jo? Seš nikdy zaměstnaný, nikde.
0: Nikde. No. Nikde nejsem. A takže vlastně cokoliv. No. Jediný tam je to, že
1: a ty nešílíš z toho vůbec.
0: Ne, že vůbec, ale já, protože mě neděsí myšlenka jít dělat jinou práci. Nechci to, nebo nechci. Jako proto jsem utekl třeba z toho pivovarnictví, protože vím, že tam se teďka v produktivním věku, já vím, že se k tomu někdy vrátím jako v budoucnu, ale teď v produktivním věku se nedokážu dostat zpátky do té řehole být zaměstnaný tady v téhle práci. Ale mám pocit, že když bych měl opravdu tíseň, když by bylo fakt zle z finanční stránky, že by ta práce nebyla, tak si prostě půjdu hledat, najdu. A kdyby to, dobře, mohl bych poprosit a vím, že by mi jistě divadlo vyšlo vstříc, kdybych, dobře, tak půjdu dělat produkci. Nerad. Ale vím, že ta možnost tam teoreticky, snad mě teďka neposlouchá vedení, úplně si klapena hlubě, asi úplně
1: zrovna ty jo. Na produkci.
0: Naschledanou, pane Jure, naschánou. Můžu to roznášet letáčky. Můžu, já vím, dobře, tak já budu. To jsem taky tak začínal. Maminka je poštěčka, takže jsem roznášel letáky prostě v útlém dětství. Jde to. Takže ta tíseň, ne, že bych si to nepřipouštěl, ale vím, že z toho existuje cesta a hroutit se z toho, že seriále, nebudu točit film, se ta reklama nevyšla. No tak to prostě nevyjde, no. Tak jo. Tak a mám se z toho dopředu stresovat a mít z toho exém? Ne. Až to bude, tak to začnu řešit aktivně, nebo už aspoň máš vyhlídku, protože ta práce se ti nějak vytváří. Ten diář můžeš mít pocit, že máš třeba za 3 měsíce, že tam nic nemáš. A říkám, no, to se bude za 3 měsíce. Jenomže ono se to furt jak nějakým způsobem vždycky plní nebo daří se naplnit. A když by byla tíseň, tak si myslím, že vím, na koho se obrátit. Že to je hezký, vlastně to je hrozně hezký vědět, že se můžeš na někoho obrátit, anebo vědět, že nejseš úplně levej, že nedokážeš dělat nic jiného. To je velmi omezující za mě.
1: Okamžik, který jsem zmínil, tak...
0: To je představení.
1: To je představení, který jsem už několikrát hrozně moc chtěl vidět a už několikrát bylo okamžitě vyprodaný. To neříkám proto, že mi tady z kapsy dáš 2 lístky.
0: Nedám.
1: To se domluvíme samozřejmě později, ale ne, zmiňuju to proto, že to je ještě jedna stránka toho herectví, která asi by tady rozhodně měla zaznít, že jedna věc je samozřejmě tady jako činohra, jedna věc je hraní v seriálu, klasický postavy, čemkoliv. U vás je to trošku jiný hraní, ty tam hraješ hodně tělem. Byl tady nedávno taky Martin Kadrnoška, se kterým se asi rozhodně znáš. Adam Jura teď kulí oči. Já trošku se cítí dotčen, možná, že...
0: Tady byl přede mnou.
1: Tady byl před tebou, ano. Je to tam mužská ješitnost v přímém přenosu. Teda na záznam točíme, ale řekněme tedy takhle. Jak ses k tomuhle divadlu dostal? Respektive jak odděluješ to, že ty vlastně... Jsi mnoha polohový herec.
0: To si velice laskavý, že takhle zmiňuješ. Já asi uvedu do kontextu, co to je za divadlo, protože ten divák, když se řekne slovo Laputika, nemusí tušit. Je to nový cirkus, což je cirkus bez zvířat. Ty zvířata tam suplují lidé, akrobaté většinou. Klauni, žongléři, akrobati, tanečníci, hudebníci. A ty jsi zmínil tu naši scénu Azyl 78, dostanu se k tomu představení, že tam může kdokoliv, kdykoliv zajít, ale my to máme vždycky sezónově, jenom že v té Stromovce. Teď to bude právě a tohle představení okamžik, mimochodem naposledy, takže máš poslední šanci ze mě dostat ty lístky. Bude to od října v té Stromovce. Jinak jsme v našem divadle Jatka 78 v Pražských Holešovicích.
1: Tržnici.
0: Na Tržnici, ano.
1: Na jo, Tržnici?
0: Ano, na Tržnici. Na Tržnici,
1: na Tržnici, jo, na Tržnici, jo, ne v Tržnici. Pražská.
0: Ne, tak Olomouc říkáš na Tržnici,
1: to už,
0: no.
1: To už jsou jak ty lidi, co říkají, že jsou na Karlině, to mě úplně rve uši. Já teda říkám v Tržnici, promiň, odbočujem, pojď.
0: Takže a jak jsem se dostal k tomuhle divadlu v Holešovicích, tam jsem se právě dostal a začalo to jak kdyby byl prostě, jako já jsem začal jak pokladní v Mekáči. Já jsem tam prostě přišel, dělal jsem na šatně, pak jsem dělal na uvaděče. Pak jsem se dostal na bar, protože jsem neměl práci a tam to nestihl, tak jsem se šel zeptat, jestli bych nemohl dělat u nich na baru. Tak jsem dělal u nich na baru. Pak jsem si otevřel svůj vlastní bar, kam mi začali chodit akrobati. V Grébovce byl otevřený. A potom oni otevřeli kurzy pro veřejnost. A jelikož já jsem studoval to herectví, strašně bavil pohyb, ne taneční, na to jsem úplný kopyto, ale pohyb akrobatický, nebo bavila mě akrobacie na naší škole s panem Pachlem.
1: Zdravíme.
0: Dobrý den, pane Pachl, dobrý den. Ty blaho, až se mi zastesklo. No a měli tam open space, což znamená takový otevřený kurzy pro veřejnost od 7:30 od večera. A v tom mým baru, když mi tam chodili lidi, tak říkali z té Laputiky, tak přijď. Jsem mohl, já přijdu, no. A přišel jsem tam a byla tam, anděl tam stál. Jmenuje se Jana Smolíková, nejnádhernější člověk na planetě Zemi, nepochopitelný. A ptala se, co bys tady chtěl jako dělat? A já, že co je tady tahle věc? A byl to takový prkínko na špalku. Houpačka, taková ta páková ze starých hřišť. Ona, no to je teeterboard, na tom se tak skáče. Jsem, tak jo. A začal jsem si tam tak hopsat. Šlo mi to líp a víc. Do toho jsem teda měl ten background toho herectví z té Damu. A pak nikdo nemohl. To je takový krédo, to si dám potom na hrob. Někdo nemohl.
1: Taky potřeba podotknout, že v dnešním díle Boys jsem měl původně být Bolek Polívka, ale bohužel prostě nemohl. Tak narychlo jsem napsal Adamovi dneska ráno, jestli by teda nemohl přijít a ty zrovna mohl.
0: Já jsem ten, který mohl, takže... Tak jsem se tam pak nějak jako prosmíkl, nebo to je můj vhled, třeba tam už o mě vedli na poradách debaty, ten Jura, to se ke mně dostalo, že když jsem pak se nějak víc infiltroval do té Laputiky, tak ke mně přišel muzikant, zpěvák Laputiky Andrej Rády, vůbec jsme se neznali. On jaký oprsklej a přišel za mnou a řekl, tak rád poznávám tady legendu cirkla Laputika. Co to znamená? Kdykoliv nevíme, o čem mluvit, tak řekneme Adam Jura. No, tak to je perfektní, super pozice. Takže třeba se tam o mě vedly dávno debaty, že prostě ho nějak musíme dostat, že on nám natáhne lidi. No, třeba. Tak jo, jdeme dál. Takže tak jsem se k tomu dostal.
1: Adame, my jsme v cíli a je to prostor samozřejmě pro tebe zmínit pro všechny ty, které si v tuto chvíli zaujal svou chemií a svým hlasem, tak kde tě vidí tedy všude, kromě teda už zmíněné inscenace Okamžik a kromě toho, že si v historii třeba některých seriálů, které tady dneska padly, připomenou tvé role, tak pojď si udělat ještě takové jenom finální promíčko.
0: Promíčko. Než jsem šel sem, tak jsme měli první čtenou zkoušku k novému chystanému seriálu na Českou televizi, který režíruje Tereza Kopáčová. Moc se na to těším. Budu tam mít velmi změněnou vizáž snad. Já nevím, jestli to můžu vlastně zmiňovat, protože je to vlastně teprve to jako...
1: Tak to nezmiňuj, tak tohle. Dobře, tak
0: seriál nalákej,
1: ano, nalákej do budoucna.
0: Seriál, ano. No a... další seriál, takový komediální bych řekl. A co se týká divadla, tak primárně ta... jako primárně, ale pokud někdo poslouchá Olomouci, tak přijďte do divadla na Cucky na Tři oříšky, ale pražský posluchači, přijďte na představení, který si samozřejmě vždycky můžete dohledat, který vám bude po vůli, ale Senzis, Up and Down, ale musíte si dohledat, kdy tam hraju zrovna já, protože se alternujeme s kolegou, a nebo to překrásné představení show, bych řekl až, ve Stromovce, v Šapitu, Azyl 78, který začínáme v říjnu. Všechno to máme samozřejmě na webu. A ještě jedna věc, pokud chcete poslouchat dál tento medovo-hořtičný bariton, tak jsme nahráli právě tu knihu, kterou jsem taky v tomhle rozhovoru zmiňoval, O hvězdách víš ho. A to je tak nádherná kniha. A můžete si ověřit, že člověk, který neumí číst, který neumí psát, zadrhává se na každé čtvrtý větě, těch 13 hodin přečte na jeden dech. Jak je to dobrá knížka. Petr Hanel, zdravím. To je autor té knihy, taky z Olomouce mimochodem. A to je promo doktora Joury. Dobré ráno. Veleváženého magistra umění. Krištofe.
1: Krásný.
0: Chceš k tomu něco říct?
1: Ne, já jenom, že ty prostě seš geniální. To je fakt jako... Ne, tady jsme se zastavili u tolika témat a jako opravdu vlastně mě překvapilo, až jsme našli v některých úsecích spoustu jako protnutí, co asi tak nějak jako v životě prožíváme společně. Myslím si, že je mi vlastně úplně jedno, jak se to bude komu líbit, protože mně se to líbilo, takže to je vlastně hlavní, skoro možná to ani nevydáme, že si to nechám,
0: si to
1: jenom na Walkmanu prostě doma a vlastně co bych se tady s tímhletím, ne, samozřejmě tahle epizoda spatří světlo světa. Moc díky, že jsi našel čas a přeju ti, ať se daří. Hostem Boys na Radio Wave byl herec, akrobat a člověk mnoha schopností, zároveň taky motorkář Adam Joura.
0: Naschánou.
1: Čau.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na Rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nož. Fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Ladím se.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Hilo, are you ready?

0: your dream guy.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

land in your mouth.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Rádia Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.